0: nočními juboxy. Díky, že jste s námi, že trávíte tuto noc s tou správnou stanicí, jelikož my vám můžeme zajistit to, že dostanete muziku, kterou chcete slyšet, která vás probere takhle v noci, v tento čas, velmi brzký nad ránem. Mimochodem, před malou chvílí se rozehrálo utkání na světovém šampionátu mezi Amerikou, Spojenými státy a Belgií, tak to pro vás určitě budeme sledovat, ale především je to o vaší muzice, o tom, co vám se líbí. To znamená, buď přes mobilní aplikaci objednáváte muziku, a nebo skrze číslo 210 323 323. No a já už na téhle lince zdravím Karla. Ahoj.
1: Ahoj, Lukáši.
0: Ahoj, ahoj. I tobě, jak se ti daří takhle už při úterku?
1: No hele, při úterku, když je začátek týdne pracovního, tak je to úplně bomba.
0: Viď, dá se, mohlo by to být takhle častěji, to, bez toho pondělku.
1: Nevadilo by mě to, ale peníze by mohly zůstat stejné.
0: Ano, tak no, tak. Já jsem jako někde samozřejmě zaslechl, začetl, že někde po Evropě, v západní povětšinou, už to funguje, že jsou jenom 4 dny pracovního týdne, tak třeba se necháme inspirovat, no. Tak, moc bych ti to přál, Karle. Povídej, co ti zahrajeme, čím ti vylepšíme náladu?
1: Hele, dáme si Rapmaster z Tlucí holky.
0: Dobře.
1: To je taková hodně melodická na ráno, ať se to pěkně rozhejbem.
0: Česká makarena.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, a někomu to extra poletí?
1: Hele, pro moji polovičku, která je sestinka určitě, že to neuslyší bohužel, a pro všechny novináře, pekaře, kamionáky, kinder kamionáky, pro celou noční letku, pro tebe do studia.
0: Já moc děkuju. No tak jo, tak jdeme se rozletnit, velká vzpomínka na tuhle tu partu, na tyhle ty tři kluky, Rapmaster z Tlustý holky. Karle, přeju ti úspěšné úterý a zase se ozvi.
1: Určitě, tak jo, ahoj.
0: Ahoj.
2: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: Hi! This is...

0: někdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. To je naprosto neměná jistota, navíc ještě v tomto čase. Jdeme se podívat do mobilní aplikace, protože tam nahrál vzkaz Mario, nevím jestli super, ale Mario ano.
2: Ahoj, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě od Sub Focus Last Jungle. Díky, Čágo Mario.
1: Čágo Mario, prosím tebe, nezlob se, ale přímo tenhle song, který od Sub Focus nemám, ale určitě si je dáme. A vzhledem k tomu, že si hrajeme dost často Solar System, tak jsem si říkal, ať máme nějakou změnu. Dáme si jejich zatím poslední hitovku, která se jmenuje Elevate. Radio Kiss.

0: minuta nám chybí do půl třetí, vy si dáváte noční juboxy a než se vrhneme na další vaše přání, mám tady pro vás taky jedno výročí, protože dneska je to na den přesně 53 let, kdy vyhrál tenista Jan Kodeš slavný Wimbledon. Jestli se podaří někomu z krajanů ho napodobit, zůstává ve hvězdách, ani letos to parterně nevíde, protože Jirka Lehečka prohrává v osmifinále letošního ročníku proti Zverevovi už 2-0. Na sety zápas byl přerušen kvůli pozdním hodinám a dohrávat se bude až dnes. Na trávě ještě zůstaneme, i když trošku s větším míčem. Portugalský kapitán Cristiano Ronaldo totiž asi odehrál poslední mač na světovém šampionátu, když jej porazilo, nebo jeho Portugalsko porazilo Španělsko. To si poprvé od roku 2010 zahraje na Mundialu čtvrtfinále. Mimochodem Španěl Unai Simon jako historicky první brankář na mistrovství světa vychytal čisté konto v 6 zápasech v řadě. To je neuvěřitelný výkon. No a když se tady dívám na aktuální zápas, o kterém už jsem hovořil na začátku hodiny, Spojené státy Belgie zatím ve 30. minutě 0-1. A Robert Miles, to je ta správná muzika pro vaši noc, no a potom už to bude zase na vás. 210-323-323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Do vašich uší proudí úterní noční žuboxy na KISu, linka 210 323. 323 je obsazená, proto se ptám, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj Tome, jakou máš noc z pondělí na úterý?
1: Mám noční.
0: Jo, takže pracovně.
1: Přesně tak.
0: Je mi to jasný. Co bys si rád objednal z našeho hudebního baru?
1: Espresso macchiato.
0: Dobře, dobře, máš ho mít. Jsi kafař?
1: Ano, ano.
0: Dáváš si, jo, kávičku?
1: Dávám, dávám.
0: Dobře, dobře, tak si dáme teďka espresso macchiato, jasná věc. Pošlem mi ještě někomu tuhle dobrotu?
1: Všem vám do KISu a všem, co musí být do rána v práci.
0: Jasně, no tak jo. Jinak já jsem koukal, že dneska je taky mimochodem světový den čokolády, tak proč si k tomu nepřikousnout ještě?
1: Myslím, že... To je dobrý nápad.
0: Viď, to není... Dneska je to povoleno. Dneska se jako nehraje na nějaký, že se nemůže. No tak jo, Tome, tak ať to hlavně rychle uteče a Tommy Cash už ti hraje. Měj se krásně.
1: Tak jo, děkuji. Ahoj.
0: Hezkou noc, ahoj. KISS. Radio KISS.

0: Já to. Na rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kissem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Jubox. Ano, přesně tak, z KISu si dáváme to, co vy chcete slyšet za muziku, a teď konkrétně to bude z mobilní aplikace. Ondra, komu bude patřit Ether?
1: Čauky, prosím tě, můžeš mi tam nechat zahrát Destination Blade? Bylo by to pro mě a pro všechny kysáky, kteří teďka poslouchají a nemůžou usnout. Díky, Ondris.
0: No, tak já myslím, že tohle není asi úplně ukolébavkový song, ale proč ne? Radio Kiss.

0: Odbyla třetí, vy tak dál objednáváte muziku, ať už přes apku nebo telefon 210 323 323. Pohodovou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Akon sice zpíval Lonely, ale vy určitě nejste sami, protože i v noci je s vámi Kiss a Lukáš Bláha za mikrofonem, přející vám parádní už úterý a hlavně taky druhou polovinu úterních nočních jukeboxů, protože na hodinách už jsme pokročili přes třetí hodinu, ale nic se nemění, stále to máte pod palcem vy, co se týče muziky, 210 323 323, to je to správné číslo, případně taky apka, ale teď právě platí ta první varianta, protože na druhé straně už netrpělivě vyčkává Vašek. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Luky, zdravím tě do éteru.
0: Já tebe taky, jak ty se máš při úterku?
1: Pracovně, zase pracovně, no, rozvážím pečivo.
0: Tak ale včera bylo aspoň volno, ne?
1: Ne, nebylo. Ne? Hele, taky nebylo. Velký krámy měly otevřené.
0: Pravda, no jo, dělo. Takže se muselo. Dobře, no, tak doufám, že si užiješ aspoň nějaký volno brzy. Prosím tebe.
1: Jo, hele, čeká mě to, no,
0: jo,
1: za týden.
0: No tak zaplať příroda. Čím tě aspoň potěšíme takhle v noci?
1: Prosím tě, písnička by byla od Fatboy Slima, Rocket Punk.
0: Dobře.
1: A poslal bych to kolegům z práce, Lukášovi 1, Lukášovi 2, Matějovi, klukům na expedici, holkám a tobě do éteru. Samozřejmě taky hodně kysákům, kteří teď právě poslouchají.
0: Přesně tak, děkuju moc. No a jinak tahle vzpomínka ta má pro mě jako takovou srdcovou záležitostí. Nevím jak ty, ale já jsem pařil FIFA 99, tam se to objevilo.
1: Musím říct, že s FIFou to protkaný nemám, ale poslouchal jsem Fatboy Slima taky v 90. nebo to bylo prostě bomba.
0: No, nejvíc. No tak jo, tak si to jdem připomenout. Vašku, ať ti to utíká v práci, měj se nádherně a zase brzo v éteru.
1: Moc krát děkuju, Luky, taky ahoj.
0: Ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Right about now. The funk song.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: To platí i v noci na úterý 7. července, kdy mimochodem svůj svátek mají Bohuny, Bohuslavy. Teď právě ale v mobilní aplikaci bude mít slovo Milan.
2: Nazdar Luky, tu Milan. Mohl by si prosím tě zahrát od Seš Encore Info. Posílám to těbe a všetkým, kteří musí pracovat tuto těžkou noční hodinu. Díky, čauko.
1: Já moc děkuju, protože tenhle ten vlastně první hit projektu Seš, Saši Lapesena, jsem hodně dlouho neslyšel, tak věřím, že si ho užijete podobně jako já.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: července u Máchova jezera.
1: Jak počítám, tak to pěkně letí, protože už za 11 dní se uvidíme naživo na Kiss Party u jezera, které proslavil pan Mácha, tedy Máchovo jezero, Doxy, konkrétně pláž Klůček, a tam se uvidíte nejenom se mnou, protože já vám budu prodávat zaručeně skvělý a jedinečný merch ve stánku, ale hlavně taky s DJ z našeho rádia, kteří vám zahrajou opravdu pecky, na které se nejlíp paří. Bude to epické a bude to jeden z vrcholů letošního léta. Vstupenky budou k dispozici i na místě, ale doporučujeme je si je zajistit předem, a to v síti QR Ticket, protože je navíc budete mít za zvýhodněnou cenu. Tak šup na kiss.cz pro další podrobnosti a potom hlavně těším se s vámi na viděnou 18. července na Kiss Party 2026 u Máchova jezera. A za chvíli zase další vaše přání. Na to se těším taky strašně moc.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: rychle chutná léto na Kysu a pojďme na další vaše přání, protože linka 210-323-323 dlouho nezůstala němá a já se tak ptám, koho pak máme na druhé straně?
1: Ahoj, tady Jiřa.
0: Jiřinko, ahoj, kde pak nás ladíš?
1: Teď momentálně na dálnici D5 z Prahy do Plzně.
0: Mm-hmm, takže pracovně?
1: Momentálně ještě soukromně jdu od přítele domů, tam aha, se převleču a pak jedu do Dýšiny nakládat mrazící dodávku a rozrážet na nuky po Sokolovku.
0: No hezky pěkně, hezky pěkně. Takže takhle, a dáš si sama ještě někdy na nuka, nebo už to nemůžeš ani vidět?
1: Ježišmarja, miluju je, takže jo, furt.
0: Tak to je dobrý, tak to jsi žena na správném místě tím pádem. No tak jo, tak tím, s čím ti zpříjemníme cestu domů a potom potažmo do práce, povídej.
1: Tak já bych si chtěla nechat zahrát Bubliu od Petalu. Písničku úplně miluju, nevím, chtěla bych ji poslat asi všem, kdo jsou tuhle šibeniční noční hodinu vzhůru.
0: Přesně tak.
1: A to je asi všechno jako
0: komu, no. Co k tomu dodat? Na to nejde nic říct. 3:40, hele, to je nekřesťanský čas, no, trošku.
1: Přesně.
0: Ale nedá se svítit. Nebo takhle, ty si radši posviť, to zase jako jo, na cestu. Pozor na srnky, protože teď jich je přemnoženo. Já jsem jel v sobotu, ze soboty na neděli z jedné akce, 6 jsem jich napočítal, za asi 35 kilometrů, takže pozor na to, opravdu teda.
1: Je jich opravdu hodně. Já jsem teda první srnku srazila paradoxně ve městě v Plzni, takže...
0: Taky dobrý. No, tak pozor na to. Tak jo, Jiřinko, šťastné kilometry před tebou.
1: Díky.
0: Děj se nádherně a zase se brzo ozvi. Taky, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Noční Jukebox.
1: A to ten úterní s datem 7. července, dá se říct, že v tuto chvíli nám tady tak nějak převzali vládu dámy, před chvilkou volala Jiřinka a teď mi tady přistál vzkaz od Kláry. Můžeš prosím zahrát APT pro všechny kysáky, co právě trpí na noční jako já, aby se jim trošku rozproudila krev a vydrželi to až do rána. Díky, Klára. Tak držím palce.

0: 4 hodiny na vrch 1 minuta a svištíme si to dál vašimi přáními. Nejdřív ale s přáním krásného rána belgičtí Silver. Jo, v Belgii je veselo.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Příjemné úterní ráno z Kisu, Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Štěstí možná, ale spíše umění asi zapříčinilo to, o co já jsem tady nakousl už na startu této hodiny, když spustili belgičtí Silver, že v Belgii je veselo, ano, protože tamní národní mužstvo rozsekalo, jinak se to nedá říct, Spojené státy v osmifinále světového fotbalového šampionátu 4-1 a jdou tak dál. A ani jeden ze tří pořadatelů tak nedokáže zvítězit na celém mundialu. Ale pojďme za důležitějšími věcmi, a to jest to, co si vy budete objednávat za muziku. Jsou dvě možnosti, buď přes mobilní aplikaci nahráváte hlasovky, anebo vytáčíte číslo 210-323-323, tak jako to udělal Tom. Ahoj Tome.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, já tě zdravím na cestu, ty jsi říkal, že jedeš po D8, jak to frčí?
1: Frčí to dobře, takže brzy ráno.
0: Takhle kdyby byla doprava, viď, hele, to by bylo nádherný, to by se to jezdilo.
1: Je mi zdravý Belská, no, jak to
0: Belská, to je jiný příběh, to je pravda. No ale my nepůjdeme do Kbel a podobně, my půjdeme na Moravu, viď?
1: Ano, ano, jo. Moravu jsem si vybral.
0: Ano, určitě, a komu ji pošleme?
1: Ale všem, co poslouchá, i všem dobrým přítákům a možná mým manželce, ale to teď.
0: Jo, no taky to potom aspoň věřit. Děkuju moc, taky to pak aspoň věřit, že jsi zavolal a že jsi opravdu na ní myslel, že jsi byl takhle hodnej. Ať máš plusový body, jo, tak jo. Tome, tak šťastnou cestu, ať to zvládneš všechno, co potřebuješ, měj se krásně.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Čau, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: To platí i takhle po ránu, v úterý 7. července, kdy si myslím, že je ten nejvyšší čas a správný navštívit trafiku, ano. Možná už někteří z vás to neděláte, ale to je velká chyba, protože Míra z Olomouce, ten ví proč.
2: Dobré ránky, prosím, zahrajeme tam Tiesto, Trafik, pro všechny kysáky, hlavně tobě do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Radio Kiss.

0: Dobré úterní ráno, díky, že minutu před půl pátou ladíte KIS. 7. červenec, dneska mezinárodní den čokolády. Tak bez skrupulí si ji klidně užijte. A ještě včera byl světový den polibků a na mě tady v té souvislosti vyskočil zajímavý výsledek průzkumu mezi majiteli psů, který ukázal to, že až 52% pejskařů přiznalo, tedy něco přes polovinu, že svého psa líbá častěji než partnera. Stejné procento respondentů navíc uvedlo, že by raději spalo se svým psem, než se svou drahou polovičkou. No tak to je tedy opravdu přiznání. Máte to stejně nebo nějak jinak? No, nechám to na vás. Dejte vědět skrze mobilní aplikaci anebo číslo 210 323 323. Je fakt, že některé věci s partnerem či partnerkou by člověk nejradši zapomněl, jako v tom filmu Men in Black. Will Smith je tady.
1: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Vítáme si to úterními nočními juboxy na KISu, linka 210 323. 323 tady bliká jako blázen, proto se jdu zeptat, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobré ráno, tady Káča.
0: Ahoj, ahoj.
1: Tak ahoj.
0: Čím ti zpříjemníme úterní ráno?
1: Prosím tě, já neznám úplně přesný název písničky, ale ty jsi mi napověděl ten zbytek, je to Juicy.
0: Ano.
1: Zbytek nevím.
0: Je to
1: Juicíček k snídani.
0: Juicíček, já myslím přesně tak, jakýkoliv juice k snídani. Je jako dobrá věc, je to potřeba. Je to projekt Red Funo, tak jako to si ne. Hele, já už budu vědět. Když budeš někdy
1: jak
0: volat
1: říkat?
0: Zase, tak prostě juice a já už vím, to je jasný, no.
1: Hele, já ti věřím, pomerančový juice, řekla, budeš vědět.
0: Přesně tak. Dneska teda den čokolády, dáš si nějakou?
1: Miluji.
0: Haló?
1: Slyšíme se.
0: Ano? Ty jsi říkala, že miluješ, že miluješ čokoládu, jsi říkala?
1: Miluju, já bych mohla celý den jíst čokoládu.
0: No tak dneska můžeš, dneska je světový den, tak já myslím, že dneska se to jako toleruje.
1: Dobře. Dneska. A rok to budu schazovat.
0: No tak to už je druhá věc. Jinak teda Red Fu poletí někomu speciálně?
1: Já to pošlu pro všechny, ať mají příjemný den, pokud řeší nějaký jobovky, tak ať je v klidu vyřešej a pro manžela děti moje.
0: Jasně. No je to náročný, samozřejmě takhle po tom prodlouženém, no. To, co si budeme jako vykládat, no.
1: Je to těžký.
0: Tak ať jde všechno od ruky, tak jak má, hlavně v klidu, pohoda, čokoládičku, kafíčko, džus a bude to dobrý.
1: Výborně. Děkuju moc krásně.
0: Měj se krásně, hezký zkrácený týden. Ahoj.
1: Ahoj, mějte. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Tak přátelé, já se vám musím přiznat, že jsem tady teď si na kysu málem rozbil ústa, když to řeknu takhle slušně, sluchátky, jo, tak pozor na to. Dneska to vypadá na velmi zajímavý den, 7. červenec, úterý, svátek Bohuslavy, a já jsem chtěl hlavně mluvit o tom, že si teď dáme opravdu stylový song, který zajistí Franta, vzhledem k tomu, že už se nám zase má dělat hezky, od čtvrtka teploty půjdou nahoru a o víkendu tropy. Tak Franto, spust.
2: Ahoj Luky, mohl bych tě poprosit o zahrání písničky Holky letní ráno. Bylo by to pro všechny kysáky, kteří už jsou na nohách nebo za volantem, a samozřejmě bych to rád poslal všem svým kolegům autobusákům z olomouckého dopravního podniku. Tak děkuju moc a měj se hezky. Ahoj František.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Je 5 hodin po prodlouženém víkendu zpátky do reality z Las Frequencies, ale pak to bude zase na vás 210-323-323 nebo apka. Dobré ráno.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Dobré ráno, 5:05, to znamená, že jsme se vřítili do finální hodiny dnešních úterních nočních juboxů, ze kterých vás stále zdraví Lukáš Bláha. Je mi ctí být s vámi a jsem zvědav, co si ještě objednáte v těch posledních už necelých 60 minutách, buď přes mobilní aplikaci, anebo telefon 210-323-323, kde já už vyhlížím, no lépe řečeno vyslíším Janu. Ahoj Jano!
1: Ahoj Lukáši, krásné ráno všem.
0: I tobě, ty jsi někde na cestě, předpokládám, jak to tak slyším.
1: Ano, ano, jo. Určitě jsem v autě.
0: Je mi to jasný. Za prací?
1: No, jedu celou pět domů a pak do práce.
0: No, je vás víc evidentně dneska. že se vám jako nechtělo včera večer.
1: A no, tak, to vůbec.
0: Tak jste to hodili až do rána. Tomu já úplně rozumím, taky to takhle mívám. Povídej, co by si ráda slyšela a komu to zahrajeme?
1: Já každopádně bych chtěla písničku od Lunch, Follow Me.
0: Dobře.
1: Hlavně by to bylo pro mého manžela, kterého strašně miluju a který právě odjíždí novým kamionem do Francie.
0: Ale ten se má...
1: No, nedostal moc lepší, ale
0: jo.
1: On bude vědět, že slepička byla nejlepší.
0: Dobře,
1: a
0: dobře.
1: Každopádně bych to zahrála všem řidičům, který projedou k Belskou jako já.
0: To stojí za to, no, to stojí za to, opravdu.
1: Takže jinak všem přeji krásný den, krásný zkrácený víkend, teda víkend, týden,
0: no.
1: A že už se moc těšíme na další víkend.
0: Ano, ano. No, já už jsem to tady s někým řešil, kéž by to takhle bylo častěji, no, bez těch
1: bylo
0: pondělků.
1: Bylo by to super.
0: Bylo by to krásný. Tak jo, tak třeba nějaký takový ideální svět se ještě nakonec naskytne. Jani, ať máš před sebou úspěšné dny, hezké úterý, měj se krásně.
1: Já děkuji.
0: A následuje tě Lunch, měj se nádherně.
1: Děkuji, hezký den.
0: Ahoj, taky.
1: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom my si zkrátka zakládáme, platí to i v úterý 7. července, kdy mají svůj svátek mimochodem Bohuslavy, Bohuny, jestli si pamatuje, to je takové to video, jak ta paní tam málem spustila velkou paniku ohledně toho cyklistického závodu. No nic, ale o tom to teď není a nebude, bude to o vás, o vaší muzice a právě teď jdeme za Pavlem.
2: Chtěl bych zahrát písničku Danza Kuduro pro všechny kysáky, pro všechny řidiče, co teď brázdí silnice se svýma kolovýma miláčkama a hlavně svému kolegovi Honzínovi, který právě teď letí do Prahy a nejspíš tam bude celý den. Děkuji a mějte se krásný den.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.
2: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Dní ráno, přesně v 5:30 na KISSu, Century, Take It To The Limit. Ano, a svůj limit mají i dnešní noční juboxy, to je jasná věc, takže honem honem, pokud chcete slyšet nějakou vaší oblíbenou na probuzení, číslo 210-323-323 nebo apka stačí poslat takhle krásně jako Vlastík a jsem rád, že si taky někdo, tedy konkrétně on, vzpomněl na projekt Four Strings.
1: Hezké ráno, Luky, hezké ráno, kysáci. Chtěl bych nechat zahrát od Four Strings Tell Me Away. Je to takový trancovější, ale je to dobré. A na takové pěkné ráno, snad teda pěkné, jak pro koho, prostě přeju všem mají pěkný den. Ahoj. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Dokonalé probuzení na KISu do úterý 7. července, tak to je díky vašim přáním a v tuto chvíli se jdeme podívat na linku 210-323-323, protože by tam měl být připraven Kamil. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Já tě zdravím. Co ty si objednáš z našeho hudebního baru?
2: Hele, vybrali jsme spolu Marky Mark.
1: Ano, nějakou poctivou devadesátku si říkal.
2: Tak určitě, já myslím, že přesně.
1: Tohle to přesně splňuje. No a pošleme ji někomu extra?
2: Jo, určitě bych to poslal pro kluky z brněnského depa Linde a pro kluky a holky, kdo to ještě táhne z Fantaxi na Přislavsku. Mm-hmm, a pro všechny, kdo mě znají.
1: Jasně. Co tě dneska čeká ještě?
2: Hele, mám pár zastávek rozvozu, ale není to tak hrozný, takže jo. Kolem jedné, druhé jsem doma už.
1: Tak to je krásný, tak to je dobrý. Tak jo, jo. Tak a ti to jde od ruky, Kamile, hlavně šťastnou cestu, měj se nádherně.
2: Díky moc.
1: A zase brzo, ahoj.
2: Ahoj a díky, čau.

0: Máme minutu po 6:45, to znamená, že k vašim uším se line úplný finish úterních nočních jukeboxů. Já jsem tady ještě pochytil vzkaz z mobilní aplikace od Míše a Franty, kteří cestují do Itálie a chtěli by něco, aby jim to rychleji uteklo. Tak já myslím, že tenhle hit vítězka Eurovize od Dary Bangaranga, tak ten nám to krásně zajistí. Navíc i proto, že si ho přeje Ála.
1: Ahoj Luky, tady Ála. Prosím tě o zahrání písničky od Dary Bangaranga a bylo by to pro tebe do studia a pro mýho manžela, že ho miluju. Čauky Ála.
0: Ahojky Álo a vám všem skvělé úterní ráno, potažmo celý den, a tohle už je Dara, ale ne Rollins, jenom Dara a Bangaranga.

0: fankaře, že jo?
1: Všichni jsou ne v Mexiku, ale fankaře.
0: A nebo v Mexiku
1: fankaře.
0: Na fotbale. Tak. Tak. Tak. Když zajímá vůbec někoho fotbal? Hraje se ještě, nebylo v finále už náhodou?
1: Ne, ještě ne. Ještě
0: se to chvilku bude hrát.
1: Dneska hráli spocený státy v noci a vypadli.
0: A opravdu? A ty jako sleduješ jako sportovní typ,
1: já docela jo, no.
0: Tak řekni mi, nemáš pocit, že to je moc jako roztáhlý to mistrovství? Strašně. Já mám pocit, že se třeba hraje jeden zápas třeba za 10 dní vždycky.
1: No, je to hrozný.
0: Jo? Že by, jako dalo by se to, ty jako odborník, dalo by se to třeba zkrátit na 14 dní třeba to mistrovství?
1: No dalo, ale to by museli hrát tak 15 minut. Je to 90, to neúplně, víš, jako nejsem si jistý, že by to přežili.
0: Že by to sportovně nešlo, dobře.
1: Asi úplně ne, no.
0: Tak jo.
1: Ale je to námět, je to námět.
0: Na, a kdy bude teda finále? Kolikátýho?
1: Finále, čověče, jak
0: týden,
1: je,
0: za 14
1: no, jak, je, jak máme, jak je Sparty 18, tak 19.
0: Aha.
1: Ten druhý den.
0: Tak jo. Tak,
1: no, takže už
0: tak ještě, že nehraje Česká republika, že všichni můžou jít na Sparty.
1: Přesně, no. Takže tak. Buďme rádi za
0: buďme
1: to.
0: Buďme rádi, jsme vypadli.

0: KISS počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Úřady si od systému slibují například snazší identifikaci ztracených psů. Většina zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému. Sicilská sopka Etna o sobě znovu dává vědět. Italský národní institut pro geofyziku a vulkanologii vyhlásil červený stupeň pohotovosti pro letectví. Letiště v Katánii tak ruší lety. A teď zpátky domů.
2: Socha mamuta v životní velikosti má v dohledné době vyrůst v Ústí nad Labem. Sochu inspirovanou nedávnými nálezy z pravěku při stavbě justičního paláce na Bukově vytvoří specialista na Schrott Art. Dílo, které bude stát před krajským úřadem v Ústí, přijde na 2 miliony korun.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elis Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23.

0: desátou hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7 a 3-3. Dohrávka je na programu dnes. První dnešní zprávy jsou za námi a startuje ranní KIS dnes s Martinem Hovorkou.
1: Volejte třikrát, sláva, jsem tady. Odbyla 6. hodina a jdeme si dát muziku, tou odstartujeme dnešní ráno. Alice DJ, hezké vstávání 7. července.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, 6 hodin 5 minut a teď mi pojďte dokázat, že posloucháte. Já si teda osobně myslím, že všichni už jsou v Chorvatsku, nebo na nějaké jiné dovolené, nebo na chatičce a ten, kdo má dovolenou, tak teďka spinká. Ale třeba se mýlim a třeba z prodlouženého víkendu se nám spoustu posluchačů vrátilo a teď normálně zařezáváte už v práci. A nebo naopak vás manželka vyslala, abyste sehnali někde ve... Člověk je na chatě, že jo, vesnice a tak dále, prázdniny, teď nejsou ty samošky v těch malých vesničkách, tak vás třeba poslali s batohem pro čerstvý rohlíky a pro máslo, vy se teďka vracíte, že jo, z vedlejšího nějakého konzumu, tak třeba posloucháte, tak by mě zajímalo, jestli tam někdo je na té druhé straně, 210-323-323, taky se může stát, že jsem tady úplně sám a že nikdo nebude reagovat, ale to se samozřejmě stát nikdy nemůže. Kdo pak je tam, halo?
1: Ahoj, tady Pavla.
0: Pavlí, kam tě zdravíme?
1: No, akorát na cestě do práce.
0: Takže a ty už jsi měla dovolenou, no, měla jsi prodloužený víkend?
1: Měla jsem prodloužený víkend a dovolenou teprve budu mít.
0: A jaký to je vstávat do práce po prodlouženém víkendu?
1: No, dá se to.
0: Dá se to.
1: Dá se to.
0: A v práci a tebe čeká tebe něco milýho v práci?
1: Doufám, že milí kolegové.
0: Tak to je důležitý, že kolegové nevodí na dovolenou a že v tom budou s tebou.
1: A výborná káva.
0: Tak, no to je důležitý. I já jsem se dneska těšil do rádia na kávu, takže si hned teďka během písniček budu udělat. Taky se na to těším. Tak jo, díky za telefon a šťastný kilometry do práce. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A ještě prostě provoz, jaký je provoz? Je to lepší než ve všední dny během školního roku? Pavel už položila. Chápu, už pospíchala na kávu. Kdo pak je s námi dál? Haló, Radio Kiss.
2: Žele?
0: Nazdár, jak je po ránu? Posloucháš zdalek? Tak pojďme se zeptat dál. Radio Kiss, haló. Přátelé, všichni se bojí normálně.
3: Haló.
0: Je tam posluchačka, jak se jmenuješ?
3: Danča.
0: Dančo, já tady dělám takový test, jestli vůbec někdo poslouchá, nebo jestli už všichni jsou na dovolené. Tak co ty, Dančo?
3: Haló.
0: Haló, slyšíme se. Dančo?
3: Ano. Ano,
0: říkám, všichni jsou na dovolené, anebo nejsou na dovolené, to teďka tady testuju, tak co?
3: Ty? No, my, já čekám, až přijdeme do práce a jedeme na dovolenou.
0: Opravdu, teďka odjíždíte a kam?
3: Ano, ano, no buď Lipno, nebo nějaká velká taková voda.
0: Ale jedete na blind, jak se říká.
3: Ano, ano.
0: To je nejlepší, sednout do auta a rozhodnout se na poslední chvíli, tak vám přeju šťastný výběr. No. Teď má být hezký počasí v České republice, takže pokud zůstáváte v Čechách, myslím, že neprohloupíte.
3: Ano, ano.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj, díky za telefon,
3: taky,
0: čau.
3: Taky, díky, ahoj, ahoj.
0: A ještě do třetice jednoho posluchače vyzkoušíme, který s námi teďka vstává. Krásné dobré ráno, tady je Radio Kiss a Martin.
4: Dobré ráno.
0: Zase posluchačka, tyjo, samý ženský nám volaj dneska. Chlapi to zařízli, chlapi odjeli někam pryč, ale holky to držej. Tak co ty, taky pracant?
4: Jedu do práce teďko akorát.
0: A jaká je cesta, jak to vypadá na silnicích?
4: No, jedu se krásně.
0: Je to lepší, než kdyby si jela během školního roku?
4: Já bych řekla, že ano, tak, že to je lepší.
0: Tak super.
4: Je to na pohodu.
0: Tak si dej kávičku a mysli na to, že na tebe taky myslíme. Ahoj.
4: Tak super, ahoj.
0: Děkujem za telefonát. A já jsem rád, že kysáci poslouchají, že má smysl vám pouštět další hity. Tady je Andrea Bo-

0: dneska opět otevírají bazény. Ty venkovní bazény, které se uzavřely v posledních dnech, protože nám padaly kapky deště, tak se dneska opět otevírají, protože dnes má být nejteplejší den tohoto týdne. Byť má být jako lehce pod mrakem, tak přesto bude 28, což už nás ve zbytku týdne nečeká, ale mít teď dovolenou se opravdu vyplatí, protože jestli jedete na dovolenou po Čechách, ideálka. 25, 27, 26, to jsou všechno teploty do konce tohoto týdne, čili ani horko, ani zima, sluníčko, bez deště, příjemný. Dneska ale 28, takže přátelé, to se chce obléci i na tuto příležitost, to znamená něco hodně jako lehkýho by to chtělo. Já si myslím, že ženy takové lněné šaty, sukínka, pánové plátěné kraťasy, nějaký pláťáky, volnější tričko. Jestli jako máte práci, kde jste v kravatě a v saku, tak dneska napište šéfovi, že jdete prostě v kraťáskách, že si to počasí vyžaduje. No a pak by to chtělo nějaký i zajímavý boty, třeba otevřený sandály. Ano, otevřený sandály s ponožkama, naprosto ideální. Ne, bez ponožek samozřejmě. A dámy třeba takové espadrilky, co? Víš, prostě se připravit na ten letní den, i ten outfit, tak to teďka nachystejte doma z té skříně a běžte dělat parádu, hlavně vy ženy, ať se pánové šoféři mohou za vámi otáčet z těch drahých vozidel, kterými budou projíždět ulicemi. Backstreet Boys, David Guetta, další muzika, která vás právě teď čeká na rádiu Kiss. Morning.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Je o prázdninách na Rádiu Kiss, hrajeme hru 7 v 7. Od pondělí do pátku rozdáváme peníze, rozdáváme tisícovky. Někdy tisíc, někdy 3000, nebo dokonce i 7000 korun. To v případě, že na naší hrací kostce padne šestka. A to se stalo včera na státní svátek 6. července. Padla šestka. Dovolal se posluchač včera, který stával jenom pár minut předtím, než jsme házeli kostkou. Probudil se, vytočil číslo, prozvonil se sem k nám až na stůl. Vy jste ho slyšeli, já jsem hodil kostkou, na který padla šestka. Tudíž si ještě ospalý posluchač Luboš odnesl včera 7000 korun. Takhle to vypadalo během včerejšího vysílání. Na kolik se cítíš, že dá naše dnešní kostka?
2: Tak to já nevím, na kolik se cítím.
1: Na kolik se cítíš? Tak příjemných,
2: cokoliv padne.
1: Příjemných by bylo samozřejmě 7000, tedy že padne šestka. Tak seš napnutej?
2: No, jsem.
1: Seš napnutej, tak počkej, hele, beru kostku, jdu to tam šoupnout. Luboši!
2: No.
1: Je to neuvěřitelný, ale je tam šestka! To znamená 7000 korun jde do tebe, kámo!
2: Paráda!
1: Tak teď seš podobně už konečně probuzený. Luboš je to probudil natolik, že říkal, že pozve kámoše na pivo. Tak těch piv bylo určitě víc, možná půjdou i několikrát. Každopádně velká gratulace, no a uvidíme, co padne dnes. Každopádně další hot kostkou dneska v 7 hodin. Buďte s Rádiem Kiss.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Good morning, dobré ráno, 6 hodin 24 minut, probouzíte se do 7. červencového rána, kdy má svátek Bohuslava. Byl jsem v zoologické zahradě o prodlouženém víkendu. To si taky udělejte třeba čas takhle o prázdninách, vemte děti, navíc mám pocit, že během prázdnin, jak jsou všichni někde u moře, někde v dálce na chatě, tak do těch zoologických zahrad tolik lidí nechodí, zejména ve všedních prázdninových dnech. Tak si taky udělejte čas a zajděte do zoo. Já jsem byl v té pražské a víte, co mě tam, pokaždý tam odtud si odnesu nějakou zajímavost, tak třeba včera jsem se chvilku tam zadrhnul u wombatů, wombati, a četl jsem si tam tu tabulku, ty informace o wombatech, a mě zaujalo, že wombati jsou, to jsou taky prasátka, trošku jako se dá připodobnit, pokud nevíte, co je wombat, tak jsou to prý jediný tvorové na světě, kteří kakají kostky. Já vím, že teď třeba sídáte, že teď podobně se zakuckali, ale skutečně to jsem nečekal, že vůbec existuje nějaký takový zvíře, že by kakalo kostky. Je to teda jako legrační představa, ale víte, proč to dělají? To je taky potřeba říct, oni to dělají proto, aby se jim trus neodkutálel z kamenů, kterými si značkují své teritorium. Tak pravdou je, že každý máme nějaký svůj ranní rituál. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tak pěkně zvesela do další muziky, dáme si Inner Circle. Přátelé, tu léto prázdniny dneska bude až 28 stupňů Celsia. Voilà! A za chvilku je tu Tereza Jandová v krátkých šatičkách. Přinese nám čerstvé zprávy, těšte se. Yeah.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za momentík bude 6:30, posloucháte Radio Kiss. Problémy hlásí dálnice D1 u Ostravy, kde máme uzavřený tunel tu busu. Tunel, bus směr Brno. Takhle to je správně řečeno. Tak a to myslete. No a jestli přijíždíte do Brna, tak vlastně ze všech směrů jsou kolony. Jak od Bratislavy, tak od Vyškova, tak i od Prahy. Takže Brno opět velký špatný. Musíme to nějak přetrpět o těchto prázdninových dnech. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Radia Kiss. Díky za to.

0: KIS počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Po půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí dnes ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. Ministerský předseda tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na dnešní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4 000 pracovních míst. Německé automobilky se potýkají s nárůstem čínské konkurence a také s americkými cly. Mercedes chce zpět 40-hodinový pracovní týden a masivní propouštění chystá také Volkswagen.
0: Sport.
1: Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. To fotbalisté Španělska v osmifinále porazili Portugalsko 1-0. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: Terko, děkujeme, dobré ráno. Za chvilku nás čeká ranní šot, takže pecka, která nás všechny rozhodně nakopne. Buďte s námi, teď už Aqua.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, krásné dobré ráno vám všem, je 6 hodin 37 minut, s vámi je Martin Hovorka, váš parťák pro rána v tomto týdnu. No a jak se vám vstávalo poprvé do pracovního dne v tomto týdnu? Už je úterý, je to dobrý, už jsme blíž k víkendu zase a je dobrý, že byl prodloužený víkend, takže teďka jenom 4 pracovní dny. Takže jak se vám stávalo, co po těch 3 dnech volna, jak to šlo? Haló?
1: No, takže by se dobře stávalo po prodlouženém víkendu, se říct nedá. Normální lidi musí do práce, bohužel. Ale jako bylo to hezké. Bylo to hezké. Klidně bych si to prodloužil. Takže nás nakopni, je nám tam nějaký fofr pořádný, ať neusnem. Díky, hezký den.
0: Slibuju, že bude fofr za okamžik v podobě ranního šotu. Připravuji jednu speciální písničku, tak za 2 minutky si ji dáme. Nicméně teď pro vás aktuálně Sigala a pecka Riptide. Pro dobré ráno. Radio Kiss.

0: show.
1: Ranní show.
0: Hezké ráno, máme 6.40 a já jsem si říkal, že bychom si mohli dát píseň od Miraje, ovšem v takové speciální úpravě, v takovém speciálním remixu. Hned vám řeknu, proč jsem zvolil do dnešního ranního shotu Miraje. On má teďka Miraj Navrátil, vlastně novorozeného syna. Já myslím, že to je tak třeba měsíc, co se narodil. Fakt mám měsíčního synka, měsíčního prcka a viděl jsem nějaký fotky u něj na Instagramu, jak vyrazili do Tater. Chápete to, měsíční prostě prcek a on s ním chodí na turách po Tatrách. Tak mi to přišlo taky sympatický, že se toho nebojí a že vlastně novopečený tatínek Miraj takto tráví začátek prázdnin. Tak zdravíme na dovolenou a třeba i vás, co jste právě teďka na Slovensku a užíváte si krásné úterní ráno před nějakou túrou a dáme si Miraje. Možná ho tam potkáte někde na túře dneska, na Štrbském plese. S dětskem v kočárku. Tak. A píseň, když nemůžeš, a tak dále. Když nemůžeš, tak přidej víc, yes. A ranní shot pro 7. července.

0: Tři čtvrtě na sedm, zdravíme Danču, která píše, že je na cestě do práce. Slunce svítí, silnice čistý, tak co více si přát, zdravíme Pardubicko. Kačka píše, Marty, ty si dílo. Dovolená super, pro nás, ale pro nás pracovní budeme malovat, takže žádný šatičky, ale pěkně tričko a tepláky a s rádiem Kiss, jdeme na to. Tak jsme rádi, že posloucháte a že vám děláme příjemnou společnost ve tři čtvrtě na sedm.
1: Na rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kissem a webem klik.cz.
2: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Hezké dobré ráno, blíží se 7. hodina a před okamžikem tady padla informace, že Miraj Navrátil vlastně má prcka měsíčního, že s ním už je někde na dovolený na Slovensku a tak dále. Ozval se náš posluchač, že těch přírůstků u našich domácích zpěváků je mnohem víc. Ahoj Petře.
1: Dobré ranko, Martine, prosím tě, já jsem ti chtěl jenom říct, že jsem se dozvěděl teďka, že i Kuba Ryba je po druhé otcem, že se jim narodil krásný syn a taky Peťa Lebeda má holčičku, Valérii Lebedovou, tak jim chci popřát tímto hodně štěstí a zdraví a tím ty děti dělají radost, takže čau.
0: Petr Lebeda, počkej, a to je taky podobně z Rybiček. Jak Kuba Ryba, tak i Petr Lebeda jsou podobně z Rybiček, takže Rybičky 48 je teďka dvojnásobnej přírůstek v kapele. A to je zajímavý, co? A to je, hele, co se to dělo před těma 9 měsícema, že pánové oba dva prostě takhle skórovali, tyjo. Asi neměli koncert žádnej, že jo, byli doma a pršelo asi hodně. Pošklivý počasí bylo, byli doma, v televizi se dávali. Money.
2: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Krásné dobré ráno, 6 hodin 53 minut. Nejenom, že tu dnes budeme rozdávat 7000 korun po 7 hodině v naší hře 7-7, ale vy taky máte možnost získat ranní balíček Rádia Kiss, když odhalíte ranní kachnu. Můžete někde mezi muzikou, mezi zprávami, mezi informacemi slyšet něco, co s pravdou nebude mít nic společného. Prostě fake news. Prostě ranní kachna Rádia Kiss. Můžu říct bezpečně, že mezi 6. a 7. ještě taková zpráva nezazněla. Takže mezi 7. a 9. se otevírá časové okno, kdy nějaký blábol říct můžeme. A když před 9. hodinou to rozousknete, získáte dáreček. Ale každopádně nejblíže jsme dárečku 7-7 a ten nás čeká už po zprávách o 7. hodině. Tak se těšte a držím palce, abyste se dovolali.
1: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme omrknout ty problémy kolem Brna. Od Bratislavy špatný, od Vyškova taky, od Prahy po dálnici D1 k Brnu to zas tak šílený není. Poslouchejte dobře našeho posluchače.
2: Ahoj, hele, ta dálnice D1 na Brno je úplně v pohodě. Právě jsem to projel od Rosic do Bohunic, rychlost neklesla pod stovku. Je trochu hustší provoz, ale oproti tomu, co je tady v běžný všední den, je to úplně krásně průjezdný. Čau, Honza.
1: Honzíku, děkujeme. Pozor, dávejte na ústecké dálnici D8, jedete-li z Prahy k německým hranicím, tak pozor, kolem 85. kilometru bylo tu spatřeno vozidlo v protisměru. Opravdu pozor, Ústí nad Labem německé hranice, dálnice D8. A pak ještě zpráva z pražského obchvatu, jedete-li od dálnice D1 směr Ruzyň, tak kolony jsou před tunely, kde probíhá blokové odbavování těmito tunely. Tak s tím počítejte. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedové rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen

0: ty, které lékaři doporučují pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. I když platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem Severoatlantické aliance znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgie Meloniové. Na své síti uvedl, že potřebuje zákaz přiblížení, který by ho ochránil před pozorností Meloniové. Italská ministerská předsedkyně kdysi patřila k Trumpovým oblíbeným evropským politikům. A teď zpátky domů.
1: Po třech letech rekonstrukce se v klášteře Plasy otevírá nová prohlídková trasa. Navštěvníci mohou znovu obdivovat barokní sýpku se 47-metrovou věží. V ní štikají jedny z největších hodin v Česku a jejich 340 let starý stroj musí hodinář denně ručně natahovat.
0: Sport. Čeští basketbalisté porazili v Brně 75-73 Estonsko. Do další fáze kvalifikace mistrovství světa ale nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě. To byly aktuální zprávy a teď už soutěž 7-7, tak držím palce.
2: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: 7 hodin, 7 minut, posloucháte Radio Kiss. Navíc ještě 7. července, tak uvidíme, třeba si dneska někdo odnese 7000 korun. Kdo pak se dovolal? Haló?
3: Ahoj, tady Tomáš.
2: Tomáši, už byla káva dneska?
3: Nebyla, ale bude.
2: Podle mě, až projdeš touto soutěží, tak samozřejmě budeš mít o nějakou 1000 korun navíc, tak si třeba dáš i nějakou lepší kávu, nějakou prémiovou na čerpací stanici, co?
3: To by mohlo být, no.
2: To by mohlo klapnout, nějakou s pořádnou pěnou, co?
3: No.
2: Tak já ti budu držet palce, včera už jsme házeli, v pondělí ráno, padla šestka, dovolal se Luboš, byl rozespalej, ty už teďka dřeš, od kolika hodin si zůru?
3: Jsem zhruba od 17:30.
2: No vidíš, takže jsi prostě v plný náloži, v plný palbě teďka.
3: Jo.
2: Tak teďka by se hodila nějaká koruna, abys mohl ten den takzvaně spečet, či tě bude dobrý. Tak já beru kostku, a uvidíme, co padne. Podle toho, co padne, to vynásobíme 1000 a uvidíme, na jakou sumu se pro dnešní ráno dostaneme. Já zapínám i kamery, abychom to měli zdokumentované, stejně jako ten včerejší hot, stejně jako tu včerejší šestku. Tak držím ti palečky, čověče. Jseš napnutý jak šandy?
3: Jseš jako šandy, tak.
2: Tak jdeme na to, očkej. Kamaráde, je tam čtyřka. Čtyřka, takže 4000 korun.
3: Wow,
2: tada! To budou dvě kávy, jedna ráno, druhá odpoledne.
3: Přesně tak. Tyjo, to je super, tyjo, takhle pěkně po ránu, výborně.
2: Takhle pěkně odstartovat zkrácený týden, viď?
3: Nádherná práce, děkuju.
2: Tak super, velká gratulace, posíláme na účet 4000 korun a nejenom, že si uděláš radost sám sobě, myslím, že i třeba manželku by si měl vzít na dobrou večeři.
3: To v každém případě.
2: A dětem koupit zmrzlinu. Tak jo, měj se krásně, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Zase zítra, 7 ráno, penízky od Rádia Kiss.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádio Kiss.

radost, že jsme před okamžikem potěšili posluchače Tomáše, který si z naší hry 7-7 odnesl 4000 korun. No, dneska teda kostku moc nešetříme, respektive tento týden. Včera jsme rozdali 7000, dneska 4000 a to je teprve úterý, ještě středa, čtvrtek a pátek, ještě 3 hody kostkou nás čekají v tomto týdnu. Přátelé, dneska má být nejteplejší den tohoto týdne, měli bychom naměřit až 28 stupňů Celsia. Jestli to u vás zatím na horký den nevypadá, tak v průběhu dne by se to všechno mělo změnit a mělo by vylézt i sluníčko. Každopádně slunce a teplý den nepodcenila ani naše zprávařka Tereza Jandová. Přišla, čekajte, jak to popsat, jo, abyste si to dokázali představit. Přišla v golfovém, ona teďka hodně hraje golf a má na sobě takovou tu golfovou bílou sukínku. A samozřejmě čerstvě opálená, podle mě tomu trošku pomohlo solárko v průběhu víkendu, ale vypadá famózně. Takže přátelé, dneska pojďme do sukínek, pojďme do kraťasů, žabky, espadrilky a sandále s poroškama samozřejmě. Za malý moment jedna poměrně zásadní věc v DJském světě se stala, tak to za okamžik tady u nás na rádiu Kiss probereme. Vydržte.

Pokud posloucháte Radio Kiss, musíte mít rádi taneční muziku. Teďka bych se chtěl věnovat události, která proběhla v průběhu víkendu. A to byly oslavy u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Francouzský DJ Michel Canitrot, já se přiznám, já ho neznám. Slyším o něm úplně poprvé, proto mě překvapuje, že právě zrovna on byl u takové historické události. Tady nějaký Michel Canitrot. Ale asi o něm hodně uslyšíme, asi o něm ještě hodně uslyšíme. Každopádně tento Francouz odehrál historicky první DJský set přímo na Soše Svobody v New Yorku. Jednalo se o akci Liberty Lights, která propojila elektronickou hudbu, laserovou show a digitální umění. A celý vlastně tady ten projekt byl takovou jako poctou historickému přátelství mezi Francií a Spojenými státy. Tak oni vlastně Sochu Svobody mají i v Paříži, takovou malou prostě, ale ta velká je v New Yorku. A kvůli logistické náročnosti a ta památka je hodně jako na odlehlé poloze vůči městu New York, tak se to jako blbě koná tam takovýhle akce a právě proto šlo o zcela průlomový hudební počin. Takže DJský set přímo na Soše Svobody v New Yorku, to tady do roku 2026 nebylo. Probíhají různý akce, koncerty třeba na Eiffelovce v Paříži, jsou i další místa, kde se takovýhle akce konají a Socha Svobody mezi ně zatím ještě nepatřila. Tak třeba vás napadne nějaký další místo, kde by mohl Mejdan proběhnout, nějaký DJský set, ne, vemte si, jako kdybychom třeba my dělali Kiss Party, já nevím, na Petříně. Jo, taky takový netradiční odlehlý místo, proč ne, proč ne, proč třeba jednou ne. Tak každopádně mě to jako zaujalo, že tady francouzský DJ hrál v New Yorku, ale chápu, je to v rámci jako té pocty historickému přátelství mezi Francií a Spojenými státy. Dal bych nějakou francouzskou hudbu teďka, tak jsem přemýšlel, jako koho z těch hudebníků francouzských si budeme pamatovat dobře a jsou to Daft Punk. Navíc dneska nevystupují, takže to je čistě hudební vzpomínka a my zazpomínáme na 90. kdy Daft Punk se představili písničkou Around the World. Hezké ráno, ať se vám skvěle vstává.

0: Explosion Tour 2026.
1: My vlastně budeme okupovat O2 Arenu. My budeme okupovat tu největší koncertní halu této země a bude to 21. listopadu. Těch hvězd spoustu, ale já bych vypíchnul jednu jedinou, kterou teďka dokonce mám nachystanou pro vás v playlistu, a to jsou Safri Duo. Přátelé, parta z Dánska, co miluje bubny, tak předvede ohromnou show na Mejdanu Rádia Kiss v O2 Aréně. Play the Life, jejich největší hitovka ze začátku milénia. No tak si je pojďme pustit a pojďme si připomenout to, co vám letos dá Rádio Kiss naživo. Bude to v listopadu, ale bude to, nebojte. No ale kdyby vám Rádio Kiss chybělo a chtěli jste si Mejdan s námi užít už třeba o prázdninách, tak příští víkend Máchovo jezero, všechno si ještě povíme.
2: Kiss. Radio Kiss. Kiss. Kiss.

0: Krásné dobré ráno, probouzíte se do 7. červencového dne, Bohuslavy mají svátek, dneska máme už 7 hodin 26 minut, takže jestli vám to v 7:30 jede, máte poslední 4 minuty na to doběhnout na autobus nebo na tramvaj. Krásné ráno vám všem, díky, že posloucháte.
1: No ahoj Martias, to je super, když přijdu po dovolený a jednom dni volná a pustím si rádio a slyším tě. Taky přeju hezký ráno.
0: Ahoj.

0: 8. Rádio Kiss, pojďme na zprávy.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Ale ještě než do studia dorazí Terka Jandová, tak pohled na silnice. Jak to vypadá na dálnici D1?
2: Ahoj, D1, 255. kilometr směr Brno, hoří návěs kamionu, takže dálnice je zatím uzavřená.
0: Ano, už to hasí a dálnice je uzavřená v těchto místech na nezbytně nutnou dobu z důvodu uhašení požáru nákladního vozidla, které je momentálně odstavené na krajnici. Takže neprojedete mezi 253. a 258. kilometrem obousměrně. Děkujeme za informaci našim šoférům. Ještě pohled na pražskou dopravu.
3: Dobré ráno. Prosím pěkně, okolo Černého mostu všemi směry to stojí. Je to horší než obvykle, tak jenom se na to připravte, protože objezd to nejde. Tak se mějte krásně, čau Pepa.
0: Pokud máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Radio KISS počasí.
6: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: I když byl nedělní den, sváteční velké obchody zůstaly otevřené. Na seznamu dnů se zakázaným prodejem nebylo ani pondělí. Politici teď chtějí pravidla zjednodušit. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích. ODS by zase regulaci naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je na místě otevřít debatu. Kubánská národní elektrická síť se v pondělí zhroutila. Oznámil to její provozovatel s tím, že příčinu výpadku prošetřuje. Na Karibském ostrově tak zůstalo bez elektřiny přibližně 10 milionů lidí.
5: Sport.
6: Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. 41letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat. Za námi jsou zprávy v 7:30 a pokračuje ranní KISS s Martinem Hovorkou.
7: Ale dobré ráno. Tleskejte a volejte třikrát sláva, jsem tady. Máme 5 minutek po 7:30 a dáme si z 90. velký hudební pozdrav od Korony, Try Me Out.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

0: celý tento týden stáváme společně. Já jsem Martin Hovorka a mám radost, že spolu se mnou taky vysíláte vy, že máte tu kysáckou apku, že nahráváte vzkazy, voláte mi sem do studia, že vlastně tady jakoby nejsem sám, protože vy jste celý můj doprovodný tým, vy milí posluchači. Já si toho strašně vážím, každý zprávy od vás. Třeba teďka bych chtěl pozdravit také Ladu, která se ozvala v 7:30 ráno. Ahoj.
1: Krásné ráno, Martine. Jsem moc ráda, že tě zase slyším na vlnách Rádia Kiss. A jak se ptal, jaký byl prodloužený víkend. Člověče, já jsem ti v neděli vyrazila úplně nečekaně na grilovačku a najednou jsem šla spát v 5 ráno. Ty jo, můžu ti říct, je mi blbě, že nemám ani tušku ještě dneska. Měj krásný den a be happy.
0: Tak jasně se grilovalo, že jo, to byla vlastně podsta Janu Husovi. Byl Jan Hus, že jo, tak všichni, kdo chtěli uctít jeho pana památku, tak zagrilovali. Stejně jako Jan Hus tenkrát, že jo, akorát tam přilili trošku víc tam přilili toho benzínu, takže to trošku víc blaflo to grilování tenkrát v té kostnici v tom roce 1415, ne, tak. To je historická událost tak dávno stará, že i tady to snese trošku málo toho humoru. Každopádně, přátelé, zdravíme vás všechny, kdo jste vstali, kdo jste se probudili, protože chápu, že byl dlouhý víkend, byly mejdany a někde se to i protáhlo třeba do dnešního rána, že jo? To střízlivění. Tak dáme si Makebu a za malý moment se zastavíme u Madony, protože ta má za sebou historický víkend. Počkejte si.

Hezké ráno. Teď to bude chvilinku o královně popu, o Madoně, která má za sebou velký návrat do hudebního světa. Ta muzika jí v posledních letech moc nešla, ačkoliv se stále jednalo o královnu pop music, o Madonu, tak dejme tomu, že ty dvě předchozí desky, to byl slušný propadák, ale teďka v pátek 3. července Madonna vydala desku Confessions 2, kterou navázala na 21 let starou desku z roku 2005 Confessions on a Dance Floor. Dám ukázku z toho alba z roku 2005. Takhle zněla Madonna, myslím si, že to bylo její poslední úspěšný album, který měla v poslední době, až pak se 3. července na trhu objevilo album, které navazuje na tuto desku, to, co bylo mezi tím, to jakoby nebylo. Tak po 21 letech Madonna vydala nové album, pardon, ona ho vydala po 7 letech, ale po 21 letech vydává evidentně úspěšné album a ukázka, jak zní Madonna na desce Confessions 2. Dobrý, ne? To se bude líbit. Já už jsem se tady podíval na různý, řekněme, recenze a ohlasy a jsou jenom pozitivní. I dokonce u těch největších hudebních expertů a kritiků přicházejí pozitivní ohlasy. Dokonce jeden jako přední hudební kritik označil za nový materiál Madony za suverénně nejlepší, co Madonna za posledních 20 let vyprodukovala. Já tu desku ustáhnul, mám ji v autě, pěkně ji poslouchám a teda musím říct, že mě to baví neskutečně. Že přátelé, tohleto je Madonna v roce 2026. Já si myslím, že její děti přišly za ní a řekly, hele, mami, měla bys trošku jako s tou muzikou zase mezi lidí jít a nedělat takový krávoviny, co si dělala, pojď to trošku učesat, tak asi evidentně dala na své děti, no. Chtěl jsem říct v jejím věku na vnoučata, ale ona žádný vnouče nemá. Žádné z jejich 6 dětí se dosud nestalo rodičem. Ona má vlastně 2 vlastní a 4 adoptovaný děti. Tak. Každopádně nejstarší dceři, tý biologický, je 30 let. Její dcera, Madonina dcera Lourdes z roku 96, slaví 30. Tyjo. A dobře, když už rád jsme u těch výročí, tak já vám teďka pustím jednu písničku, která letos v létě slaví 40. výročí. A je to předělávka největšího hitu Madony z 80. let. Madonna, její asi první úspěšná věc byla Holiday. Písnička Holiday. A jenom pár let po premiéře tohoto hitu přišel nizozemský DJ Sven a MC Mike G a pánové Holiday znovu nahráli a nově narepovali. A právě tahle ta veselá letní písnička slaví letos v létě 40. Tak si ji pojďme dát.

We are going to summer holiday. Takováhle muzika se dělala před 40 lety. Hej, dva kluci z Nizozemska chtěli udělat remix Madonny na hitu. Ona jim nechtěla dát práva, tak to obešli, protože to šlo. Nahráli tu melodii znovu. To Holiday tam zpívá nějaká jejich kamarádka a oni do toho rapujou. A vzniká takováhle parádní letní písnička. Takže takovýhle letní hity se dělaly před 40 lety. Jak zní muzika v současnosti, třeba od Davida Getty, tak to se můžete přesvědčit právě teď. Die Living. A my zdravíme vás všechny, které čeká letní den, třeba u bazénu. Čvak.

0: 4000 korun v rámci hry 7-7, ale pozor, my pro vás dneska máme ještě dalších 5000.
1: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
0: Už po 9. hodině budeme totiž nadělovat další tankovací kartu v hodnotě 5000 korun. To všechno s webem klik.cz, kde dokonce najdete i odpovědi na otázky, které vám dáváme v tomto týdnu. Po 9. hodině, kdy se dovoláte, správně odpovíte na soutěžní otázku, tak skutečně vyhrajete tankovací kartu v hodnotě 5000 korun od webu klik.cz. Takže přátelé, teďka taková jako rada. Dejte si klik.cz/Chorvatsko, protože právě tady jsou ty odpovědi na otázky, které dostáváte. A třeba včera jsme se bavili o nejoblíbenější trase do Chorvatska, která je mezi Prahem a Splitem. Tak můžeme si včerejší vysílání připomenout, abyste tak jako slyšeli, o co tady jde vždycky po 9. hodině v tomto týdnu. Jak je přibližně dlouhá nejoblíbenější trasa z Prahy do Splitu?
2: Čau, tady Pavel.
0: Pavlíku, tak co, koukal jsi víš, nebo typneš správně?
2: Ne, koukal jsem a odhaduju 1100 kilometrů.
0: Jo, říkáš to správně, je to tak, 1100, přesně tak.

0: třeba ještě bude po 8 hodině, každopádně i dneska jedeme ranní kachnu a bude ranní balíček za to, že ji odhalíte těsně před 9 hodinou.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Vás asi nejvíc zajímá, jak to vypadá s tím požárem na dálnici D1, hořelo na 255. kilometru, hasilo se, tak aktuálně provoz po požáru nákladního vozidla obnoven levým jízdním pruhem ve směru na Prahu. Ten opačný směr ještě stále stojí, tak s tím kysáci počítejte. Mrkneme dál, třeba na dálnici D7, kde na trase z Chomutova do Prahy máme na 4. kilometru těsně před Prahou havárku dvou osobních vozidel a také víme o problému na trase z Tábora do Kaplice, 90. kilometr D3, tady máme pro poruchu odstavený nákladák. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhlu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vládní koalice se krátce před summitem NATO v Ankaře dohodla na zvýšení výdajů ministerstva obrany v roce 2027 z letošní zhruba 1,7 na 2% HDP. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Ministryně financí Alena Schillerová počítá s tím, že rezortní výdaje v příštím roce vzrostou téměř o 36 miliard. To už na začátku června požadoval ministr obrany Jaromír Zuna. Chorvatsko zasáhly o víkendu lesní požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky hasičských jednotek. Celkem požáry zasáhly oblast o přibližně 10 hektarech. A teď zpátky domů.
2: Socha mamuta v životní velikosti má v dohledné době vyrůst v Ústí nad Labem. Sochu inspirovanou nedávnými nálezy z pravěku při stavbě justičního paláce na Bukově vytvoří specialista na Schrott Art. Dílo, které bude stát před krajským úřadem v Ústí, přijde na 2 miliony korun.
1: Sport. Fotbalisté Sparty ve sváteční pondělí vyrazili na 12-denní kemp do německého Grasau, kde se budou chystat na nadcházející ligovou sezónu. Bez 7 jmen. S týmem neletí 4 hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
3: Já jsem Martin Hovorka, přeji vám dobré ráno, jsem rád, že posloucháte a hrajeme tu nejlepší muziku Lowbega na start této hodiny. I gotta go.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme aktuálně téměř 8:45 a mám tady informaci přímo z pražského magistrátu. Hlavní město totiž našlo způsob, jak naplnit kasu a navíc donutit pejskaře k čistotě. Od ledna příštího roku se zavádí elektronické příznámky s GPS-kou. Co to znamená v praxi? Každý pes má měsíční limit 50 kilometrů chůze po městském asfaltu. Za každý další kilometr nebo za vstup do historického centra Prahy v dopravní spičce se bude strávat mýtné 2 koruny za metr. A to všechno samozřejmě bude naměřené GPS-kou, takže lehce dohledatelné. Výjimku budou mít pouze psi, kteří prokážou, že nosí speciální tlumící botičky šetřící městskou dlažbu. Tak já to tady počítám. Já vlastně s naším Arčou nachodím, řekněme, 5 kilometrů denně krát 30. To máme 150 kilometrů po pražském asfaltu. No, tak to je hodně nad limit, to je hodně nad limit. Tak buď to s tím musím začít chodit na Polenově, nebo mu asi budu muset začít šetřit do kasičky. Aby měl na mýto.

0: No a v našem prázdninovém vysílání dnes také přivítáme Michala Kavalčíka. Bude tu s vámi od 10. hodiny a i dneska vás čeká nějaké hezké, milé dopolední téma, které s vámi Michal probere. Já bych se vrátil ještě před víkend, před prodloužený víkend, kdy v pátek s vámi Michal Kavalčík řešil toto.
1: Jaká je nejlepší věta k ukončení hádky? Tak co myslíte? Máte nějakou takovouhle kouzelnou větičku, která za ta léta, kdy se občas teda jako pohádáte s partnerem či partnerkou, že je to prostě stoprocentní, že vždycky pak to přestane?
0: To jsem zvědav na vaše odpovědi. Za okamžik se na ně mrkneme. A teď, tady jsou Erasure.
2: Kiss. To nejlepší od 90. let. No.

0: Hate You, písnička od skupiny Erasure. No a přátelé, teď se pojďme podívat na téma, které v našem předvíkendovém pátečním vysílání otevřel Michal Kavalčík a možná vaše reakce, vaše odpovědi pomohou nejednomu vztahu, který teďka je v rámci našich posluchačů, protože každý z nás má nějaký vztah a třeba taky občas se pohádáte a tady bychom mohli najít nějaké správné odpovědi, jak s tím bojovat.
1: Jaká je nejlepší věta k ukončení hádky?
0: Tak a tady jsou vaše odpovědi.
2: Vždycky, když jsme se hádali nebo hádám se s někým, tak vždycky řeknu na konci. Namočí noviny a roztrhej je a Bůh s tebou.
3: Na ukončení hádky je nejlepší říct, ano, máš pravdu, miláčku.
4: Já vždycky, když se s manželem pohádáme a on uraženě odkráčí do jiné místnosti, tak já mu na účet pošlu 2 koruny a k tomu mu připíšu zprávu pro příjemce. Ještě jsme neskončili.
2: Nejlepší, jak ukončit hádku, je začít se vzlíkat, protože druhou polovičku pak začne bolet hlava a jde si lehnout.
5: Když se hádáme s manželkou, tak jí vždycky řeknu, uklidni se. Ono to nepomůže nikdy, spíš se to tak 100x zhorší, ale aspoň je děsná sranda.
1: Já bych to dneska dal Martině. To je dobrý nápad, zkuste to.
6: Vtipně by se to dalo ještě ukončit. Pojďme tuhle epizodu ukončit. Ať z toho neudělá Netflix další seriál.
0: Takže zapsali jste si, doufám, vaše rady, protože tohleto se může někdy v budoucnu určitě hodit. Radio Kiss. Mimochodem, Michal Kavalčík v éteru deska po 10. hodině, těšte se na něj.

0: Battle. Já vím, že se někteří těšíte na souboj dvou hitů milénia. Dáme si ho hned po zprávách po 8:30, tak buďte s námi.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: A teďka už pohled na plzeňskou D5-ku. Čau.
2: Kdo jedete od Plzně směr na Prahu, tak opětovně Rudná nesklamala. Křížení D5-ky s nulou. Stojí to natvrdo. Kdo můžete, tak si jeďte nejbližší cest Plodinice nebo Unošť a obejďte to zadem, protože je to na dlouho.
0: Je to tam na dlouho, jak slyšíme. Zdeněk poslal SMS-ku, trasa Zlín-Brno, dálnice D1 stojí, 20 minut stojí na jednom místě kolem 255. kilometru, hořelo tam, teďka by se to mělo už trošičku rozjíždět, alespoň jedním jízdním pruhem, ale věříme, že kolony stále asi budou, takže pozor, dálnice D1, Zlín-Brno, 255. kilometr a kolem, to nebude vůbec nic dobrého. Za okamžik Terka Jandová, čerstvé zprávy Rádia Kiss.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Už rok platí zákon o domácím násilí, který ho definuje jako zneužití moci a nerovného postavení. Loni policie kvůli tomu vykázala ze společného bydlení přes 1600 lidí. To je nejvíce za posledních 10 let. Nová legislativa mimo jiné umožnila prodloužení lhůty vykázání na 14 dní a odebrání případné zbraně násilníkovi. Oběti se stále častěji obrací na specializované organizace. V Ankaře dnes začne večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání se očekává účast amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Česko poletí do Ankary premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel.
0: Sport.
2: Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. S 80 góly je historicky nejlepším střelcem Kanárků. Poslední zápas v jejich dresu odehrál tam, kde ji začal, tedy na MetLife Stadium v New Jersey. Zprávy v 8:30 jsou za námi, další chystáme zase za půl hodiny, tak hezké ráno.
3: Dobré ráno také od Martina Hovorky, odbyla 8:30 a dáme si pecku z 90. E-Type a This is the way.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Máte vy, ladíte Radio Kiss a já vás budu také pomalu lákat na tento pátek, kdy v našem vysílání zní spousta muziky z milénia, to je hudba po roce 2000. Milénium, to jsou všechny ty hity, které budovaly v hitparádách rok 2000 a dále. Tento hudební speciál vysíláme vždycky v pátek mezi 18. a 22. hodinou a já vás teďka krapet hudebně naladím, dám vám na výběr dva hity, dvě pecky z milénia a vy vyberete tu písničku, která je vám při úterním ránu bližší, která třeba si myslíte, že vás více nakopne nebo vás udělá šťastnějšími. Takže přátelé, jsou tady na výběr dva hity, já vám pustím jejich ukázky a vy prostřednictvím kysácký hlasovky nahrajete zprávu, jestli vás bude bavit ten či onen hit a prvních pět vašich zpráv rozhodne, kterou z těch písniček si pustíme úplně celou. Je to takzvaná Millennium Battle, souboj dvou hitů milénia. Takže pro tento okamžik s číslem jedna jde bojovat písnička Banana Coco. To je mimochodem zpěvačka skupiny Captain Jack, Lisa da Costa. No a pak je tady varianta číslo dvě a to písnička Madalena. A Bellini. Takže Magdalena nebo Banana Coco. Dvě vyloženě letní písničky pro dnešní den, má být až 28 stupňů, nejteplejší den tohoto týdne. Tak jakou vyberete, kysáci?

0: slyšíte napětí, protože ani já sám nevím, já jsem také v napětí, jaká z těch dvou hitovek milénia teďka zvítězí. Před okamžikem jsem nabízel v rámci našeho souboju hitů dvou miléniovek dvě písně. Jedna od Bellini, ta druhá od Lízera Costa, Banana Coco. A já, přátelé, stále ještě nevím, a proto teďka se dozvím, jak jste hlasovali. Prvních totiž pět vašich zpráv rozhodne, jakou z těch dvou letních miléniovek si zahrajeme. Nazdar!
1: Moc tě zdravím, Marťo. Tak můj song krásný je Banana Coco. To se hodí úplně na léto. Skvělý, krásný, úžasný, rytmický song.
0: Dobře, děkujeme. 1-0 pro Banana Coco.
2: Prosím, tu jedničku Banana, to je pěkný song, děkuji.
0: 2-0, Banana Coco, co tam máme dál?
3: Zdravím tě, Martin, za mě je to určitě ten Bellini, ten však je leto.
0: 2-1, Bellini.
4: Čau, Martine, určitě dvojku, měj se hezky, ahoj.
0: Ano, 2-2 srovnali jsme a rozhodne pátá zpráva.
5: Jasně, že Banana Coco, tu chceme slyšet. Čauky.
0: Přátelé, bylo to teda voprsa, ale tahle písnička v tomto betlu zvítězila. Tak pojďme si dát Lízera Kosta.

písnička pro dnešní ráno, kterou jste vybrali vy. A je to vítěz naší Millennium Battle písnička, která tu byla v roce 2001 od zpěvačky kapely Captain Jack. Ta zpěvačka se říká Líza da Costa a za námi písnička Banana Cocoa. No a ta poražená od Bellini, tak tu bychom si mohli zahrát v pátečním vysílání Best of Millennium. To bude mezi 18. a 22. hodinou. Ty největší hity milénia tady u nás na KISu v pátek večer v hudebním speciálu. Teď nás čeká, dámy a pánové, Robin Schulz a jeho pecka Better Times. To už jsme v roce 2026. No a za malý moment se také blíží vyhodnocení ranní kachny a dárečky od Rádia KISS pro vás. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Robin Schulz a písnička Better Times. Máme pár minutek po 8:15, konkrétně 8:47, a my jdeme v tento okamžik vyhodnotit dnešní ranní kachnu.
1: Kachna ranního kysu.
0: Co myslíte? Slyšeli jste v našem dnešním ranním vysílání nějakou zprávu, která byla totální halus, vymyšlená fake news, jak se říká? Ověříme to právě teď na lince 210-320-320. Kdo pak se dovolal? Haló?
2: Ahoj, ahoj, tady Katka.
0: Kačenko, odkud tam telefonuješ?
2: Teďko momentálně z Oder.
0: A pracovně, nebo jste v Odrách na chatě? Na prázdninách?
2: Ne, já tady rozhodím noviny, jinak jsem z Bruntálu.
0: Ty jsi novinářka, počkej, a co se píše dneska v novinách? Co se píše dneska v novinách?
2: Marťas, je toho tolik, že ani nestíhám to číst.
0: Není tam, doufám, nějaká kachna v novinách?
2: Ne, to jsem slyšela, teda doufám od tebe.
0: Tak to jsi slyšela, to můžu potvrdit, že kachna byla, ale na tobě, aby si řekla jaká. Tak.
2: Tak já si myslím, že to byly ty tvoje zvířátka, které kakají ty čtverečky. Kostičky, tak.
0: Ty jo. Myslíš vombati?
2: No.
0: Vombati. Mluvil jsem o tom po 6. hodině, že jsem v zoologické viděl vombaty a že to jsou jediní tvorové na světě, kteří kakají kostky. Čoče, to kachna není. Termáně reál. Když se podívat do zoologické zahrady, uvidíš tam krásný kostičky, tam uvidíš.
2: A to mě tak rozesmálo teda. Tak to budou ty tvoje botičky pro pejska.
0: No tak to už jsme vedle, tak musíme dát šanci dalšímu. Měj se krásně, zdravíme. Ahoj Kačenko, kdo pak je s námi dál v éteru? Čau.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Jak se jmenuješ?
3: Já jsem Kuba.
0: Kubo, v kolik hodin jsi naladil dneska ranní vysílání?
3: Dneska už od 7.
0: Tak to bys si teoreticky mohl slyšet kachnu, tak povídej.
3: Podle mě...
0: No?
3: To ty s těma pacičkama.
0: Co s těma pacičkama?
3: Ty pejsci.
0: A ještě to nějak rozvěd.
3: Jak mají nosit ty bačkůrky, jak jsi říkal.
0: A proč?
3: Protože ochrana před dlážbou, já nevím, jak to by popsat.
0: Já tomu rozumím, ono to je těžké na popsání. Prostě psi budou moct nachodit pouze 50 km po pražském asfaltu a aby se neničil, tak budou buď to strhávat nad rámec se mýtné za vyšší počet kilometrů, anebo botičky tlumící a šetření městskou dlažbu. Takhle jsem to nějak říkal, viď?
3: Jo.
0: Tak to je správně, uhodl si, to byla ta kachna, jo! Sestřelil si kachnu. Kolik ti je let, prosím tě? Kolik ti je?
3: Mně je 12.
0: 12?
3: Ale mám tady u sebe mamku.
0: No a to je dobrý, že ty vlastně dneska nejseš ve škole. Tudíž slyšíš náš program po 8 hodině, takže ty běžně vlastně kachnu neslýcháváš, viď? Vyhodnocení, když chodíš do školy. No vidíš, takže teďka to slyšíš, jak to funguje v 8:50, když máš přestávku po první vyučovací hodině, tak tohle se děje v našem éteru, no a teďka si toho byl součástí a získáváš cenu. Tak gratulky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ať máš pohodindu dneska.
1: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Samozřejmě o vás všech, kdo právě teď posloucháte Radio Kiss, vy všichni jste happy people a já vás zdravím po víkendu v úterý 7. července. Za 5:09 čekají nás čerstvé zprávy s Terkou Jandovou, taky muzika Sam Felt a Armin van Buuren, ale pozor, po 9. hodině budeme soutěžit, protože já mám pro vás dnešních dalších 5 000. Tentokrát to bude o tankovací kartě za 5 000 korun a otázka se bude týkat Chorvatska stejně tak jako včera. Tak buďte s námi a držím palečky, abyste zvítězili právě vy. Dobré ráno.
1: Radio Kiss.

0: je muzika pro úterní ráno. Doufám, že jste stejně jako já nabitý jak atom po víkendu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A vyrážíme na silnice nejprve do východních Čech.
2: Ahoj kysáci, hlásím dopravní nehodu mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Dopravu řídí policie, takže klidu a pomalu. Mějte se, ahoj Karel.
0: Příjezdy do Brna, jak od Vyškova, tak od Prahy, tak od Bratislavy jsou zasekaný a ještě navíc tady máme ostavený osobák na 207 km dálnice D1 právě ve směru na Brno od Vyškova. Mrkneme se na další dopravní problémy, hezké ráno.
3: Kdo jedete dneska přes Čestice z jakýhokoliv směru, tak se obrňte trpělivostí, frezují tam silnici, je to řízený živejma semaforama ze třech stran, tak ahoj.
0: Mějte opatrně pevné nervy za volantem, jestli máte i vy informace z té své cesty. Nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Děkujeme.
1: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
4: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
5: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
6: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
7: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
1: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
8: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
8: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Matrace

0: Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Venku máme polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Zástupci Autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy, Severoatlantické aliance a Kanada zhruba 4% HDP. Uvedl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na 5%. A teď zpátky domů.
2: Po 3 letech rekonstrukce se v klášteře Plasy otevírá nová prohlídková trasa. Navštěvníci mohou znovu obdivovat barokní sýpku se 47-metrovou věží. V níž tikají jedny z největších hodin v Česku a jejich 340 let starý stroj musí hodinář denně ručně natahovat.
0: Sport.
1: Třetí etapu Tour de France vyhrál slovenský cyklista Tadej Pogačar a dostal se do čela průběžného pořadí. Druhý je se stejným časem Dan Jonas Vingegaard. Nejlepší z Čechů je Matias Vacek, kterému momentálně patří 31. pozice. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje Raníky se s Martinem Hovorkou.
3: Dobré ráno! Jak říkám, nabitej jak atom. Jsem tady s vámi až do 10. hodiny a v této hodině mám pro vás 5 000 korun, buďte s námi.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: Já vám udělám další radost dnešního rána, tudíž vyplatí se poslouchat Ranní Kiss i v tomto týdnu. Máme pro vás právě teď 5 000.
1: Natankujte s Kissem a webem klik.cz.
0: Hrajeme o tankovací kartu v hodnotě 5 000 korun. Ať už máte nafťáka nebo klasického benzíňáka, prostě máte tady bůra na pohonné hmoty od nás, od Rádia Kiss a také webu klik.cz, se kterým dotáhneme celý tento týden. Soutěžíme vždy po 9. hodině, takže přátelé pozor, jakmile uslyšíte takový signál, výzvu k tomu, abyste zavolali na 210 320 320, tak učiňte. No a společně se tu popereme s jednou otázkou. Budu chtít znát správnou odpověď a tu odpověď vlastně už teď můžete najít na webu klik.cz/Chorvatsko. Že ty otázky jsou směřovány k Chorvatsku. Já jsem tady tak počítal, že za těch 5 000 korun se dá vlastně do toho Chorvatska dojet, někam do té severní části. To by mohlo stačit na pohonné hmoty na tuto vzdálenost z České republiky, takže proto i těch 5 000 korun. No a když si dáte teďka klik.cz/Chorvatsko a pročtete si tam ty články, tak si myslím, že budete i nabitý informacema a budete hodně k tomu odpovědět správně na otázku, která přijde posléze během několika písniček. Takže všechno jsme domluvili, všechno je připravený, teď dáme Kate Tracy, Life's Too Short a mně už nezbývá nic jiného, než držet palečky. Hezké dopoledne.
1: Radio Kiss. Life is too short.

Rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. S webem klik.cz. Do soutěže zavolejte právě teď. 210 323 323.

0: Natankujte s Kissem a webem Klik.cz. Klik.cz.
1: Je to tak, připravte si webovky Klik.cz, protože právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Všechno najdete na stránce klik.cz/Chorvatsko. Této stránce se věnujeme celý tento týden od pondělí do pátku a za správnou odpověď dáváme tankovací kartu nabitou na 5000 korun. Kdo se nám dovolal? Haló?
2: Ahoj, tady Jarda z Liberce.
1: Jarouši z Liberce, kolik našoféruješ kilometrů, řekněme, za rok?
2: No, několik desítek tisíc, protože jo? Auto je mý práce jako služební. No.
1: Auto je tvůj druhý domov, se dá říct.
2: Tak.
1: Hele, a do Chorvatska jsi někdy jel autem?
2: Ale ještě se nepoštěstilo, ale měl jsem to plán příští rok, tak no. Kdyby to klaplo, tak možná přehodnotím.
1: Ta cesta je tam, já nevím, když si jako srovnám ty cesty na tu dovolenou někam do toho Středozemního moře, k tomu, nebo jako na jih prostě k moři, tak já mám vždycky jako pocit, že prostě do Chorvatska ta cesta nějak nejrychlejc uteče. Nevím, je to možná můj dojem jenom, nevím. Každopádně ti to doporučuju, ale to sem teďka netahejme. Teď je tady ta otázka. Možná už budeš znát i správnou odpověď, pokud jsi prolezl ten web klik.cz. Tak uvidíme. Jseš připraven na dnešní otázku?
2: Ano, můžem.
1: Tak jdeme. Od jakého roku je Chorvatsko členem schengenského prostoru? Od jakého roku je Chorvatsko členem schengenského prostoru? Je to bez ABC, prostě dej rok.
2: No, ha? Tak to je záhodná otázka pro mě.
1: Budeš střílet od boku, se mi zdá trošku, možná teďka.
2: Budu, no. Já bych řekl,
1: no, co bys řekl? Rychle, pojď. Řekni, teď řekni 20, rok.
2: 2018, ale to asi...
1: Není to 2018. Měj se krásně, dáme šanci dalšímu. Radio Kiss, dobré ráno, dobré dopoledne.
3: Haló.
1: Haló, jak se jmenuješ?
3: Alex.
1: Alexi, otázka stejná, stejně jako pro předchozího soutěžícího.
3: Já jsem ji neslyšela, pardon.
1: Tak já ti řeknu, já ti zopakuju. Od jakého roku je Chorvatsko členem schengenského prostoru?
3: Je to od roku...
1: Teď číslovku.
3: 23.
1: Takže od jakého roku je Chorvatsko členem schengenského prostoru? Řekni to.
3: Je to od roku 2023.
1: Je to správně, ano! Hrajeme o skvělou cenu, 5000 korun na tankování. Tady jsem nemohl dávat ABC. Tady to je skutečně pro znalce nebo pro ty, co si prolezou ten web klik.cz/Chorvatsko a tak nějak nasojou ty informace. A ty jsi to udělala. Alex, máš 5000 korun. Wow.
3: To si děláte srandu, že jsem fakt vyhrála. Ne.
1: Včera náš posluchač si vybavuje, že říkal, že natankuje sobě, manželce i svému dítěti do auta. Tak co ty? Ty si to necháš do rodinného vozu nebo to taky rozdělíš nějak po kamarádech?
3: Asi nerozdělím, nechám, budu hrozně lakomá a nechám si to sama sobě, protože se mi to bude teda hodně hodit. Sice jsem teda byla minulý týden v Ostravě na Beats for Love, takže teď teda jako, ale i tak se to bude hodit.
1: A pro mě, jestli v autě teďka svítí po té dlouhé cestě hladové oko, tak mu běž dát napumbat.
3: Super.
1: Měj se krásně, 5000 korun jde do tebe na tankování. Ahoj.
3: Ahoj, díky.
1: No a pro vás, naše milé posluchače, platí, že zítra pokračujeme po 9. hodině další tankovací karta za 5000 korun.
0: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění Klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Ladíte Radio Kiss, člověče, my jsme samý peníze v našem vysílání. Teďka jsme rozdali 5 000 korun na tankování, no a to ještě po 7 hodině rozdáváme cash v naší hře 7 v 7. Včera v pondělí jsme hodili kostkou 6, tudíž jsme dali 7 000, no a dneska náš posluchač si odnášel 4 000 korun. Uvidíme, kolik hodíme zítra, každopádně naši posluchači Radia Kiss. Vyplatí se jim poslouchat naše vysílání po ránu.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

V posledních dnech se mluví hlavně o svatbě Taylor Swift, ale jedna dívka ze Spojených států si maximálně splnila svůj sen, o kterém možná ani nevěděla, že ho má, protože na její svatbu dorazili, aniž by to čekala, Ed Sheeran a Martin Garrix. Oba dva rozjeli šílenou party, na kterou podle mě nikdo z těch svatebních hostů nezapomene. O co šlo? Brácha nevěsty prostě tajně zařídil překvapení v podobě jednoho z nejznámějších světových DJů Martina Garrixe. Aby to nebylo málo, tak on sebou vzal ještě doprovod, a to Eda Sheerana. Prostě brácha nevěsty napsal na Instagram Martinu Garrixovi. Už jenom to štěstí, že se ta zpráva k němu dostala, protože kolik má Martin Garrix na Instagramu followerů? Bude jich podle mě mraky. Čekaj, Martin Garrix Instagram. No, 15 milionů. 15 milionů followerů má. Jo. A on si tu zprávu přečet, zobrazil. Už jako to je podle mě vítězství. A on mu tam napsal, hele kámo, moje ségra se tento víkend vdává v Chicagu, což je jenom pár set metrů od místa, kde máš svoji show. Je zklamaná, že nemůže jít na tvé vystoupení. A tak mi napadlo, zda bys nemohl přijít na svatbu ty. Pogratuloval bys jí, možná zahrál jednu písničku, zabralo by ti to celé maximálně 15 minut času. A Martin Garrix jí odepsal, že se rád staví. A protože tam sebou v Chicagu měl taky svýho kámoše Eda Sheerana, vzal ho rovnou sebou a oba dva na té svatbě odpálili neuvěřitelnou party. Tak hlavně to bylo zadarmo, že jo? Normálně, kdyby se si objednali Martina Garrixe na svatbu, stalo by to strašný balík peněz. Eda Sheerana nemluvě. A oni tam prostě přišli gráťo, pobavit se, podle mě zařízeček. Zařízeček a možná jeden talíř guláše dali. A jako výslušku jim dali podle mě makový koláčky. Co? Počkej, to je splněný sen. To musela být svatba, jo. No mě nikdo nenapsal, no, jinak bych taky býval do Chicaga přijel na svatbu, to je jasný, že jo. Jako DJ. Tak, Martin Garrix, teď na Kissu, Animals.

0: Ladíte Radio Kiss, za okamžik bude 10, pěkně po svačince, je Michal Kavalčík a bude vysílat.
1: Ano, dva croissanty, děkuji moc krát, bylo to dobrý. Vidíš, já jsem tě mohl taky přinést, že jo?
0: Dneska vlastně bude ta hojně sledovaná večeře v Ankaře, jak tam jede celý svět.
1: Jo, dneska je to, jestli se tam objeví spolu nebo ne.
0: Ano, a bude to takový jako zajímavý, podle mě to bude prča hrozná to sledovat.
1: Já
0: ale,
1: jsem zvědav.
0: Ale víš, co mě zajímá, taky tam bude Monike samozřejmě. Takže,
1: ano,
0: a mě
1: ano.
0: By zajímalo, jestli třeba Monike něco dá na Instagram, víš?
1: Ty brďo, nevím.
0: Jako jestli vyfotí ten talířek, rozumíš? Jestli se bude fotit jídlo, to mě zajímá, že bude všichni ty státníci toho světa tam budou sedět u té tabule, je jedno, kdo tam bude, ale z nich, ale jestli si to taky budou fotit, víš, hledaj přes ty guláš, ty svíčkou.
1: Vůbec nevím, jako co? Celkově čekám na celé to, jak to dopadne, víš, jak zase všichni ti, co rozumí politice, my tomu nerozumíme samozřejmě, my jsme jenom moderátoři, ale jako co z toho nakonec vlastně bude ten point, jo, tak jsem zvědav, fakt jsem zvědav.
0: Říkáme to v Turecku, dostanou kebab dneska normálně.
1: No určitě, a možná teďka tam ještě frčí k tomu hranolky, že jo, jako já jsem teďka viděl kebab normálně, že dáš do té, jak se tomu říká, pita nebo do nějakého toho jejího chleba, že jo, a oni nahoru ti dají ještě prostě normálně půl kila hranolek, pak ti to postříkají tou nějakou omáčkou a to je jako, to je normálně taková kalorická bomba.
0: A pak, jestli chceš dener nebo kebab, že jo, nebo dyrým, jestli chtějí, že jo.
1: No tak možná teďka to bude buď to Andrej kebab, pak tam bude Pavel kebab, co tam ještě, jak se jmenuje
0: Macinka
1: ten, co,
0: kebab.
1: No já jsem zapomněl křestní jméno, no. A nebo vlastně ještě to strážnice kebab, ještě by se to mohlo jmenovat.
0: Jo, vidíš to. No prostě bude to dneska zamotaný,
1: ano.
0: A postupně se to rozmotá tento týden.
1: Těšíme se na to.
0: Já jdu na kebab tady na roh.
1: A my klukům zahrajeme 90.
0: Jo. Hey, Fonsi.

0: Pecky jsem za volantem po celé republice. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Sláva, Slávinka! Silo, jeden z nejzásadnějších sci-fi seriálů platformy Apple TV, má konečně třetí pokračování. Ta druhá série skončila divoce. Juliet se vrátila z podzemního sila 17 zpět do domovské 18, aby svý lidi varovala před tím toxickým světem venku.

0: KIS počasí.
1: Venku máme polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek 2% HDP. Před odletem na summit NATO to řekl premiér Andrej Babiš. Dvoudenní summit v Ankaře začíná dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Za Česko letí do Ankary i prezident Petr Pavel. Pravidelné pití kvalitní kávy snižuje riziko vzniku rakoviny jater až o 41%. Vyplývá to z nedávného výzkumu amerických vědců. Aby byly účinky kávy jen pozitivní, měli bychom vypít maximálně 4 šálky denně, a to ideálně bez mléka. Jiné vědecké studie už před časem prokázaly pozitivní účinky kávy i v případě rakoviny střev konečníku a ženského ústrojí. A teď zpátky domů.
2: Socha mamuta v životní velikosti má v dohledné době vyrůst v Ústí nad Labem. Sochu inspirovanou nedávnými nálezy z pravěku při stavbě justičního paláce na Bukově vytvoří specialista na Schrott Art. Dílo, které bude stát před krajským úřadem v Ústí, přijde na 2 miliony korun.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níže. A po zprávách v 10 hodin startuje dopolední KIS.
3: Když byla řeč o tenise, pojďme si teďka pinknout. Na podání je Michal Kavalčík. Přeju nádherný nový týden na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: Teď mi došlo, no prosím vás, nový týden začal včera, ale to bylo...

0: Nádhera. Já musím říct, že jsem si ve svém velmi nabitém diáři odškrtl Karlovy Vary. Filmový festival, dokonce jsem se dostal i na červený koberec. Ne, prosím vás, nebylo to v nějakém krásném, drahém kvádru, bylo to v Kraťasích. Ukecal jsem ochranku, naštěstí, a tímto zdravím všechny kluky před hotelem Termán na tom červeném koberci. Byli to všichni posluchači Rádia Kiss. A když jsem se ukázal a poprosil, jestli se tam můžu vyfotit a natočit, kluci říkali, jasně, vždycky Kiss. Tak zdravíme všechny do Karlových Varů a pojďme na to. David Guetta, za chviličku Taylor Swift. Hezké úterý s Kissem.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: rádiu Kiss krásný Michael balíčky rozdává a ve dvě nám potom hezky zamává.
1: No jo, ale ještě do toho mávání je trošku daleko, opravdu daleko, to si ještě budeme muset nějaké 3,5 hodinky počkat. Dámy a pánové, já se vám přiznám, že jako je tam nějaká okurka, jo? Začaly ty prázdniny, já jsem projel 15 000 serverů, jo? Tady svatba Taylor Swift, to už jsme tady probírali, Karlovy Vary, to už se tady taky probíralo. Já fakt jako já nevím, no, tak o čem to tady dneska bude? Já bych to dneska nechal tak nějak jako na volno, jo? Pojďme možná poprosit vás o nejlepší vzkaz, který dneska vyhraje před 11. Jo? Já ani nebudu říkat kategorii, jestli to má být pozdrav, anebo možná jo, co? Nějaký nejupřímnější pozdrav vašemu šéfovi, anebo víte co? Pojďme to ještě dát takhle. Nejlepší žádost na vašeho šéfa, aby vám zítra dal volno, jo? Normálně placené volno, jo? Taková jako prosbička, hele šéfíku, jo, jsem už tady tolik a tolik let, jsem nejlepší zaměstnanec, zkuste něco formulovat a ta nejlepší prosbička, nebo finta, jak požádat zítra o den volna, tak já bych mu dal balíček. Jste pro? Tlačítko, soutěž na apce Rádia Kiss, klidně to tady hrňte, pokud byste chtěli něco jiného, klidně tam něco namluvte, já tady vyberu, mám tady myslím, že 25 hlasovek nejlepších, můžu dát do éteru, těším se na to, no, okurková sezóna, no, tak jako, co budeme řešit, jo, ještě jsme mohli řešit tu Ankaru, to by také byla sranda, tak těším se na to a hlasovky posílejte právě teď, máme nádherné datum 7.7. Kiss, Rádio Kiss.

0: Dneska je úterý 7.7., svátek má Bohuslava a dneska takové prázdninové téma balíčku nejlepší žádost o den volna na našeho šéfa v práci. Tak kdo to vykopne, co to je?
1: Nazdar, Michaele. No, já jsem šel za šéfem, že teď jsem si dost máknul, tak jestli bych mohl zítra jako bejt doma. No, odpověď šéfa, no na tohle jsem čekal celý rok. Od zítřka nemusíš chodit, máš výpověď. Měj se, čau.
0: No, a máš prázdniny, Ježíš Maria. Teď to známe, každý z nás asi podle mě jednou v životě dostal nějakou výpověď a musel se s tím bohužel poprat. Takový je život. Jednou si nahoře a jednou dole. Lukáš.
2: No jasně, čus, Michaele. No tak chtěl jsem den volna a šéf mi kdysi řekl, však sobota, neděle se do práce nejde. Tak nic, tak už jsem za ním nechodil a za chvíli jsem ukončil pracovní poměr. Čus, Lukáš.
0: Prosím vás, doufám, že tady dneska nebudu mít jenom hlasovky na téma, jako že jsem dostal nebo dal výpověď, jo? Co to míno?
3: Čau, Michaele, tak jednoduchše bych to udělal asi jako vyčuráně trošku. Řekl bych, hele šefe, buď mám zítra placené volno, tím, že jsem tak dobrý, anebo mi přidáš. A to by se dneska vidělo, co by bylo.
0: No Tomino, to je hezký, jako, že to takhle jako říkáš, no ale pojď to zkusit. Máš ještě nějakých 15 minut, pojď to zkusit, pojď, udělej frajera, nahraj nám to a pošli odpověď, jo? Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss. Dneska hlasovky na téma, jak požádat šéfa, jestli by nám zítra dal volno. Jo, kdo to dokáže nejlépe, kdo to procítí úplně nejlépe, a možná by mě i zajímalo, jestli to někomu prošlo a jestli fakt zítra nebude muset do práce. Didi.
1: Tak šéfe, jsem tady druhý den, tak si myslím, že bych si zítra zasloužila volno.
0: No, Didi, jako řeknu ti, že kdyby si takhle přišla za mnou, jo, a snažila se ve čtyřech vteřinách mě poprosit jako šéfa o volno, tak bych ti řekl, hele, otoč se a běž si udělat kafíčko na skle, jo, Pepa?
2: Ahoj, šéfe. Víš, jak jsem tě tuhle večer potkal s Monikou, s tvou asistentkou v kanceláři? No tak já bych potřeboval na zítra den placeného volna na vymazání paměti.
0: No! No, konečně, jo, tady už vidíme, trošičku jdeme na to chytře, jo. Je to sice trošku jako na rozhraní jako vyděračství, jo, tam by možná na to už byl nějaký paragraf, ale samozřejmě okamžitě šéfovi to blikne v hlavě. A než aby měl ostudu, tak 100% dá zaměstnanci volno. Co, Denny?
3: Ahoj, má kličku, no tak žiadosť bude znieť takto. Ahoj, milá šéfova. Chcem ťa veľmi pekne poprosiť zajtra o voľničko a ja ti viem na 100% slúbiť, že sa ti celý deň neukážem na oči.
0: Tak je dobrý. Poďme na Pepína, ten napsal SMS-ku. Jednou som žádal šéfa o voľno v pátek, že pojedeme s klukama na ryby. Slíbil som mu, že mu chytím rybu za oplátku. Na oplátku? Asi na oplátku. Chytil som jenom kocovinu a rybu ne. Tak jsem ji musel koupit v Tesku a ta svině byla dražší, než co jsem dostal za den dovolené. Na ryby už nechodím, Pepino. Jo, dobrá historka. Libor.
4: Dobrý den, šéfe. Hele, já potřebuji zítra volno. Ona je středa totiž. Středa je ho tam třeba. Já mám po 12 týdnech slíbeno. A tady v práci stejně není do čeho píchnout. Tak děkuju moc.
0: Ale jo, já myslím, že tohle by taky mělo úspěch. George Black. Já bych to udělal jednoduše, řekl bych mu, hele šéfe, buď to mě dáš placené volno zítra Ačko, nebo všem řeknu, že jsi mě dal placené volno Čágo Bléček, a kdyby to David Vicpálek slyšel, ať si z toho nic nedělá. Dobře. Co Rádius?
5: Nazdar, šéfe. Prosím tě, potřeboval bych na zítra dovolenou. Jdu na pohřeb. Umřela mi chuť u vás pracovat.
0: Ano, tady už je to taky ještě vtipný, hurá, super, děkuji moc krát. Lucie, já bych přesvědčila šéfa, že mi dal dnes tolik práce, že už mi to hlava nepobírá a potřebuji zítra volno. Ale kdyby to nedopadlo tak, že mi té práce dá ještě víc. Aha, a co ještě, Fanny?
6: Ahoj, Michael, tak mě takhle jednou ruplo v zádech, tak jsem volal šéfovi a šéfe, prosím vás, potřeboval bych týden dovolenou, aby se schopil, má špatný záda. A mi na to odvěděl, no a co, jako budu makat za tebe, jo? A jsem mu odvěděl, tak ano, má rodit, jdu k doktorovi a dostanu neschopenku. V tu chvíli obrátil, řekl, jo, máš týden dovolený, užij si, ahoj.
0: No, tak vidíte to, přes zádíčka, jo, jedem, no, přes nemocenskou takhle na to jít. Radio Kiss.

0: S vámi je Radio Kiss, pěkně pondělí, no, vidíte, jak je to v nás zakořeněné. Pardon, úterý, jo. Je úterý 7.7. Včera bylo pondělí. Pardon, něco mi zaskočilo v krku, omlouvám se. Máme tady dneska téma, všude na internetu okurka, nic se tam neděje, všichni jsou už ve varech, Buenos Dias, já tak jdu. Jak požádat nejlépe šéfa o druhý den, abyste nemuseli do práce o den volna? Luky.
1: Michael, šéfe, já zítra do práce nejdu, mě bojí kotníky, podpaždí, všecko.
0: Řekni mi, jako proč tě bolí podpaždí? Nebo podpaží? Podpaždí? Bára.
2: Čau, Michael. Nedávno zavolala jedna naše manželka, našeho zaměstnance, že by od příštího týdne chtěli jet na týden na dovolenou, že to je jako tajemství. Tak to mi přijde docela jako slušná výmluva. Ale nebyla to výmluva, fakt jeli do Egypta. Chtěla je překvapit. A jinak pak je taky dobrá výmluva, zítra jdu doktoru, což já zrovna zítra jdu. Tak hezký den.
0: Čau. No tak ať ti to uteče, kočko. Spartan.
3: Čau, šéfe. Potřebuju na zítra volno, je takový vedro, že mi stávkuje budí. Čau, Petr.
0: Hele, nezlob se, ale to by ti u mě taky neprošlo. Dneska máš digitální budíky, jo, to je všecko na baterky, na to, na solárka, nezlob se, to nejde. Pane vedoucí, potřebuji na zítra volno, šéf, ale prosím tě, proč? Odpověď. Umřela mi tchýně, tak si to chci jen ověřit, jestli je to pravda, pokud ano, tak jdu slavit. Trocha černého humoru na Radio Kiss. Lukáš.
4: Tak hele, ty zbytečně bohaté šéfe, zítra mám volno, nebo tvůj pes, vedu salámu.
0: No tak, to už je zase trošičku za hranou, to se omlouvám, a co Zbyněk?
5: Čau, Michael, hele, abych to vyřešil úplně jednoduše. Hlavně se smutným výrazem bych přišel za šéfem a řekl mu, že potřebuji prostě teďka den, dva, volno, že máme úmrtí v rodině. Kdyby se zeptal, kdo mi zemřel, tak bych mu řekl, bohužel nám zemřel smysl pro humor po zhlédnutí výplatní pásky, ale koukám, to by ten smysl pro humor stále zůstal. Tak zatím, čau.
0: Hezký. Jelikož jsem šéf, já, tak řekněme, že Michal je můj šéf, tak si zahrajeme kámen, nůžky, papír. Když vyhraju, tak si dám volno, když prohraju, dám si 16 směnu. Hodil jsem nůžky, počkej, ukáž. 1, 2, 3. Hele, já mám šutr, kapitáne, sorry, ale já mám volno zítra a ty jdeš do práce. Pojďme na vítěze! No jo, komu to dát? Mně se líbí tohleto, jo? Za odvahu, Václave.
6: Čau, Michael. Já mám takového dobrýho šéfa, já mu kdykoliv řeknu, že chci volno, on mi to podepíše. Minule jsem si udělal srandu z něho, napsal jsem na rok dovolenou, na celý rok, a on mi normálně podepsal, on se ani nepodíval. Takže tak, čau, Václav.
0: No, teď to říkám, lidičky, normálně to zkuste. Oni někdy ani neví, co podepisujou. Třeba to vyjde. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Doprava, něco se nám tady maličkého objevilo, tak se na to pojďme podívat. Dali jste nám o něčem vědět, ne, zatím to vypadá na klídek. Pár informací, například Olomouc, ulice Přerovská, tvoří se kolona, došlo tam k havárii, nákladák a osobák, je to tam tak na 10 minut. Silnice 37, Pardubice, poruchané vozidlo a ještě odstavený nákladák. Pak tady máme Číčovice, okres Praha Západ, to je 715, osobák to napálil do stromu a už se to tam jede vyšetřovat a čeká se na odtahovku.

0: na webu kiss.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Nejoblíbenější hity Juboxů Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku máme polojasno až oblačno, ale postupně během dne bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: S Crohnovou chorobou nebo jiným střevním zánětem bez jasné příčiny se teď v Česku léčí každý stý člověk a podle lékařů bude pacientů přibývat. K biologické léčbě se jich stále dostává jen zlomek. Čím dříve ji lékaři nasadí, tím větší má pacient šanci, že nebude mít závažné komplikace, jako jsou praskliny na trávicí trubici, rozsáhlé záněty nebo invalidita. Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Festival letos začíná 2. září. A teď zpátky domů.
2: Po 3 letech rekonstrukce se v klášteře Plasy otevírá nová prohlídková trasa. Navštěvníci mohou znovu obdivovat barokní sýpku se 47-metrovou věží. V níž tikají jedny z největších hodin v Česku a jejich 340 let starý stroj musí hodinář denně ručně natahovat.
0: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok k obhajobě titulu mistra světa. Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kap Verdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie. To byly zprávy v 11 hodin a Tereza Jandová.
3: Ať máte pohodové úterý z muziky za chviličku Rio, dáme si také Sigalu a z 90. Doktor Alban. Ať vám to utíká, ať jste kde chce.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Posloucháte Kiss, rychle ještě na mistrovství světa ve fotbale. Možná jste včera viděli poslední zápas asi v reprezentaci od mistra Ronalda. Teďka ale k mexické reprezentaci. Ta musela vrátit luxusní hodinky Rolex, které jí daroval jistý americký youtuber. Důvodem jsou etická pravidla FIFA, podle nichž hráči nesmí přijímat hodnotné dary a týmu se proto rozhodl hodinky vrátit po vzájemné dohodě. Tvůrce obsahu uvedl, že za hodinky pro všechny hráče i členy realizačního týmu utratil zhruba 1 milion dolarů. No, dar nedar. Si vem, že ti někdo daruje Rolexky za půl míče a za 4 hodiny to musíš vrátit. Ale já se omlouvám, já vůbec nevím, kam jsem je dal. No teď tu byli na tom stolečku, fakt. Já bych je strašně rád vrátil, fakt, ale já nevím, kde jsou.

0: Moudro dne a co tam dneska dát? No, našel jsem jedno takové hořko-sladké moudro dne. Je to moc hezké moudro a moc pravdivé, takové životní, no. Tak kdo to nezažil, že?
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Přítel, kterému si pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene, až se zase ocitne v nouzi.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Jak jsem mohl na to své zvířátko zapomenout? Prosím vás, názorná historka, teda následující historka je názorná ukázka toho, prosím vás, dávejte opravdu na ně pozor, jo? Pokud náhodou je někde 2, 3, 4 hodinky nemáte doma, možná se něco děje, možná jste něco udělali špatně. Manželé totiž z amerického státu Massachusetts zažili na konci června den hrůzy, paniky a smutku, když se jim ztratil milovaný kocour, jo? To asi známe. Jo, všichni. Kočičky jsou takové toulavé, pokud nežijou takzvaně úplně doma a pouštíte je ven, tak si říkáte, přijdou večer, nepřijdou večer, dostanou hlad, nepřijdou. Pak se ale ukázalo, že si při rekonstrukci domu, pardon, to je složité slovo, zalezl tento jejich kocourek pod novou podlahu a nechal se tam uvěznit. Nebojte se, byl tam vzduch, jako přežil, všechno dobře dopadlo. Melissa a Ed Kirbojovi pracují právě pro kocoura Frulio ve městě, jenž leží na východě tohoto státu. No a společně obývají dům, jehož cenu odhadl na zhruba 3 miliony nějaký deník Daily Mail. No a oni se ho rozhodli zrekonstruovat a začali dělat podlahu, no a pak ho tam kluka zazděli. A bylo jim divné, že skoro 25 hodin nikde nemňouká a nic. No, tak kocourek si zalezel úplně dolů a potom až večer, když už to jakoby vzdala ta rodina, říkali si, že asi kocourek šel na trošku delší špacír a vrátí se zítra, tak slyšeli po vypnutí televize nějaké mňoukání z podlahy. Ejhle, otevřeli jednu tu kachličku, nebo co to byla ta dlažba, a tam koukal ten jejich bílej kocourek. No jo, nádhera, krásný. Tak tohle dopadlo dobře, prosím vás, pozor při rekonstrukcích, jo, aby vám někdo z rodiny nezmizel. Vždycky je lepší zvířátka hlídat pořád, jo, pořád. Tak zdravíme všechny, kteří nás teďka poslouchají, mají třeba kocourka nebo kočku na klíně a hladí a hladí a hladí. A kocourek nebo kočička přede a přede a přede. Alexia, léto je prostě crazy. Na Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

zarepovali, k tomu jsme si dali chili con carne a chicken tikka masala. Je, já, taky to milujete. Já to úplně miluji, ještě k tomu ten jejich chleba s česnekem. Pojďme do Španělska na Kisu. To má totiž našlápnuto na další turistický rekord. Škoda teda včera toho fotbalu, že se to Španělsku nepodařilo postoupit. No, co se dá dělat? Vidíte, můžete mít peněz jako želez, ale když prostě nepostoupíte se svým týmem dál, tak nic neuděláte. Můžete být mega boháči a nic se nestane jinak, než prostě osud. Španělsko letos očekává 100 milionů zahraničních návštěvníků, což by bylo vůbec poprvé v historii. Jen během letních prázdnin by tam mělo dorazit kolem 43 milionů turistů. Zájem navíc roste i proto, že část lidí kvůli situaci na Blízkém východě raději volí bezpečnější středomořské destinace. Velkým lákadlem bude letos také úplné zatmění slunce, které v srpnu přiláká davy návštěvníků. No, já bych chtěl tímto pozdravit všechny, kteří jsou právě teď u moře nebo u bazénu. Dostal jsem SMS-ku od DJ Basslickra, který se tam čvachtá pěkně s dětma, tak já zdravím úplně všechny kysáky, kteří jsou na dovolené a moc vám to přeju. Užívejte si sluníčka! Kiss Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na to, doprava, kde se co děje, kde to nejezdí. Kysáci, připomínám, že kdybyste nám chtěli dát vědět, můžete přes tlačítko doprava v naší apce a už k nám letí vaše hlasovka. Tak od vás tady zatím nic, vypadá to, že klídek, tabáček a to je dobře. 167. kilometr ve směru na Brno z Prahy, to je D1, 3 Ťukance. 70. kilometr od polských hranic na Prahu, tak tam je zdržení a poruchané vozidlo. A pak tady máme 30. Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Zvěř na vozovce a Labuť je na vozovce. D1, 306. kilometr z Prahy na polsko-státní hranice, pro poruchu odstavené vozidlo. Šťastné kilometrisky jsem za okamžik hned po čerstvých zprávách. Pravé poledne, dáme si letní 90 a 24/7.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor. Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Dobré poledne, dnešní obloha bude oblačná až zatažená. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. A nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupni Celsia.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.

0: Flotilu. Na fóru obranného průmyslu v Ankaře to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. A teď zpátky domů.
1: Pražský dopravní podnik chystá další velkou rekonstrukci tramvajové tratě. Od 18. července do 10. srpna se bude opravovat úsek Lazarská, Národní třída, Národní divadlo, Újezd. Dojde tu na výměnu kolejí, obnovu podloží a modernizaci tratě. Tramvaje tak pojedou po objízdných trasách. ProKyS Lucie Sinková.
0: Sport. Belgičané vyřadili USA. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. To byly zprávy v jedné minutě s Blankou Holoubkovou.
2: Děkuju za SMSky ohledně Španělsko a Portugalsko. No, já jsem to trošku otočil. Omlouvám se. Děkuji.
3: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy. Take me away.

0: Já vám chci moc poděkovat, já se moc omlouvám, já jsem to nějak prostě poplet, já nevím proč, já mám toho Ronalda nějak spojeného se Španělskem, moc se omlouvám. Jeden z nejsilnějších výběrů na šampionátu končí v osmifinále jako velké zklamání. Portugalsko padlo proti Španělsku 0-1, vyhrálo jen 2 z 5 duelů na turnaji a mezi nejlepších 8 se nedostalo. U týmu okamžitě skončil trenér Roberto Martinez a legendární Cristiano Ronaldo se navždy rozloučil s největší fotbalovou akcí. Dal jsem do toho všechno, je pravda, že to bylo moje poslední mistrovství světa, oznámil 6-násobný účastník. Ale tak jako 4 roky, tak kámo, 4 roky, medicína ne dopředu, dáme nový kolínka, nový kotníčky, to ještě půjde, co to máme, 2026, 2030, slibuju, že tady ohlásím comeback Ronalda, jo?
1: Michal Kahalčík.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: A mám pocit, že na druhé straně podle hlasu by tam měla být žena. Tady Michael, ahoj.
2: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj, Peťko, trošku přitlačíme na hlasivky. Tak co ty prodloužený víkend? Jak jsi to strávila? Kde jsi byla? Co jsi dělala?
2: No, oni se neptej. Uklidem.
0: Počkej, to jako myslíš, Peťko, vážně, jo?
2: Strašný, veď.
0: A proč na prodloužený víkend uklízíš?
2: Byla jsem sama doma, tak jsem gruntovala a až mi z toho rupli záda.
0: Za dobrotu na žebrotu.
2: Ano.
0: A proč si třeba jako někam nevyrazila, nebo kámošky, víš, nebo takhle jako?
2: Ale nebylo s kým, fakt jsou všichni pryč.
0: Ale prosím tě, to jsou Ježíš Maria, není s kým.
2: Já hrozně nerada chodím sama, jako kdo mě zná, ví, že vyrazím, a když není s kým, tak nejdu.
0: Ale
2: a byla
0: Peťko,
2: jsem tři víkendy.
0: Peťko, neříkej mi, že v okolí 10 kilometrů není ani jeden člověk, se kterým bys někam mohla vyrazit.
2: Byli všichni pryč, opravdu. A naposledy jsem byla na tobě a bolely mě kyčle, jo?
0: kde to bylo?
2: Na Mělníku.
0: Je, to bylo pěkný na tom náměstí, víc. Je,
2: Pečka.
0: To bylo super. Škoda, že jsme museli teda kvůli nočnímu klidu skončit.
2: Jo.
0: Myslím, že to bylo 22:30, ale jako moc hezký. Moc hezký.
2: Jo, no. Pečka to bylo.
0: Tam
2: to
0: jsem bylo litoval, pečka, že jsem si nevzal sebou ten větrák na chlazení. Jak,
2: no,
0: tam
2: jako
0: celý den, jak tam celý den peklo, víš, na tu umělou hmotu, na ten stánek. Tak ty, Varo, tam nebyl vůbec vzduch, no.
2: No, bylo tam hrozný, jako, ale vydrželi jsme dokonce.
0: Chceš historku?
2: Ano.
0: Vzpomínáš si, jak jsem tam do toho balonku dal těch 1000 korun?
2: Ano, a skákal tam ten balonek, vracel se ti.
0: Ano, vracel se mi a potom to nakonec teda naštěstí to přilítlo doleva, že jo, tam někde mezi ochrankou a chytla to paní. Víš, co se mi stalo teďka, co to byla sobota? Byl jsem v Zašové na pouti.
2: Ano.
0: A udělal jsem tam něco podobného, jo?
2: Mm-hmm.
0: Přede mnou tam trselo asi 1500 lidí, tak jsem taky tam dal liter, říkám, lidičky, kdo si to chytne, je to jejich, jo? Je to jeho.
2: Ano.
0: Pouchnul jsem to doprostřed toho davu, ten balónek se vznesl a skončil za mnou na střeše.
2: Ježíš, už zase.
0: Pozor, a historka pokračuje. Takže 1000 korun nenávratně v háji. Ten balónek tam byl 3 hodiny. Někde kolem 1:30 ten balónek se snesl zpátky mezi lidi. Jo, vítr to zase fouknul zpátky. Já ho poznal, protože jsem viděl, že vevnitř je ta tisícovka. Ty lidi se s tím pinkali, ale nevěděli, že tam je ta tisícovka. A oni ping a doleva, ping doprava. A pak jsem asi po 3 minutách říkal, lidičky, to je ten balonek, který nám ulítl na střechu a je tam 1000 korun. A hned to paní praskla a vydělala liter. No. Tak všecko se stává.
2: Měla veselý večer. Paní.
0: Ano, měla veselý večer. No,
2: dobře,
0: no tak děkuju, že jsi se dovolala a posílám ti Mr. President, který jsi vybrala.
2: Děkuju. Ještě můžu pozdravit dceru.
0: To víš, že jo.
2: Tak Natko, zdravím.
0: Ahoj, Natko. Čau, čau.
2: Je, děkujeme. Mějte se.
1: Letní devadesátka. Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: A dáme tomu trošku

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? It's been a really, really messed up week.

Teď něco pro fajnšmekry, kysáci, pokud máte rádi sluchátka, ať už to jsou pecky nebo prostě něco většího na uši s různýma novýma funkcema, tak musím říct, že jsem v ruce držel jedny nové sluchátka. Nebudu říkat značku, abych tady jako nedělal reklamu, ale musím říct, že tahle ta nová funkce se vám možná bude líbit. Bezdrátová sluchátka už dneska samozřejmě neslouží jenom k poslouchání muziky. Jistá londýnská značka představila nový model sluchátek a ten přináší opravdu zajímavou novinku, kterou jsem zatím u nikoho jiného neviděl. Funkce se jmenuje Audio Snapshot a funguje podobně jako screenshot v mobilu. Jen místo obrázku vám prostě normálně pořídí takzvaně snímek zvuku. Když uslyšíte třeba nějakou zajímavou myšlenku v podcastu, nebo online přednášku, nebo třeba nějakou hlasovou zprávu, nebo si prostě pouštíte muziku, hudbu, videoklip, YouTube a tak dále, stačí zmáčknout obě sluchátka a uloží se několik sekund předtím i potom. Nahrávku si pak můžete přehrát nebo ji dokonce nechat automaticky přepsat do textu do vašeho mobilního telefonu. Sluchátka navíc umí nahrávat telefonní hovory, mají kvalitnější zvuk, lehčí potlačení okolního zvuku a na jedno nabití vydrží až 10 hodin, s pouzdrem pak až 42 hodin. Nahrávat telefonní hovory, jo? No tak myslím si, že už bude konec takových těch hlášek. To jsem ti vůbec nikdy neřekl. Ale jo, vždyť mi to řekl po telefonu. Cože já? To bych ti v životě neřekl. No miláčku, ale já to mám nahraný. Co? No já to mám nahraný. Promiň, mi se vybíjí baterka, já tě neslyším. Haló.

0: přebytečné miliony na vaší peněžence, na účtu nebo v nějaké pokladnici tam nahoře na půdě a nebo možná ve sklepě nebo něco v trezoru, měl bych pro vás dobrou investici. Jeden z úplně prvních počítačů Apple One z roku 1976 míří do aukce a očekává se, že se prodá za 6 až 11 milionů korun. Já si teda troufnu říct, že to bude daleko více. Myslím si, že to bude nějakých 50 až možná 70 milionů. Uvidíme za pár dnů. Jde o funkční kus z úplně první série 50 počítačů, které navrhl Steve Wozniak a jejichž prodej odstartoval příběh firmy Apple. Tehdy se prodával za $666, tedy $666. Dnes má pro sběratele cenu doslova zlatá. No. Tak kdo tehdy místo nového auta koupil Apple One, dneska se tomu neříká počítačový nadšenec, ale investiční genius. No, já se obávám, že se svým kontem bych si mohl koupit tak maximálně myš od tohoto Apple One.
1: KISS. Radio KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Disco 2000 za 5.13 a máme tady chodovou planou. Co pak se děje?
2: Zdravím, hlásím dopravní nehodu. Nevím, jestli už to někdo hlásil. Chodová plana. Auto tady narazilo do obrubníku. Samozřejmě pod napilým stavu oba dva lidi. Doprava je tu omezená, kdo můžete. Buď to si díl počkáte, nebo to jinudy můžete obět. Přímo na hlavním tahu. Splaný.
1: Libor Čabaj napsal, mezi Příbrami a Hluboši stojí náklaďák na varovkách. Je to cisterna, tak ať do toho nikdo nevlítne. Už někomu řidič i dokonce volal. Pojďme na muziku, za chviličku Rihanna.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Radio Kiss počasí.
2: Dnešní obloha bude oblačná až zatažená. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. A nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Na festivalu v Karlových Varech měl včera v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B. Life. Dokument s prostým názvem Bára Basiková, který mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády, sklidil ohromný aplaus publika. Nemoc AIDS se sice podařilo zkrotit díky lékům, které vymyslel český vědec Antonín Holý, ale nemoc se stále šíří jak v chudých, tak i v bohatých zemích světa. Vědci z několika amerických univerzit teď navrhli očkování. Nová vakcína, kterou vyvinuli američtí vědci, má podle nich potenciál.

0: sezóny 2028-29 lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
1: Víkend byl opravdu nabitý, vemu vás do dvou krásných městeček a přidám ještě i také Boskovice. Hezký den.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
0: Be happy.

moc poděkovat za pozvání do Drahanovic. Teď už vím, jak se opravdu jmenují Drahanovice, protože jsem tam původně zaměnil to písmenko za O a to by byla úplně jiná vesnička. Takže

0: do zadního stánku, kde jsem si dal chili con carne. Pán mi říkal, že to teda moc jako nepálí, ale pálilo to až do pondělka, kamaráde, až do pondělka. Tak to si ještě příští rok spolu vyrovnáme a vyříkáme. Zdravím i pana organizátora, no a třeba zase za rok se uvidíme pěkně na hřišti. A ještě jeden velký pozdrav do Zašové, byla tam úžasná pouť. Trsali jste až do 2 do rána, tak bylo to neuvěřitelné. Neuvěřitelné! A jak vy to vydržíte prostě, jak vy jedete až úplně do rána. Tak díky moc za nádherný víkend a pojďme. Tady je pro vás Gigi.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Malej ploužáček, tak snad se si třeba v kanceláři teďka zatančili, někoho jste vyzvali, pánská dámská volenka, a ve čtvrt na dvě vás vemu teďka do města, kde jsem byl, to už bude rok, asi z největší pravděpodobnosti, ano. Myslím, že jsme tam slavili jedny krásné kulaté narozeniny, teďka ale tam mají takový jeden hlavolam. Vzpomínáte si na legendárního Ježka v kleci z Foglarových rychlých šípů? Tak v Boskovicích teďka řeší úplně nový hlavolam. Nestojí před otázkou, jak dostat Ježka ven z klece, ale co s ním dál. Možná jste tam byli nedávno na návštěvě, možná jste si všimli takového mega obřího železného Ježka v kleci. Myslím, že má, vydržte. Ano, oranžová je ta konstrukce a uvnitř je železný zelený Ježek v kleci. No tak má to 3 metry, je to vysoké, a zhruba tunu vážící Ježek v kleci od sochaře Patrika Proška. Lidem ale pořádně zamotal hlavu, jedni říkají, že je to skvělé moderní umění a velká turistická atrakce, druzí tvrdí, že je to kýč, ohyzdnost a do historického centra vůbec nepatří. Radnice teď řeší, jestli sochu odkoupí natrvalo a kam ji případně umístí. Starostka připomíná, že podobně lidé kdysi kritizovali i Eiffelovu věž nebo brněnský orloj, a dnes jsou to slavné symboly. No, tak já zdravím Boskovice, tam to máte krásný. Kdyby náhodou jste nevěděli, co s Ježkem v kleci, zavolejte. Mám číslo do Třineckých železáren. Tam to přijmou jedna radost. Kiss. Radio.

0: To udělalo radost tady u nás v playlistu Rádia Kiss. Svátek má Bohuslava, všechno nejlepší. A možná jste slyšeli o tom humbuku, co se událo kolem červené karty, teda promiňte, zrušení červené karty na mistrovství světa ve fotbale. No, jakože Donald Trump řekl, ať ji zruší, a oni tu červenou kartu zrušili. Tak na to mrkneme, mám tady nové info.
1: Kiss. Rádio.

slíbil jsem něco o fotbale, tak pojďme se na to podívat. Možná jste to zaznamenali v médiích, že Donald Trump se prostě zasloužil o to, že byla zrušena červená karta. Je to podle mě úplně poprvé v historii, já jsem taky něco takového neviděl, ale pojďme se na to podívat blíže, jsou tady nové informace. Na fotbalové mistrovství světa se teďka neřeší právě jenom góly, ale hlavně pořádný rozruch kolem rozhodnutí FIFA. Ta totiž udělala výjimku a odpustila disciplinární trest americkému útočníkovi Boluňovi, který měl po červené kartě stát, jenomže tím otevřela Pandořinu skříňku. Okamžitě se ozvala Anglie a Francie s tím, že když mohl být omilostněný jeden hráč, proč ne i jejich fotbalisté? Angličané zvažují odvolání za vyloučeného obránce Kwan Saha, snad ho čtu správně, no a Francouzi zase chtějí smazat žlutou kartu Michelovi Olisemu. Mnozí experti teď upozorňují, že pravidla by měla platit pro všechny stejně a že FIFA si vytvořila velmi nebezpečný precedens. No a jak to celé dopadlo? Boluň sice nakonec nastoupil, ale Američané stejně vypadli po porážce 1-4 z Belgii. Takže, jak se to říká, takové to lidové rčení, že teď mi to vypadlo, jako že to stejně dopadnout takhle mohlo. Já se na to podívám, jo? No tak, ale vidíte to, jo? Přimluví se za vás prezident a všechno jde smazat. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

Cyrus, tak tu jsme tady dlouho neměli ve vysílání Rádia Kiss. Teďka jedna pozvánka na 9:00 dopolední, kdy se o vás tady až do pátku bude starat a stará Martin Hovorka. Tak pokud byste si chtěli přilepšit do vašeho vozového parku, máme pro vás skvělou soutěž s klik.cz a my po 9:00, když se dovoláte na výherní signál a budete třetí volající, tak si můžete odnést krásnou kartičku, voucher, takovou super kartu, na které je samozřejmě kolik? 5 000 korun a vy můžete natankovat s Kissem a webem klik.cz. Po 9:00 každý den u Martina Hovorky a jedeme až do pátku. Držím palce, 5 000 se hodí.

Za malý okamžik už za mikrofonem Magdička, bude se tady o vás starat pěkně až do 18. hodiny. Já si dovolím ještě pozvánku na fotbal, mistrovství světa v, už jsem chtěl říct v ledním hokeji, jo, to by bylo dobrý, mistrovství světa ve fotbale 2026. Dneska nás čekají ještě dva zápasy, už to přituhuje, už se ten pavouček jako zkracuje, už se to dere do finále. Dneska v 18 hodin 7.7. Argentina versus Egypt. Jasným favoritem Argentina, kurzy 1.32, remíza 5.23 a na výhru Egypta dokonce 12.1. No a ve 22 hodin pěkně na spaní až do půlnoci nám bude hrát Švýcarsko versus Kolumbie. Tam s tím favoritem jsou bookmakeři trošku opatrní. Favorizují Kolumbii 2,28, Švýcarsko 3,65 a na remízu 3,16. No, jak to dopadne, uvidíme večer. Já se těším na zápas Argentíny. A za chviličku, té by to taky slušelo hezky v argentinském drese, naše Magda Vronková. Hezký zbytek úterý, budu se těšit zase zítra v 10 na KISu. Radio KISS.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, krásné odpoledne, pojďme společně nejdříve na dopravu. Jedna bouračka je na dálnici D1, je to ve směru na Brno 162. kilometr. Bouralo se bohužel taky na dálnici D0 ve směru na D10, je to na 60. kilometru. D0 znova, tentokrát ve směru na Ruzyni na D7, je nehoda na 78. kilometru. No a jedna dopravní nehoda je bohužel také v Prachaticích, a to v ulici Krumlovská. Já vám přeju šťastnou cestu. No a jdeme spolu na odpolední jump.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Jak dobře vypadá Jennifer Lopez v 56 letech? To můžete okukovat skoro 2 hodiny v novém snímku, ve kterém si zahrála po boku herce Bretta Goldsteina. Právě on napsal scénář ke snímku Pracovní romance. A hlavní roli workoholičky, která se zamiluje do právníka, psal Jennifer přímo na tělo. Pěkně dlouho scénář ale ležel u ledu, protože ho paní Lopezová odmítla. Jenže když se nevzdáš, holku ukecáš, tak si s ní můžeš zahrát i hodně příjemný scény. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek je oblačno až zataženo a lokálně se může objevit občasný déšť. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 22 až 30 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. Horké počasí, které zasáhlo východ Spojených států, zvýšilo spotřebu elektřiny datovými centry. To umocňuje zatěžování rozvodných elektrických sítí a zhoršování kvality ovzduší v okolních oblastech, což jsou jevy už tak spojované s datovými centry. A teď zpátky domů.
2: Zchátralý fotbalový areál na Složišti dostává nový život. Jihočeský kraj do něj investuje desítky milionů. Na řadu přichází dvě moderní hřiště s umělým povrchem za 70 milionů a v plánu je workoutové hřiště, atletická hala i bazén. Dodejme, že v současnosti jsou na Složišti 4 travnatá hřiště a jedno s umělým povrchem.
0: Sport.
1: Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v úvodu letošní Tour de France vyrovnat také s vedry dosahujícími až 40 stupňů Celsia. Obhájce prvenství Tadej Pogačar v této souvislosti hovořil o logistické noční můře. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
3: 14. hodina právě teď odbíjí. Backstreet Boys jsou na startu stejně jako já, KISáci Magda Vronková společně s váma.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 14. hodině, samozřejmě startuje odpolední jump s krásným to datem 7.7.2026. Určitě jste to dneska slyšeli aspoň 10krát, že je to šťastný datum, tak to tady asi opakovat úplně nebudeme. Nicméně kysáci, co je podstatný, je to, že normálně tady v odpoledním jumpu vysíláme ve dvou, to už asi víte, že jo? Já plus Radek Hrdina. Radek Hrdina se ale rozhodl, že už mě má plný zuby, já už to se mnou prostě nešlo vydržet, tak vycestoval radši někam k moři a užívaj si volna s prckem, to znamená s Eliáškem. My mu to samozřejmě strašně moc přejeme, vůbec mu to nezávidíme, ale to znamená, že chtěla jsem říct celý tento týden, ale to vlastně není pravda. Pouze a jenom do čtvrtka, kysáci, spolu odpoledne budeme trávit tady právě v jumpu. No a co se týká taky rubrik, který děláme takhle ve dvou, tak ne úplně všechny se dají takhle zvládnout, když jsem tu sama, ale jednu přece jenom nechám. A to je Kiss Hit v jedné vteřině. Kysáci, tentokrát se to bude na 100% týkat vás, tak buďte ready, za chvilku startujeme.
1: Jump! Odpolední Jump Radio Kiss.

0: v jedné vteřině.
1: Slyšíte naprosto správně, kysáci. Čeká nás teďka společně kys hit v jedné vteřině. Jeden velký nám teďka před malou chviličkou skončil, nový David Guetta, Andrea Bocelli a tak dál. Naprostá pecka. A já jsem se rozhodla, že kys hit v jedné vteřině si dneska společně dáme. Jak to teďka ale bude vypadat? Protože normálně by hádal Radek, ten tu ale není. Budete hádat vy, kysáci. Já vám tady pustím ukázku, která má 1,5 vteřiny, takže jsem jako docela milosrdná. A schválně, jestli to poznáte. Pokud ano, tak hnedka vezmete telefon do ruky a přes aplikaci Rádia Kiss mi pošlete hlasovku. Cože si myslíte, že je to za pecku? Dneska jsem byla poměrně mírná, hodná a jestliže mi tady těch hlasovek přistane bambilion, tak jedině dobře, ale tím pádem zítra přitvrdíme. Kysáci, co to je? Tak ještě jednou. Tak kysáci, posílejte tipy. Kdo, nebo co, nebo proč to je?

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: V jedné vteřině.
1: Ladíte Radio Kiss a před několika minutama jsme si opravdu tady rozdělili rubriku Kiss Hit v jedné vteřině. Radek Hrdina je na dovolený, ale kysáci, já jsem se rozhodla, že to zkusíme spolu, společně, že tentokrát budete hádat vy. No a cože jste to měli tedy hádat za ukázku? Přesně tak. No a přišel hnedka první e-mail, přišla hnedka první hlasovka. Říkal jsem si, že je to fakt jako jednoduchý, že to snad poznají všichni, ale nebylo tomu úplně tak, takže jaký byl první tip?
2: Ahoj, tak já si myslím, že to je David Guetta. Čus.
1: David Guetta to nebyl. Možná tě trošičku zmátlo, že jsem o něm předtím, než jsem tu ukázku pustila, tak jsem o něm mluvila, takže tohle byl první tip, ale pak už jste se teda kysáci rozjeli a Petra to věděla.
3: Ahoj Magdi, je to Jason Derulo, ahoj.
1: Přesně tak, Jason Derulo a pak už se to těma správnýma hlasovkama jenom hemžilo a tohle je od Honzy.
4: Jason Derulo, 100% Jason Derulo, a jestli ne, tak ne, ale je to Jason Derulo, že jo Honzy?
3: Jo.
4: No jo, to říkáš, že to všichni, no.
1: Má to potvrzení, předpokládám, že asi od svého syna a Terka tato taky trefila.
5: Ahoj. Ahoj Magdi, to je přece Jason Derulo, On My Head, výborná to pecka, ahoj. In My Head, tedy mě tu opravuje. No jo, on tam se tak zpívá, takže In My Head, tady opravuje můj muž. Tak ahoj, zdravíme.
1: Jo, kysáci, tak jak jste slyšeli správně, byl to Jason Derulo. Mimochodem, byla jsem na něm tady v Praze, když tady měl koncert a bylo to naprosto famózní, takže doufám, že se k nám kluk zase někde vrátí a příště se třeba na tom koncertě potkáme společně.
0: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Kysáci, spousta z vás nás třeba v tuto chvíli momentálně ladí už odněkud z dovolené, nebo se třeba teprve někam chystáte. Nicméně, pokud se chystáte někam mimo Českou republiku, tak bych si občas možná dávala pozor na některá česká slovíčka, která třeba běžně v hovoru používáte, protože si je ostatní turisti můžou vynaložit trošičku jinak. Tady máme jeden případ z Egypta, možná už jste o tom slyšeli, možná teprve o tom slyšíte teďka. Nicméně šlo právě o pár z Česka, kdy daná paní prostě byla nejspíš jako v moři, koupala se, že jo, s ostatníma, tam prostě bylo tam narváno. A po jednom z volání všichni z toho moře okamžitě prchali ven. A proč? Tuším, že to byl snad její manžel, totiž na ní začal z ničeho nic volat. Šárko! Šárko! Šárko! Asi chápete možná, proč samozřejmě začali všichni prchat z moře. Mysleli si, že tam je poblíž někde žralok a jediná asi ta česká turistka tam zůstala v moři sama. A každopádně měla to asi jenom celý pro sebe v tom případě. Takže opravdu občas pozor na některé slovíčka. Dokonce takový to naše český klasický fakt jo, tak to... To může, přátelé, nadělat taky spoustu paseky. Každopádně, pokud jste někde na dovče, tak užívejte plnými doušky a hlavně buďte s náma s Rádiem Kiss.
1: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodině máme opět dopravní informace a Honza ví o dvou dopravních nehodách.
2: D46, jedna ve směru na Vyškov za nájezdem u Žešova, porouchaný kamion, je to označený, a v opačném směru směr Prostějov naproti OMV, taky porouchaný kamion, a ten by měl být taky označený.
1: Děkujeme moc krát. Já mám pro vás ještě jednu mimořádnou zprávu z dálnice D0 ve směru na D7 na 78. kilometru. Byla tam nehoda kamionu a provoz je tam v tuhletu chvíli jedním pruhem. Dávejte na to pozor. Jedna dopravní nehoda je taky na D1 ve směru na Ostravu. Je to 305. kilometr. Bouralo se na D0 ve směru na D1 22. kilometr. No a jedna dopravní nehoda je bohužel taky v Brně v ulici Vídeňská. Já vám přeju šťastnou cestu.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Rádio KIS počasí.
6: Pro dnešek je oblačno až zataženo a lokálně se může objevit občasný déšť. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 22 až 30 stupni Celsia.
5: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Provoz ostravského domova Mikaska, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další, službu zřejmě bude muset uzavřít. Lidé, o které v domě pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Na dofinancování provozu v současnosti chybí zhruba 3,5 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí organizace Kateřina Drábová. Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se dnes měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele. A teď zpátky domů.
7: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rýgrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou a hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport. Plavec Jan Foltín vyrobí.

0: Máme po krátce po 15. hodině, kysáci. A my se teďka tak trošičku podíváme na tu naši krásnou zemičku, to znamená na Českou republiku. A to očima jednoho serveru, který vlastně jakoby doporučuje případným turistům, kteří se sem chystají do Čech, jak se tady mají chovat, jo? Případně jaký pravidla by měli dodržovat, aby nám nelezly na nervy a aby trošku víc třeba zapadly a jo, takový prostě jako zajímavosti. Musím říct, že nad některýma těma pravidlama jsem se trošku pozastavila a přemýšlím, do jakýho světla to vlastně nás Čechy nebo Českou republiku hází, protože ne úplně všecko je pozitivní. Nicméně za chviličku si to řekneme a bude asi hodně zajímavý i kysáci, jestli vy s tím třeba případně budete souhlasit, jo? Tak se na to chvilku počkejte. My si dáme teďka další muziku na rádiu Kiss a to bude Kesha a TikTok. Prosím vás, ta písnička, jo? Ne, sociální sítě. Takže Kesha a TikTok.
1: Odpolední jump od 2 do 6 na rádiu Kiss.
2: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Pojďme se podívat na Českou republiku očima jednoho amerického serveru nebo zahraničního serveru, který doporučuje turistům, jaký pravidla dodržovat a jak se tady chovat, aby sem zapadli, aby nám nedělali takzvaně problémy a my z nich neměli nervy. Za prvé, používat hotovost. Ano, v České republice je stále hotovost v kurzu. Pro některé jsme totiž ještě dinozauři, kteří vyndávají peněženku právě s kešem uvnitř. Za druhé, stání ve frontě. Ne, žádné předbíhání ani držení místa pro větší skupinku se u nás prý nenosí. Tohle to bych počkrtla, tohle to je za mě teda opravdu jako špička. Tohle je fajn. Pojďme dál. Za třetí, pravidelné používání zdvořilých slovíček, jako je dobrý den a děkuji. Tohle z toho si myslím, že by mělo platit pro 100% veškeré populace na celém světě, ale je fakt, že v některých zemích jsem to zažila, že to není úplně běžný, vždycky někam přijít a říct třeba dobrý den, že se lidi nezdraví. U nás je to tady opravdu běžný a bylo by fajn, kdyby jsme to i my Češi teda všude dodržovali. No a za čtvrté, tady máme mluvit potichu v dopravních prostředcích. Prý totiž jako Češi preferujeme klidnější jízdu MHD. S tím naprosto souhlasím. Ještě bych tedy dodala, že ta jízda tím MHD by mohla být o něco vonavější a v těch příšerných vedrech, které nás teďka nedávno postihly, tak by bylo fajn, kdyby opravdu všude fungovala ta klimatizace. Já vím, že je to velký pokrok, jo, a nemůžeme chtít jako úplně zázraky. Přece jenom, když jde ale o zdraví, tak to není úplně fajn. Za to ale se mi zdá, že z toho vycházíme docela dobře, ne? V podstatě jsme trošku upocený za to s hotovostí v ruce a vždycky slušnej národ.
1: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
2: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.
3: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Bohužel je to tak, kysáci, pro jednoho velikána fotbalového to tentokrát už opravdu skončilo. Řeč je samozřejmě o Cristiano Ronaldovi, který je údajně zdrcený po vyřazení z mistrovství světa a dokonce promluvil o konci svojí kariéry. Jo, to je prostě fotbal. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ, ale musíš jít dál. Ano, zápas se Španělskem byl můj poslední na mistrovství světa. Teď budu mít čas zase se zamyslet, budu se svojí rodinou. Nebudu dělat žádná ukvapená rozhodnutí. Dám si čas na rozmyšlenou, nerozhoduji se v emocích. Jinak je to ale asi určitě poslední mistrovství světa pro tohohle toho fotbalistu. No a bohužel, no, trofej si tedy neodnáší. Nicméně mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál a samozřejmě už se to hodně zužuje. Teďka půjde opravdu do tuhýho. Dneska se můžete těšit na zápas od 6 hodin a ten je mezi Argentinou a Egyptem. No a 22. hodina tady u nás bude patřit zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Takže pokud tam máte třeba někoho, komu fandíte, tak určitě koukejte. Myslím si, že zápasy to budou každopádně zajímavý. No a jsem taky sama zvědavá, jak to potom celý ve finále dopadne.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádiu K.

0: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
1: Kysáci, je to tak od pondělí do pátku, to znamená už od včerejška do pátku. Kdo se po deváté dovolá po naší výzvě do Kysu, tak odpoví správně na soutěžní otázku. Vyhraje tankovací kartu v hodnotě 5000 korun, a to od webu klik.cz. Jak vy se na tuhletu soutěž můžete připravit? Je to úplně jednoduchý. Zadáte si do internetového vyhledávače klik.cz/Chorvatsko a tam jsou všechny odpovědi na naše chystané soutěžní otázky. Vy se samozřejmě víc o týhletý soutěži dozvíte i na našem rádiovém webu, a to je kis.cz. Já vám budu držet opět palce. Nezapomeňte, že tahle soutěž probíhá mezi 9 a 10 hodinou dopoledne, a tentokrát ne s Raní Trojkou, ale s Martinem Hovorkou. Takže zítra zase karta v hodnotě 5000 káče od klik.cz. Jděte do toho.
0: Radio Kis. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na jednu mimořádnou zprávu, kysáci z dopravy, a to je z dálnice D0, je to ve směru na D7. Bohužel na 78. kilometru je tam nehoda kamionu, je to omezený, tak se tomu určitě když tak vyhněte. Uzavřený, tak se tomu když tak vyhněte. Bouralo se taky na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to exit 203. D1 ještě jednou, tentokrát je to výjezd exit 10, je to ve směru na D0. A tam se taky bouralo, no a jedna dopravní nehoda právě na dálnici D0, je to ve směru na D10 a ta nehoda je na 61. kilometru. Tak buďte na sebe opatrní a šťastnou cestu.

0: Klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Ve středu bude obloha polojasná až jasná a nejvyšší teploty napříč republikou se budou pohybovat mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Pozor na podvodné vstupenky. Češi utratí každý rok za kulturní a sportovní akce miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky. A ten nese riziko. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první. Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Rozhodl o tom dnes francouzský odvolací soud. Le Penová tak po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci. Z toho 30 měsíců podmíněně a musí zaplatit pokutu 100 000 eur, téměř 2,5 milionu korun. A teď zpátky domů.
3: Národní dům v Ústí nad Labem získá audiovizuální a jevištní techniku za téměř 7 milionů korun. Doposud žádnou neměl a na kulturní akce si ji pronajímal. Město má v plánu také opravu velkého sálu v Domě kultury. Díky nákupu město uspoří zhruba 600 000 korun ročně za pronájem techniky. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Kapitán francouzské fotbalové reprezentace Kylian Mbappé se ohradil proti rasistickému útoku paragvejské senátorky a označil ji za opovržení hodnou ženu. Celeste Amariová napsala na sociální síti X příspěvek plný urážek poté, co Mbappé gólem z penalty rozhodl o vítězství Francie 1-0 nad Paragvejí v sobotním osmifinále mistrovství světa. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
4: Ladíte Radio Kiss a samozřejmě odpolední jump Bohuslava je dneska v kalendáři, tak vám přejeme všechno nejvíc nej.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a možná, že kysáci, někteří z vás to řeší, někteří z vás to třeba neřeší vůbec. Řeč je o takzvaném body countu, což je, pokud to nevíte, co to je, tak je vlastně počet vašich partnerů, který jste za svůj život prozatím měli. A myslí se hlavně teda po té intimní stránce. Jak říkám, někdo to vůbec neřeší, někdo naopak má třeba s tou těžkou hlavou, říká si, tyjo, já jsem teda v mládí opravdu jako hodně hřešil nebo hřešila, nejradši bych to celý vzala nebo vzal zpátky. No a my tady na Radio Kiss pro vás za chvilku budeme mít tip, jak vlastně tenhle ten takzvaný body count úplně vyzmizíkovat? No, jenomže kysáci, nebudete úplně levný, takže pokud vás to zajímá, tak dál laďte Radio Kiss.
1: Jump. Odpolední Jump.

0: moc partnerů. Tak někdo to třeba neřeší vůbec, někdo má naopak černý svědomí a říká si, ty brďo, to já jsem fakt jako hodně hřešil, nějakým způsobem by to chtělo jako vyzmizíkovat. Tak pozor, jedna klinika v Brazílii vám tohleto přání splní. Ano, funguje tam totiž klinika, která nabízí takzvaný reset body countu, to znamená opravdu jako doslovně prostě vyzmizíkování toho vašeho počtu partnerů, který jste měli. Za zákrok lidé zaplatí přibližně 275 tisíc korun. A podle zahraničních médií o něj mají největší zájem muži a ženy po 30, kteří hledají vážného partnera a chtějí začít takzvaně s čistým štítem. Mě by teda docela zajímalo, jak takovýhle zákrok vlastně vypadá. To je asi, no prostě vás nerozříznou, že jo, a nevymažou z vás všechny ty pány a nebo paní, se kterým jste kdy byli, nebo jako vás nějaký šaman začaruje. Opravdu neumím si představit, jak tohle to funguje v praxi. Nicméně, občas mě zaráží některé nápady na biznis a pak si v duchu říkám, kruciš, to je vlastně dost dobrý, protože na světě je opravdu spousta lidí, kteří jsou ochotní za něco takového zaplatit. Tak co, kysáci, jak jste na tom vy? Řešili jste dostatečně, že byste tenhle ten zákrok potřebovali? A nebo pojďme radši ty peníze dávat na něco lepšího, co říkáte?
1: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, určitě jste si všimli, že celý tento týden dopolední a ranní vysílání hlavně tak má pod palcem Martin Hovorka, ale samozřejmě i včera, i když byl státní svátek, tak naše soutěž 7 v 7 samozřejmě pokračuje. Jak se daří Martinovi házet kostkou a jaký číslo padlo dneska v 7 ráno, tak to si teďka pustíme.
2: Jdeme na to, očkej. Je tam 4, takže... 4 000 korun!
1: Wow. No krásný, takhle o prázdninách se vyhodit 4 000, já si myslím, že na nějaký dobrý papání třeba letní nebo někam vyrazit, tak se to určitě hodí. Každopádně, kysáci, pokud vy chcete získat nějaký ten peníz ráno, tak musíte se dovolat do studia na telefonní číslo 210-323-323, ale až zase zítra v 7 hodin ráno. A pokud se dovoláte jako třetí, tak už jenom budete v klídku na telefonu čekat, jaký číslo Martin opět hodí. Takže zítra zase v 7.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Pojďme si říct, Katy, taky kysáci, v tuhletu chvíli, že vás chci nalákat na jednu věc, kterou já teda rozhodně dneska hodlám na plný čáře oslavit. Dnes je totiž Mezinárodní den čokolády a já to teda beru naprosto vážně. Připravím si zhruba tak jednu, no dobrá, možná dvě tabulky čokolády. A vezmu si mléčnou a vezmu si k tomu ještě tu bílou čokoládu. Já vím, ta bílá čokoláda, to je prý asi to nejhorší, co snad můžete z těch čokoládových věcí, protože je to jenom samý tuk, ale já to asi dneska úplně řešit nebudu. Přece jenom je to Mezinárodní den čokolády, tak se to musí nějakým způsobem oslavit. Jaký vy jste třeba fajnšmekři na čokoládu nebo ne, tak o to se s náma můžete konec konců podělit a to na našich sociálních sítích Rádia Kiss, kde právě tamhle to máme, že je dneska Mezinárodní den čokolády a vy tam můžete samozřejmě dát k tomu svůj komentář. Čeho já jsem asi nikdy nebyla úplně moc velká faninka, tak byly takový ty bomboniéry, čokoládový bomboniéry, který mají v sobě nějaký alkohol. Samozřejmě, je to až od 18, ale nebudu vám lhát, ochutnala jsem to už jako dítě a buď je to tím, a nebo jednoduše, že mě prostě tyhle ty dvě věci dohromady úplně nejdou. A ono je to ještě z 90%, že je to vlastně v té tmavé čokoládě, v té hořké čokoládě. Takže tohle za mě úplně nefiguruje. Nicméně mám hrozně ráda, když třeba někde na dovolený a na snídaních to většinou bývá, máte takovou tu čokoládovou fontánu. Jo, a máte vedle toho různě takhle to ovoce, když je to, jakože je tam spousta dětí, tak jsou tam občas nějaký marshmallows a takovýhle věci. A vy si to takhle napíchnete, jo, a hezky si to otáčíte pod tou horkou tekoucí čokoládou. A minulý rok na dovolený měli fontánu, kde měli právě nejrůznější druhy tyhletý roztopený čokolády, byla tam i ta bílá, takže si to prostě hezky v tom takhle jako namáčíte. Je to ovoce, takže je to samozřejmě zdravý a upřímně řečeno, hned je vám líp, protože čokoláda je taky afrodiziakum. Takže dneska, kysáci, dneska můžete.
1: Jump, jump, odpolední jump, kiss, kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dopravní informace budou teď poměrně obsáhlé a pojďme na zprávy přímo od vás. Tomáš ví o koloně.
2: Chci nahlásit Černý most, Novopatská, Kbelská, směr D8, masakr.
1: Děkujeme, Kristýna a D1.
3: D1, výjezd z Prahy, kolona začíná zhruba na úrovni Mekáče před Průhonicema a popojíždí to tak daleko, jak daleko jenom vidíte.
1: Děkujeme mockrát. D1 ještě se mnou. Bouračka bohužel ve směru na Brno, je to na 308. kilometru. D1 opět, tentokrát ve směru na Ostravu, nehoda je na kilometru 340. Dálnice D0 bouralo se ve směru na Ruzinina D7, je to na 15. kilometru. A teď ještě zpátky do našich měst. Jedna dopravní nehoda je v Jihlavě v ulici Okružní a bouralo se bohužel také v Turnově v ulici Žižkova. Tak pevný nervy a šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Je tu červenec. Měsíc, který naplní poloprázdné kasy kin a prodlouží předplatná streamovacích služeb. Tyhle filmy vás v létě rozhodně budou bavit. Spider-Man z Brusu Nový den. Další Spider-film s Tomem Hollandem a Zendayou vás překvapí mimo jiné novými kaskaderskými kousky, za nimiž stojí tým Jackieho Chana. Hodně žlutý, hodně legrace a magnetů na katastrofy slibujou nový Mimoni a Monstra. Na Disney Plus dorazí třetí Enola Holmes. Je chytrá, nezávislá a dělá si věci po svým. Řeší záhady a občas přichytračí i svýho slavného bráchu Sherlocka. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
6: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.

0: KIS počasí.
1: Ve středu bude obloha polojasná až jasná a nejvyšší teploty napříč republikou se budou pohybovat mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve středu opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 41 korun 31 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37,29, což je o 13 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému Georgi Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Festival letos začíná 2. září. A teď zpátky domů.
2: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Z Varů Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Český basketbalový reprezentant Ondřej Husták se po roce stráveném v Polsku vrací do Španělska a bude hrát tamní nejvyšší soutěž za Sorne Bilbao. Baskický klub s 22-letým pivotem podepsal smlouvu do roku 2028. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď opět pokračuje Magda.
3: Kysáci a Magda Vronková za mikrofonem pokračuje samozřejmě spolu s vámi a taky s muzikou. Vubilí, jedeme tam.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

pokračuje dál dneska jenom výjimečně se mnou, s Magdou Vronkovou, a vlastně se to bude týkat i zítřka, i čtvrtka. Radek Hrdina je na dovolený, užívá si se senátorem, takže mu tam hezky všichni máváme. Jsou teda kucí v Chorvatsku, tak se tam snad mají dobře. Za chviličku nás čeká taky naše rubrika Víte, že, kde se dozvíte něco zajímavého. A nebojte se, kysáci, mám toho připravený hromady. Máte se rozhodně teda na co těšit. A teďka už samozřejmě další muzika na rádiu Kiss. Za chviličku Emily featuring Ondřej Kandráč, ale teď už pod náma hraje Erika a taky její pecka I Don't Know. Ladíte Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: Dnešní rubrika Víte, že je před náma teďka v tuhle chvíli, kysáci. Dozvíme se něco o manželství. Víte, že mladí muži chtějí svatbu častěji než mladé ženy? Nemusíme chodit úplně daleko. Náš moderátor z Ranní trojky Patrik Peltan se nedávno oženil, je poměrně mladý. Myslím, že 25 je Patrikovi. Takže tady to vidíte, tady je to ten zářný příklad toho, že ano, že mladí muži se žení asi častěji, nebo chtějí se ženit častěji než mladé ženy. Takhle, jestli to u Patrika bylo dobrovolný nebo ne, to už si asi nechám pro sebe, já jsem na té svatbě byla a bylo to jasně vidět, kdo to chtěl víc a kdo to chtěl míň. Ne, kysáci, dělám si samozřejmě legraci, Patrik se nemohl dočkat, až bude takzvaně v Chomoutu, protože od té doby, co moderuje prostě v Ranní trojce s Míšou a s Romanem, tak mu chodí takových nabídek. A víte co? Já si myslím, že i potom, co se oženil, tak by mu ty nabídky měly chodit. Tak se do toho třeba zapojte, kysačky, faninky, jo? A pošlete Patrikovi třeba nějaký srdíčko. Ale opatrně, ať nevystartuje manželka.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: My se teďka v tuhletu chvíli ve sportovní rubrice vrhneme na tenis. Nejslavnější totiž tenisový turnaj světa zpět do svého finále, do závěrečné fáze Wimbledonu se probojovala i česká jednička Karolína Muchová, která ve čtvrtfinále ženské dvouhry vyzvala Japonku Naomi Osakovou. V tuhletu chvíli tenhle ten zápas probíhá, kysáci, a zatím se to vyvíjí lépe pro naši Karolínu Muchovou. V prvním setu vede nad Osakovou 3-2. Pokud jste fanouškama tenisu, tak pro vás je tohle největší svátek, co se celého roku týká, protože Wimbledon to je prostě naprostá topka. Alespoň já jsem to takhle vždycky měla, když jsem tenis sledovala. Takže držíme palce. Bylo by fajn zase mít úplnou vítězku ve Wimbledonu. Tak jo, Karolíno, jen tak dál.
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Úterý 7.7.2026 odpolední Jump je u svého konce, kysáci. Dneska jste si to užili jenom se mnou a užijete si to jenom se mnou i zítra, i ve čtvrtek, protože Radek Hrdina je samozřejmě na dovolený a užívá si tam krásný společný čas se synem. Já doufám, že my si krásný společný čas spolu užijeme opět zítra a nebojte se, kysit v jedné vteřině bude připravený, já vás zase zkusím trošičku potrápit. Samozřejmě teď od 18. hodiny tak startujou jukeboxy s Vojtou Sklenářem, takže pokud máte nějaký hudební přání, chtěli byste si dneska nechat něco hezkého zahrát, tak 210 323 323 nebo taky můžete posílat hlasovky přes naší aplikaci Rádia Kiss. A já už vám přeju krásnej, hezký podvečer a večera, noc s Rádiem Kiss. Odpolední Jump od

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Než bude 18. hodina, než budou zprávy o tom, jak to vypadá na silnicích, tohle info od Lukyho.
2: Kdo jedete z Prahy, směrem na Plzeň, hned na nájezdu na Plzeňský, tak to radši obejte, protože je tam čerstvá nehoda, jsou tam teda všichni záchranné složky, je to i se zraněním.
1: Děkujeme za info, Roman má info z D1.
3: D1 ve směru na Prahu. Stojí souvislá kolona kamionů až za sjezd na Benešov.
1: Na D1 se mrkneme i ve směru na Brno. Počítejte se zdržením mezi 5. až 15. kilometrem. No a kde se také zdržíte, tak to je ale už menší zdržení, a to ve směru na Brno mezi 194. a 196. Na D2 taky menší zdržení před příjezdem do Brna a menší zdržení taky třeba na Pražském okruhu, a to konkrétně mezi 22. a 19. kilometrem, to znamená ve směru na D1.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
4: Ve středu bude obloha polojasná až jasná a nejvyšší teploty napříč republikou se budou pohybovat mezi 20 až 26 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Ústavní soud jako nedůvodnou zamítl stížnost Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu Autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci Autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc šlo podle Autodromu o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. Akce, při které v pátek zasahovaly záchranné složky kvůli české rodině se dvěma dětmi, které vítr na paddleboardu odnesl daleko od pobřeží, vyvolala v Chorvatsku pobouření. Na sociálních sítích místní upozorňují na nezodpovědnost turistů, kteří podle nich podceňují nebezpečí a považují se za neohrožené. Někteří volají potom, aby podobné zásahy museli lidé hradit z vlastní kapsy. A teď zpátky domů.
5: Pražský dopravní podnik chystá další velkou rekonstrukci tramvajové tratě. Od 18. července do 10. srpna se bude opravovat úsek Lazarská, Národní třída, Národní divadlo, Újezd. Dojde tu na výměnu kolejí, obnovu podloží a modernizaci tratě. Tramvaje tak pojedou po objízdných trasách. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Nasazené jedničky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupily na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. Americko-maďarskou dvojici Muhamedová a Štolárová dnes porazili na londýnské trávě 6-3, 6-3. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
6: A s nimi Vojta Sklenář, který vás všechny zdraví takhle úterem hodiny 18. Tak hezký večer přeju a jdeme se do toho pustit.
3: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
7: Be happy. One.

0: Ladíte Kiss a ladíte taky Jukebox, který nám odstartoval tím, že máme pár minut po 18. hodině, takže do 22. je to jenom a jenom na vás. Tak já vás ještě jednou všichni zdravím. Přeju hezký večer v naší společnosti, no ale odteď taky právě v té společnosti vaší, protože kromě muziky se taky budou ozývat vaše hlasy a vybírat muziku.
1: Ahoj, zahraj prosím tě Michael Candisa pre mojho syna, který dnes oslavuje 15 rokov, jsme na dovolenke v Taliansku. Ďakujem, ahoj.
0: No tak zdravíme jednak do Talianska, Itálie asi, jo? A jednak všechno nejlepší k narozenému.

ženskám 15 let, takzvaný občankový věk. Tak Mike Candy právě teď. A pokud byste taky chtěli nějakou muziku, tak už víte, jak na to. Aplikace KISS je úplně ten nejjednodušší způsob. Pošlete hlasovku nebo volejte naše studio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Je 18:18, což je hezký čas, jak se to krásně sešlo, a taky čas, abych já zahrál další muziku podle vás. A to podle Dády, která je na telefonu teď, kterou zdravím. Ahoj.
3: Čau, Vojto, ahoj Dáda.
2: A zdravím tě do Itálie, jak už jsi mi prozradila. Což je zajímavý, protože před chvilkou já jsem pouštěl hlasovku a taky se hrálo do Itálie.
3: Mm.
2: Jo. Je Taliansko-Itálie, ne? Po slovensky.
3: No jasně,
2: že
3: je Taliansko-Itálie, jak
2: jinak. Co by to bylo jinýho? Španělsko určitě ne, že jo? Tak Dádo, prosím tebe, jak vy v Itálii, jak se tam máte? Dobrý všechno, asi jo.
3: Co? Nádherný počasí, výborný vínko, výborný drinky, koukáme na obrovskou skálu 2460 metrů, před sebou máme. Jsme v horském středisku Sapáda, vlastně dá se říct příbuzných na hotelu, a je to tady fakt super, nádherný počasí.
2: Tak užívejte a teď si užijete i muziku Chtěla s The Free a Love on the Line. No. Máme nachystáno, tak kam? Asi vám teda tam, že jo, do Itálie.
3: Nám tam, prosím tě, a teda jsem do Itálie, do České republiky, všem známým kysákům a samozřejmě všem ostatním, prostě, který poslouchají Radio Kiss. Nejlepší.
2: Děkujeme moc a ať vám dovolená utíká
3: super.
2: Co nejmíň, jo? Co nejmíň.
3: Jo, jasně, děkuju.
2: Ahoj.
3: Čau.

0: Přeju hezký večer, určitě taky spousta z vás teď posloucháte v autě, vy co neposloucháte v autě, tak určitě taky spousta z vás řidičák máte a myslím si, že každému, kdo máme řidičák, by se líbilo natankovat si gratis, že říkáte, že ano, no tak tenhle týden máte šanci.
1: Na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
2: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Radio Kiss vám hraje písně na vaše přání. Je tady Jukebox a v Jukeboxu teď Denny vybírá.
1: Ahoj Vojtíšek, chcela bych tě velmi pěkně poprosit o písničku Monsters in my head pro mojho kolegu Joseho, aby se mu lepší robilo. Děkuji.
0: Tak jo, tak hrajem pro Joseho a taky mám zahrát pro strážného anděla Jitušku, která dneska slaví narozeniny. Jituš, buď pořád taková, jaká jsi. Přeju ti všechno nejlepší a především zdraví. Miluju tě a děkuju za tebe.

0: Jukebox a kdo taky poslouchá, je Rostě. A nejenom, že poslouchá, ale taky se dovolal do našeho studia. Tak tě vítám ve vysílání, milý Rostě, hezký čau. Večer, čau, čau, čau. A cestuješ teď, že jo?
1: Cestuju do práce.
0: Cestuješ do práce, tak jednak hezkou cestu a hlavně potom, ať ti to utíká v té práci. Jak dlouho budeš? 12 nebo něco menšího?
1: Do 6 do rána, nebo takže vypadnu dřív.
0: Vypadneš dřív, takže skoro 12. Dalo by se.
1: No, tak skoro.
0: Tak teď Armin van Buuren, chtěl si něco od něj, nechal jsi na mě výběr. Chceš říct, co jsem vybral, nebo ne?
1: Nechám se překvapit.
0: Dobře, dobře, dobře, budeš mít překvápko. Chceš to ještě někomu?
1: Pro všechny, co poslouchají.
0: Takže i pro tebe. Tak je to tu. Rostě, měj se, ahoj.
1: Díky, taky, čau.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Zamíříme na silnice 3 minuty před hodinou 19. Jak to aktuálně vypadá? Největší problém je zatím na D1 ve směru na Prahu, a to mezi 27. až 12. kilometrem. Problém ale i ve směru na Brno mezi 6. a 15. kilometrem, kde se taky zdržíte, je D8. Ve směru Praha mezi 86. a 83. a máte-li namířeno z Chomutova směr hora svatého Sebastiána, tak mezi 81. až 88. kilometrem také zdržení. Všem vám za volant šťastnou cestu.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: 19.00, takový je aktuální čas. Vojta Sklenář s vámi na Kyslu, přeju hezký večer. Při úterku pouštím Aquu a pokračuje Jukebox.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte Kiss a my jsme načali další hodinu Juboxu. I po 7. večer budete vybírat a já budu hrát. Tak jak vybírat? Buď to přes náš telefon, který má číslo 210-323-323, a nebo přes aplikaci Rádia Kiss, kterou vy máte určitě ve svém chytrém mobilním telefonu. Tak vy, co ji máte, tak stačí pak jednoduše poslat hlasovku, jako to udělal Vaňas.
1: Nazdar Vojto, tady Vaňas. Zahrajeme tam nějakou pořádnou pecku od DJ Kostina. Makám tady v garáži, je fajn, mám dobrou náladu, všechno se daří. Posílám to pro všechny dobrý kamarády, pro fajn lidi, pro tebe a hlavně motorkáře a ať se daří, mějte se, čau.
0: A já pošlu Gigiho, ale pošlu ho ještě taky někam, Jíťo.
2: Ahoj kysáci, zahrajte nám nějakou krásnou písničku na dovolenou na Jižní Moravu, ať se nám lépe grilluje a degustuje jejich víno. Děkujem, čau Jíťa.
0: Tak Jíťo, hezké grilování a hezké degustování, jo, a na zdravíčko. Gigi tam i pro vás.

0: 210-323-323, linka do našeho studia, linka, která je obsazená a obsazená je Jirkou teď. Já tě zdravím, čau.
1: Ahoj.
0: A Jirku zdravím ahoj. Na dovolenou, jak mi prozradil, že dovolenku ano. Je teď aktuálně s rodinkou, ano. Že jo?
1: Ano, v Oseku.
0: Oseku, tak užívejte samozřejmě, kdy vám začala dovolená?
1: No, už v sobotu. Už v sobotu jsme vyrazili, byla to dlouhá cesta, ale zvládli jsme to.
0: A dokdy?
1: Teďka do soboty, od soboty do soboty.
0: No a budete mít i hezký počasí teďkon, viď, se to má každý den.
1: Teď se nám to má právě spravit.
0: No. Asi ten příjezd jako nebyl nic moc, viď, ale jako teďkon už to bude dobrý. Tak Jirko, jo. Ty jsi chtěl song Žijem pre moment, já ho tady mám nachystaný. Tak komu všemu posíláme?
1: Svojí rodině, tady mojím dvou klukům, se kterým chytám ryby a všem kysákům.
0: A berou.
1: Hlavně tobě.
0: Děkuju, berou.
1: Jo, berou.
0: No tak vidíš
1: berou
0: to.
1: Berou očka, berou kapři.
0: Paráda,
1: je
0: hele.
1: To dobrý.
0: To je nádhera. Tak hezkou dovču, tady je muzika. Ahoj.
1: Díky moc, měj se, čau.

Ricky Martin nám dospíval na rádiu Kiss. Mimochodem Ricky Martin taky je velký fanoušek tenisu. Vy, co tenis sledujete, tak samozřejmě víte, že probíhá nejslavnější turnaj, a to aktuálně Wimbledon. No a co se týká Wimbledonu a české stopy a co se týká singlu, tak tam už máme jenom děvčata. Protože dneska prohrál Jiří Lehečka s Alexandrem Zverevem. Ovšem, kdo ještě hrát bude, tak to je Karolína Muchová, kterou čeká její první semifinále životní ve Wimbledonu. No a o semifinále ještě zítra se porve další česká zástupkyně, a to Linda Nosková. Tak samozřejmě moc budem držet palce, děvčatům. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss a je tady jukebox, to znamená, že vy si můžete vybrat, co bude hrát, a můžete to i někomu poslat.
1: Zdravím Rádio Kiss a všichni kisáky.
2: Ahojte lidi.
1: Chtěli bychom vás poprosit, jestli byste nám zahráli nějakou písničku od Shakiry, s kterou pracujeme na dílně, uklízíme a tvoříme, taky snad nám to trošku utíká. Jinak pozdravím všechny, kdo poslouchají, mějte se, zdarec.
2: Ahojte.
0: Tak zdarec a Shakiru dáme, to je jasný, ať to odsejpá, popřeju, kam ještě bude, Davide?
3: Nazdárek, kysáci. Hele, mám teďka dovolenou, ale teď momentálně hraju Eurotrucky, takže makám i ve hře. Chtěla by to nějakou pořádnou pecku.
0: No tak jo, tak dáme. Tak říkám pak, jako David se vrátí z dovolený. A co jsi dělal dovolený? Ale hrál jsem Eurotrucky. Kam ještě zahrajeme, Fando?
4: Pro všechny kysáky a hlavně pro mě a pro mýho syna, fanouška, s kterým zítra jdeme na Sumce, tak doufám, že nějaký pořádný Sumec zabere. Díky moc, přátelé, mějte se krásně a přeju krásný večer. Ahoj.
0: A Jirkovi ještě pustíme Shakiru.
5: Chtěl bych zahrát nějakou fajn písničku pro naši rodinku, jsme na dovolené, užíváme se tady. Díky moc. Radio Kiss.

Lego. Lego. Lego. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: V úterý večer na Kissu vybíráte muziku, je tady Jukebox a je tady Wendy na telefonu teď. Ahoj.
1: Ahoj, tady Wendy a já bych si poprosila od Rihany buď SOS, anebo Pondery Play.
0: Ano, dala jsi mi na výběr takhle dvě skladby, tak já jednu z nich ti tam dám. Ještě ti schválně neřeknu jakou, to se nech překvapit. Wendy, ty jsi mi prozradila, že s mamkou zavařujete teď.
1: No, my jsme byli včera, předevčírem jsme byli sbírat u sousedů rybíz a zavařujeme rybízový marmelády.
0: Rybízový marmelády, no tak ať to jde hezky. A prosím tebe, spotřebujete to vždycky, anebo třeba jako i ve sklepě no. Se najdou nějaký ještě třeba...
1: Takhle, ona mamka peče dorty, takže ona to spotřebuje na dorty.
0: Potřebuje, tak to je dobře, protože já si vzpomínám, že moje babička ta zavařovala taky nejenom marmelády a kde co. A pamatuju si, když jsme pak jako vyklízeli barák, takže jsem tam třeba viděl marmelády, ona si to tam i psala, jo, a tam psala rok vždycky, a tam třeba marmelády ještě z roku 78, jo, tak...
1: Jo, najdeš vždycky takový úplně lehký, který se bojíš otevřít, jo.
0: Tak je dobrý, že u vás se to spotřebuje, tak ať vám to zavařování jde, tady je Rihana a měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, všem kysákům, papa.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Je to 8. hodina večerní, načínáme dalších 60 minut jukeboxu, s vámi je Vojta Sklenář a na úvod hodiny teď Alice DJ.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Imagine Dragon za námi, ale jukebox. Večerní jukebox na Rádiu Kiss s datem 7.7. pokračuje dál. Tak, a čím bude pokračovat dál? No muzikou, a jakou pak, Míša řekne.
1: Ahoj Vojtí, prosím o zahrání písničky od Dary Bangaranga. Bylo by to pro všechny kysáky, že jim přeju hezký večer. Míša.
0: Takže Míša posílá vám všem, co teď ladíte ve 20.08, což je od ní moc hezké, tak já pouštím Daru, song Bangaranga. A co za song dáme zase za chvilku? Je to na vás, buď jako Míša pošlete hlasovku přes naší aplikaci, no a nebo zkuste vaše štěstí a dovolat se sem k nám 210 323 323. To je to správné telefonní číslo.

0: Kiss.
1: I v úterý večer je to na vás, co za muziku se bude ozývat z našich, hlavně z vašich repráků, sluchátek a tak dále. Teď je na telefonu je Andrea, které přeju hezký večer.
2: Taky, ahoj.
1: A co tvůj večer, jak pak vypadá, co děláš?
2: No, vařím a čekáme na manžela, až se vrátí z práce.
1: A kdy přijde?
2: No, asi se nedočkáme, asi už budeme spát kolem 11.
1: Takže nebudete čekat.
2: Asi, no tak jako já, jo, dcera
1: jo,
2: už ne.
1: Dcerka ne, dcerka už to zalomí.
2: No, ta už to zalomí.
1: Tak než bude jakýkoliv zalomení, tak bude muzika. Ty jsi chtěla Scootery, píseň For A Jam, tak to dáme. Tak asi manželovi teda do práce, viď?
2: Ano, takže Tomovi do Friedlandu nad Ostravice do Beskydu, všem jeho kolegům. Všem, kdo to poslouchá, kdo je taky v práci a musí se tam trápit. Tak asi tak všem.
1: Tak jo, posílám to, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Mějte s námi hezký večer, jsme Radio Kiss, teď je 20.25, taky úterý s datem 7. července. Vlastně dneska odstartoval takový oficiální pracovní týden, pokud se to týká vás. Co pracujete právě jenom v pracovní dny? Vy, co už jste byli v práci včera, tak pro vás odstartoval včera. Každopádně dneska ráno jste slyšeli hlas Martina Hovorky, protože ranní trojka ta si užívá dovolenou. Ovšem, i když ranní trojka má dovču, tak peníze ty rozdáváme pořád.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Kiss a já vám všem přeju hezký večer, hezký jukeboxový večer. Jaká další muzika bude teď, Jirko?
1: Ahoj Vojto, tady Jirka z plzeňského pivovárku, zahraj nám prosím tě něco od Kosmonovy a bude to pro mě a pro všechny moje kolegy tady do pivovárku, ať nám ta noční šichta pěkně uteče. Čau Jirka.
0: Tak Kosmonova bude a co si dáme? No dlouho jsem přemýšlel a pak jsem si říkal, asi dáme úplně tu nejvíc nejznámější. Takže Ayla.

0: Ace of Base a Song Called The Chivons dohrává na Rádiu Kiss pár minut před 8:45 večer, pokračuje nám Jukebox a pokračovat bude ještě pak po 9 večerní. Do 22 je to na vás, tak stále můžete posílat hlasovky přes aplikaci Rádia Kiss, kterou máte určitě v mobilu. Pokud náhodou ještě někdo ne, tak stáhnout, nainstalovat a pak už můžete vesele namlouvat. No a nebo můžete volat naše studio 210-323-323, to je číslo, tak na něj pojďme teď na náš telefon. Kdo tam?
1: Ale tady Honza.
0: Honzo, čau.
1: Ale prosím tě, něco českýho šlo by teď?
0: Něco českýho šlo by teď? A co českýho třeba by?
1: Ale to je jedno, holky třeba, ty nový. Nebo, ale řekni, cokoliv,
0: no
1: něco českýho.
0: Co já, Honzo, ty se zdovolal, ty musíš říct, rozumíš?
1: Já vím, tak třeba holky, jestli to
0: tak
1: vyšlo.
0: Tak třeba holky, a kterou chceš tu jako nejnovější ale od nich?
1: Klidně, to je hezká.
0: Takže party.
1: Jo?
0: A co ty a party, kdy jsi byl naposled na nějaký party třeba?
1: Hele, prosím tě, naposled před 14 dníma v Prasku. Oslava narozenin, tak jsme vyrazili, no.
0: A zadařilo se?
1: No, ani nevím.
0: No tak asi zadařilo.
1: Asi jo.
0: Honzo, komu pustíme holky?
1: Hele, prosím tě, bylo by to pro Míšu, tady odsa z vesnice, a ať má lepší náladu a ať je fajn.
0: Tak jo, tak doufám, že písnička pomůže, posílám to a měj se, ahoj.
1: Jo, díky, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.

0: 21.00, tak to je úplně přesný čas. Já jsem Vojta Sklenář, no a ještě hodinou budu hrát songy na vaše přání.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: I po hodině 21. je to na vás, co se bude hrát. U nás na Kissu pokračuje Jukebox, stále vám všem přeju krásný úterní večer. Za chvilku vybere někdo na telefonu 210-323-323. Ovšem teď vybere někdo, kdo má naší apku a poslal mi hlasovku, konkrétně Standa.
1: No čau Vojto, tady Standa. Hele, já bych tě chtěl poprosit od Verony, pojďme šlapat zelí. A bylo by to pro mě, pro jednu úplně super ženskou. A teď právě grillujeme a užíváme si takovýho pohodičkovýho dne. Dík, čau.
0: Tak hezkou grilovačku takhle při večeru. Veronu k tomu pustím. A Veronu chtěl Tomáš ještě komu?
2: No moji milovanou ženu, že jí přeju všechno nejlepší k narozeninám a šťastný výročí naší svatby. Tímto bych chtěl ještě popřát Vanesce a Domčovi, mým dětem, co jsou s babičkou a s dědou Lubošem a Jindrou na dovolený. Ať se mají taky fajn a ať vám nezlobí ty děti. Díky, Vojto.
0: Jo, to je důležitý. Hlavně ať nezlobí u babičky s dědou. To ne.

0: 210-323-323, linka k nám do studia, linka, kterou taky vytočila Dora a dovolala se, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Dora mě zaúkolovala, abych pustil nějakýho pitbula, což není problém, to pustím rád, ale komu to zahrajem, to musíš povědět ty, ať to všichni slyší od tebe.
1: Pro moji nejlepší ségru Ráďu k narozeninám a ať se moc užije.
0: A má je dneska, jo?
1: Ano.
0: Tak všechno nejlepší i já přeju. Ono se nemá říkat věk vlastně, víš, když je toto.
1: Nemá.
0: Tak počkej, tak Dory, prozrať. Je starší než ty, nebo je mladší než ty?
1: Je starší.
0: Je starší než ty. A nezlobí tě, když je starší?
1: Ne.
0: Ne? Nejsou bitky žádný, jo?
1: Ne, to bylo to mladší jen.
0: Jo, tak to je dobrý. No tak jo, tak Pitbull je tady, ještě jednou všechno nejse, kře a měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Natankujte s Kissem a webem klik.cz.
1: Určitě vám všem, kteří máte řidičák a máte do čeho tankovat, by se hodilo hezky pěkně natankovat gratis. Tak vy máte šanci tenhle celý týden, když se po 9. dopoledne a to do pátku dovoláte po naší výzvě a odpovíte správně na soutěžní otázku, tak můžete vyhrát tankovací kartu v hodnotě 5000 korun a to od webu klik.cz. No a určitě si říkáte, že by to chtělo nějak se připravit, tak můžete. Stačí si zadat do vyhledávače klik.cz/Chorvatsko. A tam najdete úplně všechny odpovědi na naše chystané soutěžní otázky. No a víc o samotné soutěži i u nás na webu kis.cz, tak si to všechno naštudujte a pozorně poslouchejte vždycky po 9. dopoledne.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Fred a jeho Selaví na Radio Kiss v Juboxu, který nám pokračuje dál a pokračovat bude Lukáši.
1: Ahoj Vojto, já tě zdravím, hezký večer. Našel jsem doma kazety a kazeťák po mamince, když byla malá, a chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys mi nepustil nějakou písničku na přání, já bych si ji rád na tu kazetu nahrál, kdyby to bylo možné.
0: Lukáši, pustím moc rád a doufám teda, že už si dávno zmáčknul tlačítko rekord. A jaká to bude písnička? To řekne Robert.
2: Dobrý večer, poprosil bych o Billie Jean pro moji mamku. Děkuji.
0: Takže Michael Jackson právě teď na Radio Kiss už hraje pode mnou, tak Luky, doufám, že se nezlobíš, ale já jsem si říkal, když nahráváš na kazetu, já taky, když jsem kdysi nahrával na kazetu, tak taky do těch inter mluvili, no, ty moderátoři, no, tak ať je to stylový.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox jde do finiše a do úplného finiše jde s Tomášem. Tome, hezký večer ti přeju.
2: Hezký večer i vám, písáci.
1: Ty jsi úplně poslední, kdo dneska večer vybere muziku a chceš vohnout i pustit a svaz českých bohémů, tak pustím a prozraď, kam to zahrajeme.
2: Zahrajeme to do zadnice báně, tady do kempu, a je to pro všechny tady lidičky, který tady s náma bydlej, a je to hlavně i pro mě a pro moji nastávající ženu Janču.
1: Takže dovolenka asi typuju, že jo?
2: Dovolenka, jakože hodně náročná, ne nárazová, náročná dovolenka.
1: Je náročná, jo?
2: A je náročná.
1: Dokdy tam budete, jo?
2: Až do soboty.
1: Do soboty. Tak myslíš, že to bude ještě jako čím dál víc náročnější?
2: To možná, že jakože jo.
1: No tak uvidíš, každopádně zdravím vás tam, mějte se, užívejte, tady jsou vohnouti. Tome, ahoj.
2: Zdravím do Kisu a zdravím všechny kysáčata, kysačky a kysáky.
1: Jo, čau.
2: Ahoj.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Tím, že včera byl státní svátek, tak poprvé v tomto týdnu, takhle po 10. večerní, vás čeká rekapitulace toho nejlepšího z uplynulého dne. I když ano, máte pravdu, den ještě neuplynul, ještě necelá 2 hodiny tady bude. No a v téhle hodině tady u nás bude to nejlepší z dnešního rána. Ranní trojka, tak ta si užívá dovolenou, a tak čas mezi 6. a 10. má pod palcem tento týden Martin Hovorka. Tak co s váma ráno například řešil?
2: Byl jsem v zoologické zahradě o prodlouženém víkendu. To si taky udělejte třeba čas takhle o prázdninách, vemte děti, navíc mám pocit, že během prázdnin, jak jsou všichni někde u moře, někde v dálce, na chatě, tak do těch zoologických zahrad tolik lidí nechodí, zejména ve všedních prázdninových dnech. Tak si taky udělejte čas a zajděte do zoo. Já jsem byl v té pražské a víte, co mě tam, pokaždý tam odtud si odnesu nějakou zajímavost, tak třeba včera jsem se chvilku tam zadrhnul u wombatů. Wombati. A četl jsem tu tabulku, ty informace o wombatech, a mě zaujalo, že wombati jsou, to jsou taky prasátka, trošku jako se dá připodobnit, pokud nevíte, co je wombat, tak jsou to prý jediný tvorové na světě, kteří kakají kostky. Já vím, že teď třeba snídáte, že teď podobně se zakuckali, ale skutečně, to jsem nečekal, že vůbec existuje nějaký takový zvíře, že by kakalo kostky. Je to teda jako legrační představa, ale víte, proč to dělají? To je taky potřeba říct, oni to dělají proto, aby se jim trus neodkutálel z kamenů, kterými si značkují své teritorium. Tak pravdou je, že každý máme nějaký svůj ranní rituál.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Radia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Před okamžikem tady padla informace, že Miraj Navrátil vlastně má prcka měsíčního, že s ním už je někde dovolený na Slovensku a tak dále. Ozval se náš posluchač, že těch přírůstků u našich domácích zpěváků je mnohem víc. Ahoj Petře.
2: Dobré ranko, Martine, prosím tě. Já jsem ti chtěl jenom říct, že jsem se dozvěděl teďka, že i Kuba Ryba je podruhé otcem, že se jim narodil krásný syn a taky Peťa Lebeda má holčičku Valérii Lebedovou, tak jim chci popřát tímto hodně štěstí a zdraví a tím ty děti dělají radost, takže čau.
1: Petr Lebeda, počkej, a to je taky podobně z Rybiček. Jak Kuba Ryba, tak i Petr Lebeda jsou podobně z Rybiček, takže Rybičky 48 je teďka dvojnásobnej přírůstek v kapele. A to je zajímavý, co? A to je... Hele, co se to dělo před těma 9 měsícema, že pánové oba dva prostě takhle skórovali, tyjo. Asi neměli koncert žádný, že jo, byli doma a pršelo asi hodně. Pošklivý počasí bylo, byli doma. V televizi se dávali.
0: Posloucháte to nejlepší z vysvětlení.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Teď to bude chvilinku o královně popu, o Madoně, která má za sebou velký návrat do hudebního světa. Ta muzika jí v posledních letech moc nešla, ačkoliv se stále jednalo o královnu pop music, o Madonu, tak dejme tomu, že ty dvě předchozí desky, to byl slušný propadák, ale teďka v pátek 3. července Madonna vydala desku Confessions 2, kterou navázala na 21 let starou desku z roku 2005 Confessions on a Dance Floor. Dám ukázku z toho alba z roku 2005. Takhle zněla Madonna, myslím si, že to bylo její poslední úspěšný album, který měla v poslední době, až pak se 3. července na trhu objevilo album, které navazuje na tuto desku, to, co bylo mezi tím, to jakoby nebylo. Tak po 21 letech Madonna vydala nové album, pardon, ona ho vydala po 7 letech, ale po 21 letech vydává evidentně úspěšné album a ukázka, jak zní Madonna na desce Confessions 2. Dobrý, ne? To se bude líbit. Já už jsem se tady podíval na různý, řekněme, recenze a ohlasy a jsou jenom pozitivní. I dokonce u těch největších hudebních expertů a kritiků přicházejí pozitivní ohlasy. Dokonce jeden jako přední hudební kritik označil za nový materiál Madony za suverénně nejlepší, co Madonna za posledních 20 let vyprodukovala. Já tu desku ustáhnul, mám ji v autě, pěkně ji poslouchám a teda musím říct, že mě to baví neskutečně. Že přátelé, tohleto je Madonna v roce 2026. Myslím, že její děti přišly za ní a řekly, hele, mami, měla bys trošku jako s tou muzikou zase mezi lidí jít a nedělat takový krávoviny, co si dělala, pojď to trošku učesat, tak asi evidentně dala na své děti, no. Chtěl jsem říct v jejím věku na vnoučata, ale ona žádný vnouče nemá. Žádné z jejich 6 dětí se dosud nestalo rodičem. Ona má vlastně 2 vlastní a 3, nebo 4 adoptovaný, 4 adoptovaný děti. Tak. Každopádně nejstarší dceři, tý biologický, je 30 let. Její dcera, Madonina dcera Lourdes z roku 96, slaví 30. Tyjo. A dobře, když už rád jsme u těch výročí, tak já vám teďka pustím jednu písničku, která letos v létě slaví 40. výročí. A je to předělávka největšího hitu Madony z 80. let. Madonna, její asi první úspěšná věc byla Holiday. Písnička Holiday. A jenom pár let po premiéře tohoto hitu přišel nizozemský DJ Sven a MC Michael G a pánové Holiday znovu nahráli a nově narepovali. A právě tahleta veselá letní písnička slaví letos v létě 40. Tak si ji pojďme dát.

0: Summer Holiday. Takováhle muzika se dělala před 40 lety. Hej, dva kluci z Nizozemska chtěli udělat remix Madonny na hitu. Ona jim nechtěla dát práva, tak to obešli, protože to šlo. Nahráli tu melodii znovu. To Holiday tam zpívá nějaká jejich kamarádka a oni do toho rapujou. A vzniká takováhle parádní letní písnička.
1: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: V posledních dnech se mluví hlavně o svatbě Taylor Swift, ale jedna dívka ze Spojených států si maximálně splnila svůj sen, o kterém možná ani nevěděla, že ho má, protože na její svatbu dorazili, aniž by to čekala, Ed Sheeran a Martin Garrix. Oba dva rozjeli šílenou party, na kterou podle mě nikdo z těch svatebních hostů nezapomene. O co šlo? Brácha nevěsty prostě tajně zařídil překvapení v podobě jednoho z nejznámějších světových DJů Martina Garrixe. Aby to nebylo málo, tak on sebou vzal ještě doprovod, a to Eda Sheerana. Prostě brácha nevěsty napsal na Instagram Martinu Garrixovi. Už jenom to štěstí, že se ta zpráva k němu dostala, protože kolik má Martin Garrix na Instagramu followerů? Bude jich podle mě mraky. Čekaj, Martin Garrix, Instagram. No, 15 milionů. 15 milionů followerů má, jo. A on si tu zprávu přečet, zobrazil. Už jako to je podle mě vítězství. A on mu tam napsal, hele kámo, moje ségra se tento víkend vdává v Chicagu, což je jenom pár set metrů od místa, kde máš svoji show. Je zklamaná, že nemůže jít na tvé vystoupení. A tak mi napadlo, zda bys nemohl přijít na svatbu ty. Pogratuloval bys jí, možná zahrál jednu písničku, zabralo by ti to celé maximálně 15 minut času. A Martin Garrix jí odepsal, že se rád staví. A protože tam sebou v Chicagu měl taky svýho kámoše Eda Sheerana, vzal ho rovnou sebou a oba dva na té svatbě odpálili neuvěřitelnou party. Tak hlavně to bylo zadarmo, že jo? Normálně, kdyby se si objednali Martina Garrixe na svatbu, stalo by to strašný balík peněz. Eda Sheerana nemluvě. A oni tam prostě přišli gráťo, pobavit se, podle mě zařízeček a možná jeden talíř guláše dali. A jako výslušku jim dali podle mě makový koláčky. Co? Počkej, to je splněnej sen. To musela být svatba, tyjo. No mě nikdo nenapsal, no, jinak bych taky býval do Chicaga přijel na svatbu, to je jasný, že jo. Jako DJ. Tak, Martin Garrix, teď na Kissu, Animals.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po 23. hodině máme pro vás na Kissu to nejlepší z dneška, z úterka, s hezkým datem 7.7. V minulé hodině to bylo to nejlepší z rána a tak v téhle hodině uslyšíte Magdu, která tenhle týden si dává odpolední jump takzvaně solo, protože Radek ten užívá dovolené. No a kdo dovolenou nemá, to je Michal Kavalčík, takže uslyšíte, na co se vás dneska dopoledne ptal a taky, jaké pro vás měl jeho dnešní moudro.
2: Moudro dne a co tam dneska dát? No, našel jsem jedno takové hořko sladké moudro dne. Je to moc hezké moudro a moc pravdivé, takové životní, no. Tak kdo to nezažil, že?
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Přítel, kterému si pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene, až se zase ocitne v nouzi.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
3: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Nejlepší žádost na vašeho šéfa, aby vám zítra dal volno. Hele, šéfíku, jo, jsem už tady tolik a tolik let, jsem nejlepší zaměstnanec. Zkuste něco formulovat a ta nejlepší prosbička nebo finta, jak požádat zítra o den volna, tak já bych mu dal balíček.
2: Chtěl jsem den volna a šéf mi kdysi řekl, však sobota a neděle se do práce nejde. Tak nic, tak už jsem za ním nechodil a za chvíli jsem ukončil pracovní poměr.
3: Já jsem šel za šéfem, že teď jsem si dost máknul, tak jestli bych mohl zítra jako bejt doma. Odpověď šéfa, no na tohle jsem čekal celý rok. Od zítřka nemusíš vědět, máš výpověď.
4: Prosím tě, potřeboval bych na zítra dovolenou. Jdu na pohřeb, umřela mi chuť u vás pracovat.
1: Pojďme na vítěze, za odvahu Václave.
5: Já mám takového dobrýho šéfa, já mu kdykoliv řeknu, že chci volno, on mi to podepíše. Minule jsem si udělal srandu z něho, napsal jsem na rok dovolenou, na celý rok a on mi normálně podepsal, on se ani nepodíval.
1: Teď to říkám, lidičky, oni někdy ani neví, co podepisujou. Třeba to vyjde.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme se podívat na Českou republiku očima jednoho amerického serveru nebo zahraničního serveru, který doporučuje turistům, jaký pravidla dodržovat a jak se tady chovat, aby sem zapadli, aby nám nedělali takzvaně problémy a my z nich neměli nervy. Za prvé, používat hotovost. Ano, v České republice je stále hotovost v kurzu. Pro některé jsme totiž ještě dinozauři, kteří vyndávají peněženku právě s kešem uvnitř. Za druhé, stání ve frontě. Ne, žádné předbíhání ani držení místa pro větší skupinku se u nás prý nenosí. Tohle to bych počkrtla, tohle to je za mě teda opravdu jako špička, tohle je fajn. Pojďme dál. Za třetí, pravidelné používání zdvořilých slovíček, jako je dobrý den a děkuji. Tohle z toho si myslím, že by mělo platit pro 100% veškeré populace na celém světě, ale je fakt, že v některých zemích jsem to zažila, že to není úplně běžný, vždycky někam přijít a říct třeba dobrý den, že se lidi nezdraví. U nás je to tady opravdu běžný a bylo by fajn, kdyby jsme to i my Češi teda všude dodržovali. No a za čtvrté, tady máme mluvit potichu v dopravních prostředcích. Prý totiž jako Češi preferujeme klidnější jízdu MHD. S tím naprosto souhlasím. Ještě bych tedy dodala, že ta jízda tím MHD by mohla být o něco vonavější a v těch příšerných vedrech, který nás teďka nedávno postihly, tak by bylo fajn, kdyby opravdu všude fungovala ta klimatizace. Já vím, že je to velký pokrok, jo, a nemůžeme chtít jako úplně zázraky. Přece jenom, když jde ale o zdraví, tak to není úplně fajn. Za to ale se mi zdá, že z toho vycházíme docela dobře, ne? V podstatě jsme trošku upocený za to s hotovostí v ruce a vždycky slušnej národ.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kolik partnerů za život je moc partnerů? Tak někdo to třeba neřeší vůbec, někdo má naopak černý svědomí a říká si, ty brďo, to já jsem fakt jako hodně hřešil, nějakým způsobem by to chtělo jako vyzmizíkovat. Tak pozor, jedna klinika v Brazílii vám tohleto přání splní. Ano, funguje tam totiž klinika, která nabízí takzvaný reset body countu, to znamená opravdu jako doslovně prostě vyzmizíkování toho vašeho počtu partnerů, který jste měli. Za zákrok lidé zaplatí přibližně 275 tisíc korun. A podle zahraničních médií o něj mají největší zájem muži a ženy po 30, kteří hledají vážného partnera a chtějí začít takzvaně s čistým štítem. Mě by teda docela zajímalo, jak takovýhle zákrok vlastně vypadá. To je asi, no prostě vás nerozříznou, že jo, a nevymažou z vás všechny ty pány a nebo paní, se kterým jste kdy byli, nebo jako vás nějaký šaman začaruje. Opravdu neumím si představit, jak tohle to funguje v praxi. Nicméně, občas mě zaráží některé nápady na biznis a pak si v duchu říkám, kruci, to je vlastně dost dobrý, protože na světě je opravdu spousta lidí, kteří jsou ochotní za něco takového zaplatit. Tak co, kysáci, jak jste na tom vy? Řešili jste dostatečně, že byste tenhle ten zákrok potřebovali? A nebo pojďme radši ty peníze dávat na něco lepšího, co říkáte?
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Kysáci, 12. hodina odbyla, to znamená, že noční jukeboxy nám startujou dneska s Alexem, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak kysáci, já vám ani nemusím opakovat telefonní číslo a vy už automaticky voláte, ale kdyby náhodou jste ho zapomněli, tak je to 210 323 323. No a pokud budete mít štěstí, tak jako Mára, tak se můžete dovolat sem ke mně do studia a objednat si jukebox pro vás. No a já říkám Mára, protože Mára už se dovolal a je tady se mnou. Máro, slyšíme se, čau čau.
2: Čau, slyšíme se.
1: Ahoj, tak ty máš dneska privilegium, ty jsi úplně první, kdo se dneska dovolal, takže ty zadáváš ten tón, kudy se budeme dneska hudebně vybírat a směřovat. No a bavili jsme se o tom, že teda by si chtěl Gladiátora, ten remix parádní. Pro koho to bude?
2: Tak bude to tobě do studia, aby ti to uteklo.
1: Děkuju.
2: No, dále by to bylo lidem, co mají noční, a tím to taky uteče. No a hlavně by to bylo pro našeho kamaráda Saigu do Litomřic, který bohužel dnes nás opustil náhle ve věku 60 let, tak snad ho to na paměti už nebude bolet a ať se tam má dobře, ať se tam jednou sejdeme všichni.
1: Dobře, tak Máro, ty máš taky noční dneska?
2: Ne, já jsem po odpolední, já teďko jako já jdu domů.
1: Jedeš domů. Tak ti přeju, ať hlavně dobře dojedeš, užij si písničku, užij si večer a budu se těšit zase příště.
2: Děkuju, hezký večer, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.

0: Jubox. Kysáci, noční juboxy už se nám rozjeli a vy mimo to, že znáte telefonní číslo, tak taky moc dobře znáte i ten druhý způsob, jak si můžete objednat písničky na přání, a to je samozřejmě aplikace Radia Kiss, kde můžete nahrát buď to hlasovku, anebo můžete i napsat nějaký text, záleží na vás, co preferujete. No a potom, když se mi podaří tady tím všem prohrabat a najít tu vaši hlasovku, protože občas je toho opravdu hodně, tak tu hlasovku moc rád pustím a přání splním. A teď už mám tady přáníčko od Davida.
1: Čau Alexi, ahoj kysáci a krásné kysačky a zdravím taky celou naší noční letku. Já bych chtěl Alexi moc poprosit zahrát písničku od 3 šestek a jejich Amok. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci na noční, pak bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, co jsou teď zrovna jen na cestách a ať v pořádku dojedou do cíle, pak pro celou naší noční letku, jako jsou kamionějdi a Peťule, Romantaxi Olomouc, Kóťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
0: Davide, krásně si to nazval, 3 šestky a jejich Amok letí teďka do éteru Radia Kiss. Pojďme si to všichni užít.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem. A já, než jsem dneska přišel vysílat, tak jsem měl takovej den hodinového manžela. Já jsem celý den dělal věci na bytu, něco jsem skládal, vrtal, řezal. A teda musím říct, že to je jako opravdu dřina, taková ta klasická prostě ruční práce. Ale já to mám hrozně rád, protože prostě si myslím, že každý chlap by měl občas prostě ty ruce použít tak, jak nejlíp umí. No a pak jsem byl velmi překvapen, protože jsem zjistil, že dneska jsem vlastně oslavil svátek, protože se slaví 90. výročí od vzniku křížového šroubu. Jo, takový ty šroubky prostě, že na to máte ten křížový vrták. Tak to vzniklo před 90 lety, předtím byl klasický takový ten šroubek s tou plochou drážkou. A tady to, když vzniklo, tak normálně to prej vyřešilo hrozně moc problémů, byla to taková malá průmyslová revoluce, protože najednou, když byly ty automatizované stroje, které se v té době jako hodně rozvíjely, tak oni vlastně mohli mnohem líp se trefit do toho šroubku, mnohem líp vlastně pracovat, aniž by třeba poškrábili vedle nějaký plošky a tak. Takže velká věc. No, takže krásně jsem oslavil, přeju všem, kdo používá tyto šroubky, taky krásný večer a my si to tady slavíme ještě písničkou, protože za chvilku nám tady bude hrát Tiesto anebo Sin with Sebastian a to bude právě teď.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, posloucháte Noční Jukeboxy s Alexem a telefonní číslo tady zvoní a zvoní a já přijímám a přijímám a tentokrát se podařilo dovolat Michalovi sem ke mně do studia. Michale, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer, slyšíme se.
1: Krásný večer, Michale, ty jsi mi říkal mimo éter, že teďka drandíš do Chorvatska. No tak to ti, člověče, závidím. Sedí to? Furt tam ještě jedeš?
2: Tak,
1: nerozmyslel jsi to po cestě?
2: Nerozmyslel a není co k závidění, ta cesta je fakt jako strašná.
1: Jo.
2: To mě ještě čeká, asi 800 kilometrů, ale člověk se zase těší, no.
1: No to já věřím, člověče, to já normálně ti závidím. Jedeš s rodinou, nebo jak to máš naplánovaný?
2: Ne, rodinu tu jsem poslal letecky a já vezu psa a kufry a všechny krámy, co tam potřebujeme.
1: Ale to je krásný, že budete i pejska sebou, to je hezký, to je hezký, to je dobrý. A kam přesně máte namířeno?
2: Jedeme do Rogoznice, střední Dalmácie.
1: Dalmácie, ty brďo. No hele, já už si to představuju, já myslím, že ty taky, tak hlavně jenom nezavírej oči po cestě, vydrž ještě normálně, tam pak můžeš v pohodě si dát chill někde na pláži, nebo doufám, že teda budeš mít tu možnost, ale já věřím, že jo, že se tam nějak domluvíte, kdo se bude starat o koho. Hele, my jsme s tebou vybrali chill lídra od Omi, komu posíláme?
2: Posíláme všem, kdo poslouchají, všichni, co jsou z hůru a jsou naladění na Radio Kiss, tobě do studia, mé rodině a prostě všem, co milují dobrou muziku.
1: Skvělý, Michale, děkuji ti moc. Tak ještě jednou ti teda přeju šťastnou cestu, no a písnička letí pro tebe a pro všechny kysáky. Měj se hezky zatím.
2: Perfektní.
1: Ahoj, čau.
2: Večer. Ahoj.

0: Kysáci, posloucháte noční juboxy s Alexem a telefonní číslo se mě do studia je stále stejné 210 323 323. No a když se dovoláte, tak pak tady společně vybereme písničku a uděláme radost nejenom si navzájem, že si spolu promluvíme, ale i všem kysákům, protože ten výběr je vždycky, nebo zatím to tak vždycky bylo, parádní. No a teď už se mi tady dovolal Robert. Roberte, slyšíme se, čau, čau.
1: Ano, dobrý.
0: Dobrý, Roberte. Prosím tě, hele, já podle hlasu tak jako tuším, že asi budeš mladší, viď?
1: Jo, jo.
0: A jak to, že nespíš takhle v tuhle dobu, jak ponocuješ?
1: Hraju s kámošem.
0: S kámošem, co hrajete?
1: Traktory.
0: Traktory hrajete, pěkně, dobře. No hele, my jsme tady s tebou vybrali písničku od Michala Davida Nonstop, což teda zní, že to budete hrát nonstop, ale já doporučuji, abyste přece nějaký ten spánek si dali, protože ono zítra mi poděkujete za tady tu radu. No. Určitě, když ta možnost je, tak využijte. No a Roberte, komu ji posíláme tu písničku?
1: Kamarádovi, všem kysákům a tak.
0: Všem kysákům a tak. No tak jo. Tak kluci, tak šťastnou cestu, hezkou noc vám přeju a Michal David letí. Měj se hezky, čau, čau. No a pokud vy teda máte pracovní noc, tak věřte, že já udělám všechno pro to, aby vám ta noc utekla, aby byla plná energie, protože Michal David mi s tím moc rád pomůže.

0: Kysáci, odbyla nám první hodina noční / ranní a my máme ještě celých 5 hodin jukeboxu před námi. Pojďme na ně.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Posloucháte Noční Jukebox na Radio Kiss s Alexem. Telefonní číslo sem ke mně do studia je známé 210-323-323 a tak moc ho znáte, že voláte. A daří se vám dneska dovolávat hezky, si myslím, protože teďka na lince už je tady další posluchač a to je Kroly. Kroly, slyšíme se, čau.
2: Dobrý večer, dobré ráno.
1: Já jsem tě mimo éter nařknul z toho, že máš dobrou náladu a ty říkáš, co mi zbývá, viď?
2: No právě.
1: Ale to se mi líbí, hele, protože, tak když už jsme tady v té noci, všichni společně, tak si to pojďme zpříjemnit, že jo? A to si myslím, že ten úsměv na té tváři přes tu telefonní linku je taky slyšet, takže líbí se mi to, je to dobrý. Děláš mi radost, Kroly, hele. Vybrali jsme písničku od Apollo 440, to můžem říkat, jak chcem, ale hlavně, že to je ono. Komu ji posíláme?
2: Nechal bych se to zaraz zase pro kolegy z Ventory Dance, tak pro kluky, který nakladali v Počernici, to je jeden nejmenovaný internetový obchod.
1: Jasně.
2: Pro tebe, pro noční letu, Mrako, Vasila a pro všechny, kteří mají dobrou náladu nebo nemají a musí jezdit.
1: Já myslím, že po našem telefonu to teďka prostě budou mít dobrou náladu. My je přinučíme.
2: Upejme, no.
1: Super. Tak jo, Kroly, tak ať ti to dneska utíká. Užij si písničku a budu se těšit zase příště.
2: Jo, děkuju, tebe taky, čau.
1: Měj se, čau.

0: Posloucháte noční jukeboxy s Alexem na rádiu Kiss. A už jsme měli teda dost telefonátů, teď dáme zase nějaký hlasovky a potom bych rád dal možnost i těm, co nám napsali textové zprávy, protože to chceme balancovat, aby každý dostal možnost si poslechnout tu svoji oblíbenou písničku. No a teď už si jdem poslechnout hlasovku od Karla.
1: Ahoj Alexi, můžu tě poprosit o zahrání písničky něco pořádního pro kamiony, ty tam něco najdeš, prosím. Ale mě to poletí tati tobě do studia a i kysákům. Čau Karel, hezkou noc jinak.
0: Tak, takže Karle, prosím tě, pořádnýho, hele, já tuším, ty na mě kladeš obrovskou zodpovědnost, samozřejmě bych něco mohl vybrat, já si vím, jako co by ti tu radost udělalo, ale já tady mám Peter se Solomouce, který vybírá taky vždycky ty pořádný pecky a myslím, že takhle to můžeme propojit, takže Peter si, co budeme hrát?
2: Dobré ráno, Alexi, prosím tě, budeš tak hodnej a necháš mi tam zahrát Blade'a, bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe, ať se nám dneska daří. Díky moc, Peter z Olomouc.
0: Hele, Blade je za mě přesně to, co potřebujeme, pořádná technoparty. Já, když jsem tuhle písničku viděl poprvé v tom filmu, tak jsem si strašně přál, abych to zažil takovou. Samozřejmě takhle, já jsem teda nepotřeboval, aby na mě stříkala takhle ze zhora, ale i taková nějaká voda, ale prostě být jenom v tom raveu, no tak. Pojďme si to dát, dáme si noční rave na rádiu Kiss, Operation Blade.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. Jinak dneska slaví svátek Nora, máme 8. července, ale máme i další významné podivné svátky. Víte, že já tady vždycky v noci rád připomenu, jaké ty neobvyklé dny se slaví po celém světě. A dneska je teda ne úplně tak oblíbený svátek, ale velmi důležitý svátek, protože je den matematiky. Matematiky 2.0 dokonce. Já nevím, co přesně to znamená. Asi matematika 1.0 už není úplně in, ale verze 2.0 je pravděpodobně v kurzu. No ale druhý svátek, který se slaví, a ten už pravděpodobně někteří z vás už slavíte, už jste možná začali slavit ještě včera, protože je den videoher, takže vy, co hrajete Euro Truck Simulatora nebo nějaký jiný teďka paříte hry takhle v noci, tak výborně, máte na to absolutně právo. A i kdyby se neslavil ten svátek, tak co by ne, teď máme prázdniny, takže užívejte. Samozřejmě pokud pracujete, tak taky užívejte. Mám pro vás připravenou muziku, která vám pomůže to s úsměvem a s dobrou náladou přečkat a možná dokonce i užít. Mám třeba Spin Doctors, anebo Chris Cross, anebo taky David Guetta. To všechno tady u nás.

Kysáci, slíbil jsem vám, že vám splním i přání textové a to jdeme právě teďka společně tady udělat, protože mi napsala přímo na můj Instagram, což je mimochodem takový tajný tip, kam ještě můžete posílat vaše přáníčka, na můj osobní Instagram Alexej Kolhva. No a když se vám podaří, že já se tam zrovna podívám, protože tady toho je opravdu jakoby spousty, ale občas se daří, tak i vám můžu splnit přání. No a teď už teda k tomu, kdo mi napsal. Napsala mi Renča z Rumburka, která napsala: ahojky Alexi, můžete poprosit o písničku Verona, za všechno může čas, bude to pro tebe do studia, pro mého nejlepšího kamaráda, zdraví Renča. No tak jo, tak jdeme na to, Verona, za všechno může čas.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte noční jukebox Radio Kiss s Alexem a já už tady nejsem sám, protože do studia se dovolal Tomáš. Tomáši, slyšíme se, ahoj.
2: Ano, slyšíme.
1: Čau, čau. Prosím tě, Tome, ty jsi vybral úplně jako neuvěřitelný song Los del Rio Macarena. A řekni mi to, jako to, co tě napadlo takhle v noci si pustit Macarenu.
2: No, napadlo mě to jen tak.
1: Jo, oblíbená písnička prostě.
2: Jo.
1: Hezky. No protože, a umíš tu chorošku mimochodem?
2: No, to jsou takový ty břišní tance.
1: No, tak to máš, jo, to máš takový ty ruce, prostě jako ukážeš ty dlaně, potom si to dáš ty ramena za záda, tady to. To já vždycky, když moderuju svatby, tak to je prostě úplně must have, já tam vyběhnu a všichni jedou po mně. Jako rozhodně asi nejlegendárnější choreografie na světě, člověče, vůbec bych se nebál říct.
2: Jo, to je pravda.
1: No, tak komu pošleme?
2: Všem posluchačům Kiss Rádia, všem, co musí makat v noci. No a to jde do studia.
1: Přesně. A všem, kdo si to chce ještě zatančit teďka. Klidně přesně můžete. Tak. Klidně můžete. Tak jo, Tome, měj se krásně, užij si noc. A taky. Macarena letí do éteru. Čau.
2: Ahoj.

0: Qué cosa buena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop.
3: Kiss.
1: Radio Kiss.

0: Za minutku je tady už druhá hodina noční, no a my pokračujeme v našich nočních jukeboxech s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.